0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: 6. rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabydou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš? Najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
2: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
2: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
2: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy, a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukr je kolik tady v tom poměru?
2: Tady... To záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pišišmout?
2: Připravíme si krém šantily, což zní strašně vznosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní.

0: Plní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mhm. Máme vyšleháno, kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
0: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
0: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřutím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
0: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
0: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tady Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechala tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém Chantilly s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku, tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
0: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
0: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Mm-hmm. Co tomu říkáš ty?
0: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád štěvnatý.
1: Mm. Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo, ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. Ona je jako taková stuhlá, krásně drží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
0: Je to tak, hlavně není tolik sladká jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
0: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomočka pochutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhráli. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa a neb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukaschul Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, že ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: A úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přikláněl tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace, plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možný při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám sákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mohu. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu, oni vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten cákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám biftek, tak mi 10x vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno. No,
0: takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, no se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. No. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jako zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu.
1: No. A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na dezert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMSku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Milí posluchači, a my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších, a to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky, a ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky z hrůzy, že se do těch kronik prokopírovaly a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byli po bitvě rozvážení zranění vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře, také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartírmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo burkmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně, většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na rychtě byl nějaký důstojník, takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezirované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek. A to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie. A od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda. Tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska, husaři. Z té chorvatské hranice panduři, trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky tyto jednotky se používaly k jiným úkolům, to byly ty různé průzkumy bojem, přepadávání. A tito muži zvyklí na té žhavé turecko-rakouské hranici byli zvyklé úplně na jiný způsob boje, konec konců tak, jak jsme ho zažili při posledních balkánských válkách související s rozpadem Jugoslávie. A to, co se tam dělo, není nic jiného, než to, co se tam dělo 200 let předtím při konfrontaci Rakušáků, Turků i balkánských národů, z nich někteří zůstali pravoslavnými křesťany, Srbové, někteří byli římští katolíci, Chorvaté, ale někteří přijali islám, jako třeba Bosně a Hercegovině, a toto se tam všechno mlelo mezi sebou.

0: Když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jak oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive oseti na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít v rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do Nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici Vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žaraví.

0: Já se spíš divím, že vůbec ti lidé říci na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska, nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili, asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burkmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně, tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlíželi a excesy taky trestali.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství, a ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi také vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie, takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první světové války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád, a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné, a pokud byla hospodyň šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku, takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla, a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se tak kladu otázkou, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivo.
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což neúplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železnici drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké, takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ a to je typ 1. Ono pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních dysplázích, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplázií. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andro, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne, všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množstvím alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek, jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus, ono každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny. Já vždycky říkám, jako kdyby držel kýblíky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsií. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit deja vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetin.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči.
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité proto, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité proto, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce. No a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano, i ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje, na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina, to znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední Evake operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach, viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit, pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit a že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla, proč to chci měnit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: tak uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIC operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIC kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom půl hodiny, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně.
3: 45.
2: Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To je mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnoza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací, tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Příští týden se v Česku ochladí a bude deštivo. Na horách napadne i poprašek sněhu. Pro návštěvníky Českého Švýcarska zůstává uzavřená jen oblast, kde hořelo. Lokální kina v Česku ubývají. Roste počet multiplexů. Dnes čekejte skoro jasno a přes den přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. V Česku se v příštím týdnu výrazněji ochladí. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů. Nejvyšší by měly z kraje týdne zůstat pod 20 stupni. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Zítra bude na většině území pršet a dorazit můžou i bouřky. V úterý na horách dokonce napadne poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Podle meteorologů by měl déšť pomoct půdě i rostlinám, které trápí sucho. Po požáru zůstává pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko uzavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou však všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a dobrovolní hasiči. Mluvčí parku Tomáš Solov uvedl, že oblast v pravidelných 3-hodinových intervalech kontrolují dronem vybaveným termokamerou. Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku začalo hořet v sobotu 2. května a oheň postupně zasáhl zhruba 100 hektarů lesa. Při největším požáru v Národním parku v roce 2022 byla zasažená plocha 10x větší. I letos dostanou 2 liberecké plavecké kluby příspěvek od města na dojíždění na tréninky. Informoval o tom primátor Jaroslav Zámečník ze starostů pro Liberecký kraj. Kluby musí kvůli rekonstrukci plaveckého bazénu trénovat v jiných městech. Sportovní plavecký klub Slavia od města dostane zhruba 1 milion korun. Dalších asi 300 tisíc získá Akvaklub Liberec.
2: K podpoře se město zavázalo na začátku opravy bazénu. Stavební práce začaly předloni na podzim a potrvají až do června 2027. Pro veřejnost se má stadion otevřít příští rok na podzim. Oddíly aktuálně dojíždí do bazénů v Jablonci nad Nisou, Stráži pod Ralskem, Jičíně a Brandýse nad Labem. Dopravu si zajišťují přes autobusové dopravce a osobními auty. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: V Česku ubývají stálá lokální kina. Naopak multikin a letních kin přibývá. Počet klasických kin s pravidelným provozem za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6, říká tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka.
3: V roce 1990 bylo celkem 1560 kin a v roce 2025 bylo již pouze 269. Tento pokles je z důvodu modernizace jednotlivých kin, které přešly na digitální technologie.
1: Počasí.
0: Po ránu čekejte převážně skoro jasno až polojasno a přes den postupné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice z Nehasic na Žatecku k průmyslové zóně Triangle je uzavřená. Silničáři tam opravují mostek přes Chomutovku. A na silnici číslo 15 na Litoměřicku mezi Liběšicemi a Úštěkem se projíždí kyvadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté a na Českém rozhlase Sever právě teď začíná nedělní Dobré ráno. Já mám pro vás připravenou spoustu písniček, i ty, které nestárnou. V této hodině zaspívá třeba Dalibor Janda, taky Helena Vondráčková a budu mít i pozvánku do kina, protože návrat antického hrdiny ve velkém stylu Oscarový Christopher Nolan láká na svou filmovou odysou novým thrillerem. Více zhruba za 15 minut, teď už písničky, tak hezký poslech.
1: Dobré ráno s Renátou Filipy. Zítra

Odá hvězda a taky Dalibor Janda a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. A teď už je připraveno kalendárium a s ním Petr Jungmann.

0: Kouka.
1: Yes, we can.
0: Neděle 10. května, svátek mají blaženy. A dnes je Den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk. Jednalo se o vrchol luxusu. Cenou tyto licenční vozy překonávaly i Rolls-Royce. V české verzi bylo dílenské zpracování ještě lepší než původní francouzské. Do dneška se zachovalo 5 těchto vozů, 4 jsou prý v Česku. Třetí muž nacistické říše, Rudolf Hess, před 85 lety v roce 1941 podnikl na vlastní pěst svou tajnou misi do Británie, kde chtěl ukončit válku s Německem a vyjednat mír.
2: And now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
0: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
3: On which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life.
0: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou 80 má dneska skotský písničkář Donovan. 70 má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka grandslamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Kiki D a taky Elton John na Českém rozhlase Sever. Vy posloucháte nedělní Dobré ráno a pojďme se podívat, jaké nás čeká počasí.
1: Počasí.
0: Podle meteorologů ráno bude převážně skoro jasné až polojasné, ojediněle se může vytvořit mlha. Přes den bude oblačnost postupně přibývat a večer už bude skoro zataženo. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: Tohle byla skupina Činasky a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Máme 5:22 k tomu a teď už se podíváme do kina. Protože Oscarový režisér Christopher Nolan představil nový trailer k očekávanému filmu Odyssea. Antický příběh z pera nejstaršího známého řeckého básníka Homéra o návratu legendárního hrdiny do rodné Itaky převedl na velké plátno s důrazem na format IMAX a hvězdné obsazení.
1: Ve snímku, který vstoupí do kin v polovině července, má hlavní roli Odyssea, který se vrací domů po trojské válce, Matt Damon. Na své desetileté pouti se střetává s řadou mýtických bytostí a nebezpečných překážek, aby se mohl znovu shledat se svou ženou Penelope. Tu hraje Anne Hathaway a chybět nebude třeba i kyklop Polyphemus. Postavu syna italské královny a krále Telemacha hraje Tom Holland, známý jako představitel Spidermana. A jednoho ze zlomyslných nápadníků pak Robert Pattinson. Nechybí ani Zendaya jako bohyně Athéna nebo Charlize Theron v roli nymfy Calypso. Film vznikal na lokacích ve Středomoří a na Islandu. Stejně jako u Oscarového Oppenheimera vsadil Christopher Nolan i tentokrát na velkoformátové IMAX kamery. Ostatně Nolan dlouhodobě prosazuje natáčení na klasický filmový pás a velkoformátové kamery kvůli maximální obrazové kvalitě a intenzivnějšímu zážitku v kině. Film Odyssea za $250 milionů do českých kin vstoupí 16. července. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

Kopilova by Daně Gatakera Dúza, jejich Loch Lomond, 5 hodin a 26 minut k tomu. Petra Vališová už připravuje rychlý přehled zpráv od nás ze severu Čech a zjistíte třeba i to, že od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického daňového přiznání. Více informací ve zprávách, teď už další písničky. Renáta Filipi přeje hezké ráno.

0: Manifesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického daňového přiznání. Lhůta proto uplynula už 4. května. Sankce za každý den zpoždění je 0,05% stanovené daně. S pomocí daňového poradce nebo advokáta můžete daňového přiznání podat až do 1. července. Klášterec nad Ohří na Chomutovsku postaví fotovoltaické elektrárny na zimním stadionu a základní škole Krátká. Podle místostarosty Petra Hybnera ze Zdraví, sport a prosperitu budou zařízení a práce stát téměř 25 milionů korun. Třetinu pokryjí z Evropského fondu spravedlivé transformace. Liberecká technická univerzita chce zvýšit počet zahraničních studentů. Aktuálně jich je na univerzitě zhruba 800. Nejčastěji se zajímají o studium ekonomie, textilního inženýrství, strojírenství nebo pedagogiky. Podle prorektora pro vzdělávání Otakara Ungermana chce univerzita v nejbližších 2 letech akreditovat i další studijní programy vedené v angličtině. Britská židovská komunita dnes chystá demonstraci proti antisemitismu. Konat se bude v Londýně od 2 hodin odpoledne. Lidé chtějí protestem reagovat na sérii antisemitických úderů v uplynulých měsících. Dnešního shromáždění se mají účastnit mimo jiné někteří britští politici a vrchní rabín Ephraim Mervis. Basketbalistům Ústí nad Labem skončila sezóna, stejně jako loni neuspěli ve čtvrtfinále play-off Národní ligy. V 6. utkání podlehli Opavě 79-103 a celou sérii prohráli 2-4 na zápasy. Dnes čekejte skoro jasno a přes den přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na železničním přejezdu mezi Louny a Černčicemi se projíždí kyvadlově a v Krupce na Teplicku je úplná uzavírka ulic Smetanova a u Horní dráhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Za malou chvíli už vyrazíme s babskými radami do kuchyně, teď ale písničky. A zaspívá Helena Vondráčková a později i Michal Tučný. Renáta Filipy přeje hezký poslední.

0: Koukám, jak celá země vstává, zpíval Michal Tučný a my na Českém rozhlase Sever hrajeme i písničky, které nestárnou. Teď už je rychle do kuchyně, čím doma zahušťujete guláš? Možná je čas na změnu? Zajímavé alternativy nabídne Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Hovězí guláš lze zahustit několika způsoby. Tím nejtradičnějším je cibule. Při dlouhém vaření se cibule rozvaří a omáčka díky tomu přirozeně zhoustne. Dalším pomocníkem může být chléb nebo strouhanka. Potřebují povařit a rozmixovat. Zapomenout nemůžeme ani na brambory. Nastrouhané syrové nebo už uvařené brambory jsou totiž výbornou bezlepkovou variantou k zahuštění. Zkušené hospodyňky nedají dopustit na jížku. Mouku osmaženou na tuku nebo takzvanou záklechtku. Mouku rozmíchanou ve vodě. Je to rychlé, ale takto zahuštěný guláš je potřeba alespoň 20 minut povařit, aby se vyvařila chuť mouky. Nejzdravější variantou je nastrouhaná kořenová zelenina. Mrkev, celer, petržel nebo cuketa, které dodají i plnější chuť. Pro trpělivé se nabízí varianta redukce, kdy se nechá guláš déle probublávat bez pokličky, aby se přebytečná tekutina odpařila.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Tohle byla Toni Braxton a vy posloucháte nedělní Dobré ráno, taky Český rozhlas Sever. Lubenec a okolí je oblíbeným místem výletníků a turistů a asi 4 kilometry od Lubence stojí kamenná rozhledna Vochlice. Více už za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Ráno bude podle meteorologů převážně skoro jasno až polojasno, ojediněle se ale mohou tvořit mlhy. Přes den bude oblačnost postupně přibývat a večer už bude zataženo. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Epilepsie není jen jedna nemoc. Jaký je rozdíl mezi běžným záchvatem a stavem, kdy už mluvíme o vážném neurologickém poškození?
3: Nevíte, jaký bude ráno, jestli bude záchvatovat nebo nebude záchvatovat, takže reagujete na to, co vlastně přijde každý den.
2: Říká maminka Andrea, která založila organizaci Život s epileptikem. Pozvání přijal dětský neurolog Martin Kudr.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla slovenská zpěvačka Peha, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Přidáme aktuální čas, máme 5 hodin a 50 minut k tomu. Teď už tedy další příspěvek, protože v našem seriálu vás chceme přesvědčit o tom, že každé město nebo obec v Ústeckém kraji se může pochlubit něčím výjimečným. Jejich příběhy vám vypráví Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Do Lubence na Lounsku zasadil Karel Čapek děj své povídky Modrá chryzantéma. Vypráví příběh zahradníka Fulinuse, který se snaží najít místo, odkud pomatená dívka Klára přinesla unikátní modrou chryzantému. Ani s pomocí knížete z Lubence se mu to nepodaří. Obec Lubenec se nachází v turistické oblasti Dolní Poohří. První zmínky o obci jsou z 12. století, podle nich vesnice patřila k Ladrubskému klášteru. V polovině 14. století byla ves rozdělena na dvě oddělené části, větší Luben a menší Lubenec. Rozvoj obce v 18. století podpořila výstavba císařské silnice z let 1792 až 1811. A ve 20. letech 20. století zaměstnávala lidi z Lubence a okolí porcelánka, elektrické družstvo, spořitelna a záložna a vyráběly se tam veterinární přípravky. Dnes je Lubenec a okolí oblíbeným místem výletníků a turistů. Naučná stezka okolím Lubence vás provede krásnou krajinou a dozvíte se něco o místní historii i přírodě. Asi 4 kilometry od Lubence stojí kamenná rozhledna Vochlice. Z vrcholu je nádherný výhled na přírodní park Horní Střela, Rakovnickou pahorkatinu, Lubenec i zámek Chyše.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha Stopasky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáze. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dnes se v Česku slaví Den matek. Na zdi základní školy v Šehrdova v Lovosicích dnes odhalí pietní desku, která připomene vězně z druhé světové války. Disk golfové hřiště v Libereckém Vesci má nové jamky. Dnes čekejte skoro jasno a přes den přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Je den matek. Lidé dnes dávají květiny nebo poděkování matkám. V Česku se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jervisová. Odtud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začala slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek Mezinárodní den žen. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989. V Lovosicích na zdi základní školy v Šehrdova dnes odhalí pamětní desku, která připomene osud 60 vězňů, kteří během druhé světové války ve městě pracovali. Informoval o tom historický badatel Tomáš Rothbauer. Deska na školní budově bude připomínat příběh pracovního komanda nazvaného Rádio Lobosic.
3: Komando vzniklo v roce 1944 a tvořili ho odborníci z koncentračního tábora Flossenbürg. Vězňové pak v Lovosicích opravovali radiové přijímače a vedli jejich evidenci. Slavnostního odhalení desky se zúčastní také zástupci radnice. Z Lovosic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: V libereckém sportovním areálu Vesec přibyly nové jamky pro disk golf. Informovalo o tom město na svém webu. Doposud mělo hřiště 9 jamek v oblasti Špičáku. Nově jich je 12. 3 nové přibyly v části areálu nad veřejným ohništěm. V loni na podzim město také nechalo vyměnit všechny koše na hřišti.
4: Mapu a veškeré informace k rozšíření hřiště najdou lidé na informační ceduli u cesty k areálu. Mapky i karty na skóre jsou k dispozici v bistru u oválu. Tam si lidé můžou půjčit taky disky. Diskgolfové hřiště ve Vesci patří k nejznámějším na severu Čech. Pravidla hry jsou podobná golfu. Místo míčku ale hráči hází létajícím diskem. Cílem je vhodit disk do všech košů. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: V Česku přibývá psích kadeřníků. Na soutěži Groom Masters Prague to řekl předseda asociace salonu pro psy Jiří Bohada. Podle něj se je v Česku několik tisíc salonů a stále přibývají. Dodává, že návštěvy psích kadeřníků jsou důležité i pro dobrý zdravotní stav psa. Některé salony například nabízejí ozonoterapii, což je koupel zaměřená na hloubkové očištění a ochranu imunitního systému kůže. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc.
1: Počasí.
2: Z rána bude převážně skoro jasno až polojasno. Přes den ale čekejte postupné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 u Siřejovického McDonaldu ve směru na Prahu máme hlášenou srážku se zvěří a ve Šluknově je kvůli opravě mostu uzavřená ulice Ostrovní mezi křižovatkami ulic Zejerova a Ševčíkova.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po šesté, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Za malou chvíli už tady budou krimi historky s Petrem Beranem, ale jako první vám posílám písničky i ty, které nestárnou. Těšte se na Vaška Neckáře a postupně zaspívá i Věra Špinerová.
1: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: A také písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Jak jsem slibovala, jsou tady krimi historky a s nimi Petr Baran. My společně vyrazíme do Lovosic.
1: Krimi historky.
2: V Lovosicích dopadli policisté muže, který má na svědomí sérii vloupání. Nejdřív se dostal do obchodu, odkud odnesl pokladnu a zboží. Pak vnikl i do bytu, odtud vzal klíče, peníze a další věci. S odcizenými klíči se pak dostal i do sklepa. Tady vzal potraviny a další vybavení. Celková škoda se vyšplhala na víc než 50 tisíc korun. Policisté muže vypátrali díky stopám z míst činu a sdělili mu podezření z krádeže a porušování domovní svobody. Teď mu hrozí až 2 roky vězení.
1: Krimi historky.

0: Tohle byla skupina Berlin a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Víte, že v Česku se ročně stane několik tisíc dopravních nehod s dětmi. Počet se přitom podle týmu silniční bezpečnosti dlouhodobě nemění. Kde dětem hrozí největší nebezpečí, tak to řekneme za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno bude skoro jasné až polojasné, ojediněle se podle meteorologů může tvořit mlha, přes den ale bude oblačnost postupně přibývat a večer už bude obloha zatažená. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho

0: David Dale dospíval a vy stále posloucháte Český rozhlas Sever. Já vám přeji příjemné, dobré nedělní ráno. Každoročně se v Česku stane přibližně 5000 dopravních nehod s dětmi do 15 let. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Podle nehod dětí se přitom dlouhodobě nemění. Největší riziko podle statistik hrozí dětem ve chvíli, kdy jedou jako spolucestující v autě. Tým silniční bezpečnosti upozorňuje ale taky na nehody na parkovištích a v obytných zónách.
1: Zmiňuje třeba kolize při couvání. Taková se stala například loni v únoru nedaleko školy v Prosiměřicích na Znojemsku, kde řidič při couvání srazil malé dítě. Popisoval tehdy policejní mluvčí Petr Vala.
2: Po nehodě zůstalo zaklíněné pod vozidlem. Naštěstí rychlou pomoc poskytl náhodný svědek, kdy se za pomocí heveru podařilo dítě ještě před příjezdem složek integrovaného záchranného systému vyprostit.
1: Právě jako chodci jsou děti nejzranitelnější. Podle pražského koordinátora BESIPu Oldřicha Kasla by si řidiči měli dávat pozor hlavně v místech, kde se dá pohyb dětí předpokládat.
3: Když já sám jedu po parkovišti a vidím, že okolo auta pobíhají děti nebo se nakládají, tak dám nohu z plynu, zpomalím a čekám, že z té mezery mezi těma autama opravdu nikdo může vyběhnout. To dítě není vidět, protože sami, když si vlastně sednete do auta, kouknete do zpětného zrcátka, tak vidíte jenom pozadní stěrač.
1: Loni ale za tyto nehody většinou nemohl řidič, popisuje mluvčí policie Violeta Siřišťová.
4: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326 a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, co jsme evidovali v téměř 150 případech.
1: Na pohyb mezi auty by měli rodiče připravit i děti, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tak znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé.
1: Častěji pak děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Tam rozhoduje, jestli je dítě dobře připravené. Poutané, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Stále se setkáváme s tím, že nejsou děti v autosedačkách, nejsou v protisměrných sedačkách, anebo ku podivu i v té sedačce sedí, ale nejsou tam upoutané.
1: Rodiče podle Novotné chybují i při instalaci autosedačky.
5: Mají relativně nový systém Isofix, který si domnívají, že stačí jenom zacvaknout, ale aby ta sedačka správně byla uchycená, musí se vlastně ještě dotáhnout, to znamená opravdu ji zapasovat do toho automobilového sedadla.
1: Děti by podle Novotné neměli jezdit v autosedačkách z druhé ruky, které můžou být z auta po nehodě. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Věra Špinarová dospívala, Petra Vališová vám připravuje rychlý přehled zpráv od nás ze severu Čech. No a já vám do 6:30 ještě posílám Scotta McKenzieho. Renáta Filipi přeje hezký poslech a příjemné vstávání s námi.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Příští týden se v Česku výrazněji ochladí. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V pondělí bude na většině území pršet. Dorazit můžou i bouřky. Nový zásobní skleník a vzdělávací pavilon v botanické zahradě v Teplicích by mohly stát přes 200 milionů korun. Po získání stavebního povolení a dokončení projektové dokumentace teď zahrada ve spolupráci s právníky připravuje veřejnou zakázku. Zámek v Zákupech na Českolipsku dnes lidem poprvé ukazuje obrazy zkonfiskované Německu po konci druhé světové války. 15 vystavovaných maleb patřilo přímo do sbírky nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Podle kastelána Vladimíra Trégla jde převážně o realistická díla zobrazující dělníky nebo krajinomalby. Všechny 4 dnešní mimořádné prohlídky jsou už vyprodané. Výletní loď MV Hondius, zasažená Hantavirem, by dnes měla zakotvit u Tenerife. Uvedla to španělská vláda s tím, že kolem lodi vznikne izolační oblast o rozsahu 1 námořní míle. Podle provozovatele plavidla začnou první lidé opouštět palubu v 9 hodin dopoledne. Na palubě je asi 150 lidí ze 23 zemí. Podle dostupných informací mezi nimi nejsou Češi. Fotbalisté Teplic vyhráli v Šanzelize ve skupině o záchranu nad Ostravou 2-1 a ukončili 10-zápasovou sérii bez vítězství. Dnes čekejte skoro jasno a přes den přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Litoměřicích jsou uzavřené části ulic Nerudova, Kořenského, Nezvalova a Revoluční. A v Mostě je zúžená ulice ve dvoře.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V našem nedělním dobrém ránu společně pokračujeme i po půl sedmé. Já vám posílám další písničku, zaspívá František Nedvěd a za malou chvíli se vypravíme na Hrad Bezděz. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezké ráno.

0: Tohle byl Lešek Semelka, taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Víte, že za jeden z nejtajemnějších hradů na severu Čech a v celé České republice se považuje zřícenina hradu Bezděz? Jedná se přitom o nejlépe dochovaný hrad Přemysla Otakara II.
1: Bezděz je totiž opředem mnoha tajemstvími. Například se říká to, že na hradě se tak zalíbilo čertům, že tam po mnoho let prováděli svoje reje. Na hradě se jednodobo vyskytoval kouzelný trpasličí pohár a dokonce tam niši ukryli i poklad. Legenda o pokladu se dokonce stala inspirací pro Bedřicha Smetanu. Podle ní totiž zkomponoval operu Tajemství. Pro mnohé umělce se Bezděz stal nevyčerpatelnou studnicí inspirace. A mezi ně patří například jeden z našich nejslavnějších básníků, Karel Hynek Mácha. Právě proto patří Bezděz k nejzajímavějším a nejtajemnějším hradům v Česku. Historikové dopátrali, že za vybudováním hradu stojí český král Přemysl Otakar II. Výstavba proběhla s obrovskou precizností v letech 1265 až 1278. Hrad ve stylu rané gotiky se jako jeden z mála dochoval v původní čisté podobě. Neprošel přestavbou na romantické letní sídlo, ani nebyl zbořen jako jiné slavné hrady u nás. I když je Bezděz považován za zříceninu, řadí se mezi nejvýznamnější památky Česka.
2: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: John Travolta a taky Olivia Newton-John. Tady je Český rozhlas Sever a my pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude hlavně skoro jasný až polojasný, tedy ráno. Ojediněle se může vytvořit i mlha, přes den bude oblačnost postupně přibývat a večer už bude zataženo. Nejvyšší denní teploty tak ty budou docela vysoké, 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo

před rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síň od rána

0: Daniel Landa a je taky jeho karavana mraků a vy posloucháte Český rozhlas Sever, jeho nedělní dobré ráno. Přidám i aktuální čas, máme 6 hodin a skoro 50 minut k tomu. Teď už tady máme na minutu o zdraví naší další rubriku, protože s Evou Bucharovou budeme dneska relaxovat ve včelím domečku. Proč ve včelím domečku? Tak to se dozvíte právě teď.
1: Na minutu o zdraví.
2: Včelí domeček, často označovaný jako apidomek, je speciální dřevěná stavba určená k apiterapii, relaxaci a léčení prostřednictvím včel, aniž by došlo k přímému kontaktu s nimi. Pobyt v apidomku pomáhá harmonizovat tělo i mysl, uvolňuje stres a podporuje zdraví dýchacích cest. Apidomek bývá postaven nad včelími úly. Do prostoru domku proniká úlový vzduch, prosycený vůní propolisu, medu, vosku a enzymů, což příznivě působí na dýchací cesty. Včely produkují specifické vibrace a teplo, které harmonizují lidský organismus, snižují stres a pomáhají při psychickém vyčerpání. Návštěvníci leží na lůžku, umístěném přímo nad úly, jsou oddělené síťovinou, to umožňuje intenzivní prožitek ze bzučení a vibrací. Nechte se unášet jemným bzukotem včel, zpomalí myšlenky a oprostí vás od každodenních starostí. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Děčín nabídne lidem bez domova při mrazivých nocích prostory v nové noclehárně už letos v zimě. Na hlavní pláži Máchova jezera bude venkovní posilovna. Vysokorychlostní tratě by se měly v Česku začít stavět zhruba za 3 roky. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram. Dnes čekejte skoro jasno a přes den přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Po prázdninách otevře Děčín nový azylový dům na Benešovské ulici, jehož součástí je i noclehárna. Mrazová místnost bude mít kapacitu 10 takzvaných teplých židlí. Výhodou je, že se klienti z azylového domu nebudou potkávat s lidmi, kteří budou noclehárnu využívat, říká náměstkyně primátora Anna Lehká z Volby pro Děčín.
3: Je samostatný vchod z boku ulice, co je jako kolmo na mezi Kamenickou, ta propojka a tou Benešovskou. Tak kdyby nám uhodili mrazy teď, tak já si odvážím říct, že tam klidně lidi můžeme pustit už teď.
1: Město zaplatilo za rekonstrukci starého objektu a vybudování azylového domu 65 milionů korun. Většinu dostalo z evropských peněz. U Máchova jezera na Českolipsku začala stavba venkovní posilovny. Radnice města Doxy chce nové sportoviště na hlavní pláži dokončit do začátku letních prázdnin. Současně s posilovnou město staví i hřiště pro děti, říká nezávislý starosta Dox Roman Fajbík.
4: Konkrétně se tedy na dětském hřišti objeví takzvaný cliff rider se skluzavkou nebo trojitá akční věž s vysutou lanovou dráhou a další tematické 2D a 3D prvky, které budou zakomponované v litém tartanu.
1: Dnes začíná třetí ročník cyklistické akce Tour de Tripoint. Zúčastnit se má rekordních 400 cyklistů. Jízda poprvé startuje v Česku, a to v 10:30 dopoledne v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Trasa pokračuje do německé Žitavy, polské Bogatyně a zpět na místo startu. Sportovní akce má posílit vazby mezi třemi zeměmi. Součástí je i dětský cyklistický závod v areálu Kristýna. Ten startuje v 10:30. Vysokorychlostních tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029, a to úsekem mezi Přerovem a Ostravou. Hned v následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál taky poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného.
2: Počasí.
1: Po ránu čekejte převážně skoro jasno až polojasno, jasno a přes den postupné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na výjezdu z Bíliny na most po silnici 1/13 dejte pozor před Liběšickým mostem na omezení do jednoho pruhu. A v Mimoni je uzavřená Okroulická ulice, dělnici od vjezdu do města až ke kruhové křižovatce s průtahem 268 pracují na inženýrských sítích.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, po 7 hodině jsme v polovině našeho nedělního dobrého rána na Českém rozhlase Sever. A my se budeme věnovat sportu, konkrétně fotbalu, protože ve fotbalové šancelize se k záchraně výrazně přiblížily Teplice. Ty doma porazily Ostravu a uslyšíte o tom v reportáži zhruba za 15 minut. Ale jako první písničky i ty, které nestárnou, těšte se na Karla Gotta a později zaspívá i Valdemar Matuška.
2: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Karel Gott a také písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Vy posloucháte nedělní Dobré ráno, máme 7 hodin a 11 minut k tomu. Teď už je u nás připraveno kalendárium a s ním Petr Jungmann. Tak hezký poslech.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 10. května, svátek mají blaženy. A dnes je Den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk. Jednalo se o vrchol luxusu. Cenou tyto licenční vozy překonávaly i Rolls-Royce. V české verzi bylo dílenské zpracování ještě lepší než původní francouzské. Do dneška se zachovalo 5 těchto vozů, 4 jsou prý v Česku. Třetí muž nacistické říše,

0: dnes před 85 lety v roce 1941 podnikl na vlastní pěst svou tajnou misi do Británie, kde chtěl ukončit válku s Německem a vyjednat mír.
1: And now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
0: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
2: On which you have been convicted.
0: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou osmdesátku má dneska skotský písničkář Donovan. Sedmdesátku má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka grandslamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin a 18 minut. K tomu určitě vás zajímá, jaké dnešní neděle, tedy 10. května, přinese počasí, tak pojďme na to.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude o sluníčku, hlavně ráno, bude převážně obloha skoro jasná až polojasná. Ojediněle se může ale na severu Čech vytvořit mlha. Přes den už bude oblačnost postupně přibývat a večer už bude obloha zatažená. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever, rádio.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá a její dobrý kafe. Pokud si právě dáváte výbornou dobrou ranní kávu, tak vám přeji příjemné pochutnání. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Teď už o sportu, protože fotbalisté Teplice definitivně šance lize odvrátili hrozbu přímého sestupu. Po nadstavbové skupině o udržení už nemohou skončit hůř než 14. Naopak hrozba pádu do druhé ligy reálně hrozí Baníku Ostrava. Ten totiž v Teplicích prohrál 1-2, nevyhrál po 7. v řadě a v lepším případě ho bude čekat baráž.
2: Dlouhou sérii bez vítězství měly i Teplice. Ty se ze 3 bodů radovali po 4 roce a 10 zápasech.
3: Už jsme ani nevěděli, jak to a oslava chutná, tak jsme si to zkoušeli už teďka v týdnu i na tréninku, když jsme dali gól, tak jsme normálně slavili, aby jsme aspoň jakoby se dostali do toho, že ten gól si oslavíme na tom tréninku. No, tak jsou rád, že jsme to dneska přenesli do toho zápasu, že jsme ten zápas vládli a jsou to důležité body.
2: Záložník Lukáš Mareček měl pravdu. Pro Teplice jsou to opravdu velmi cenné 3 body. Díky nim totiž udrželi 6-bodový náskok na Slovácko a k jistotě záchrany jim stačí 1 výhra ze 3 utkání.
4: Nabízí se nám vlastně hned první meč bol v Zlíně. Určitě nebudeme zaměřeni na to, že Ostrava vyhraje na Slovácku, protože jak Slovácko, tak Ostrava mají nadstandardně kvalitní týmy. To, že se v této sezóně pohybují tam, kde se pohybují, je prostě sport.
2: Řekl teplický trenér Zdenko Frtěla. Do baráže může jeho tým poslat Slovácko, které zvítězilo na Dukle. Podle Lukáše Marečka klidně fotbalisté z Uherského Hradiště mohou získat ve zbytku nadstavby 9 bodů.
3: Tak určitě můžou, tak já si myslím, že to je i co jsme se bavili na přípravě, že je to nějaký snad druhý tým, který má držení míče největší v lize, takže to Slovácko i tady ukázalo, že fotbal hrát umí, že tam má dobrý hráče, takže určitě to v jejich silách je a myslím si, že i to naše nastavení by mělo být takový, že jsme se dneska dostali tady jakoby z nějaké té, že nemůžeme spadnout, ale furt je tam ta možnost hrát jakoby tu baráž a chceme se dostat i tady z téhle pozice.
2: V kritické situaci je naopak Ostrava, která nevyhrála po 7. za sebou. Trenér Josef Dvorník, který se týmu ujal před nadstavbou, ví, že si další zaváhání Baník nemůže dovolit.
5: To jsme si říkali před Boleslaví, před Teplicama stejně. Úplně to nevtloukám hráčům do hlavy a se věnuju tomu, jakým způsobem budeme hrát, jakým stylem budeme hrát, jak budeme kombinovat. Tyto věci jsou na trenérovi a myslím si, že i hráči bychom si to neměli dávat do hlavy v tom, že musíme. Protože já si myslím, že potom v tom zápase jako nám to úplně nepomůže. Spíš naopak nás to bude brzdit a i dneska před zápasem hráč říkal, že strach nás může jenom paralyzovat a nějakým způsobem zmrazit a bude ten výkon horší, než když v určité fázi půjdeme trošku do uvolnějšího stavu.
2: Baník má stejně jako Dukla 23 bodů, Slovácko 27 a Teplice 33. Další zápasy se budou hrát v úterý. Z Teplic David Kalvas, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Do úterý je možné podat elektronické daňové přiznání na loňský rok bez pokuty. Lhůta uplynula už 4. května, ale podle finanční správy začne až od středy nabíhat sankce. Více se dozvíte ve zprávách v 8 hodin. Klášterec nad Ohří plánuje instalaci fotovoltaických elektráren na budově zimního stadionu a na základní škole Krátká. Podle místostarosty Petra Hybnera za zdravý sport Prosperitu budou zařízení a práce stát téměř 25 milionů korun. Z toho třetinu pokryje Evropský fond spravedlivé transformace. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci získal vloni 71 milionů korun za zakázky ve výzkumu pro průmyslové podniky. Jde zatím o nejvyšší částku, jakou ústav za smluvní výzkum dosud vydělal. Stovky hudebníků se dnes setkají na každoročním festivalu akordeonu ve městě Bled na severozápadě Slovinska. Pro návštěvníky budou hrát ve skupinách i samostatně, a to tradičně u Bledského jezera od 10 hodin dopoledne. Fotbalisté Liberce prohráli v nadstarbové skupině o titul na trávníku Plzně 0-2 a v tabulce Šanzeligy jim patří 6. příčka. Dnes čekejte skoro jasno a přes den přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Havrani na Mostecku je omezený provoz na silnici 2. třídy číslo 251 a v Ústí nad Labem je pro těžkou nákladní dopravu uzavřená ulice Hlavní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Marie Rotrová a její štěstí, 7 hodin a 39 minut. K tomu teď už půjdeme společně s Českým rozhlasem Sever na zahradu, jakou půdu letničky potřebují, podle čeho vybírat správné stanoviště i do jaké hloubky letničky sážet. Tak to nám připomene Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahrádkáři, blíží se čas pro výsadbu letniček. Kdo by nechtěl oživit záhony dalšími barvami a také vůní? Před výsadbou by půda měla být prohřátá a nemělo by už hrozit výrazné ochlazení. V ideálním případě by měla být půda kyprá, propustná a zásobená živinami. Důležitý je i výběr stanoviště podle druhů rostlin. Na slunných místech se daří například aksamitníkům nebo petuním, zatímco begonie lépe zvládají stínější kouty. Zohledňujeme i velikost rostlin. Menší druhy vysazujeme hustěji, větším druhům dopřejeme více prostoru, aby se mohly rozrůst. Příliš hustá výsadba vede k horšímu proudění vzduchu a tím se zvyšuje riziko chorob. Když naopak vysadíme moc hřídce, podpoříme tím prorůstání plevele. Sazenice vysazujeme do stejné hloubky, v jaké rostly v sadbovači, a i hned po výsadbě důkladně zalijeme, aby se půda dobře spojila s kořeny. Než se rostliny ujmou, udržujeme půdu vlhkou. Tip pro vás. Když sázíme za opravdu slunečného a suchého počasí, vyplatí se mladé rostliny krátce po výsadbě zastínit. Omezí se tím stres a rostliny lépe zakoření. Když se nám podaří vytvořit vhodné podmínky hned na začátku, letničky se rychle rozrostou a budou nám dělat radost. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: Tohle byly Bonnie M a tady je Český rozhlas Sever. Letošní Anifilm uzavřel svůj program a hlavní cenu v mezinárodní soutěži získal snímek Olivia a neviditelné zemětřesení. Čím porotu 25. ročníku přehlídky přesvědčil, tak to si řekneme za chvíli.
1: Počasí.
0: Ráno bude převážně skoro jasné až polojasné, ojediněle se může ale na severu Čech tvořit mlha, přes den už bude oblačnost postupně přibývat a večer už bude obloha zatažená. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23 stupňů a na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový big band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla skupina Jelen, jejich touha a pláč. Animace má jedinečnou schopnost zachytit i neviditelné věci, napětí i proměny, které se odehrávají pod povrchem. Právě za takový přístup letos ocenila porota festivalu Anifilm v Liberci snímek Olivia a neviditelné zemětřesení. Španělský loutkový film získal hlavní cenu v soutěži mezinárodních filmů pro děti a mladé diváky. A my vám ho teď poodhalíme na Českém rozhlase Sever.
1: Jaký ten je? A la mascota en estado salvaje, comiéndose.
2: Nemají peníze na zbyt, účty za elektřinu se hromadí, byt se rozpadá. Rodině malé Olivie hrozí vystěhování. I tak ale v složité situaci přesvědčí hrdinka svého mladšího bratra, že jde jenom o hru. A všichni jsou součástí natáčení nového filmu.
1: Mama, saluda, que te estoy grabando.
2: Loutkový snímek režisérky Ireny Ibory Rysové ocenila porota za empatický dětský pohled na komplikované problémy a za citlivý přístup k rodinným vztahům.
3: Jedná se o španělský loutkový film, který mapuje sociální problémy současného Španělska.
2: Popisuje programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
3: Ale nejen současného Španělska, ale vlastně celé asi Evropy a možná celého světa. Konec konců jsou to problémy, které jsou přenositelné zkrátka kamkoliv. Jde o matku samoživitelku, která je na tom sociální věci špatně a má dvě malé děti.
2: Mezinárodní soutěži filmů pro dospělé pak uspěl animovaný dokument Nekonečná Cookie. Ten natočili kanadští bratři Seth a Peter Scriverovi. Ve výstředním portrétu si utahují jak ze sebe samých, tak také třeba z toho, že nedostali na natáčení grant.
3: Jedná se o animovaný dokument, který vznikl na základě výpovědí těchto dvou bratrů, kdy jeden je bílý a jeden náleží k etniku těch kanadských původních obyvatel. Ten animovaný dokument mapuje ty různé sociální nerovnosti, různé problémy, které v těch komunitách nastávají a je to skutečně zajímavá podívaná, která vlastně i české publikum může být jako hodně zvláštní novinkou nebo novým pohledem na kanadskou kulturu.
2: Funny, beautiful, spiritual, political. Jediným českým počinem, který uspěl v mezinárodní konkurenci, je videoklip k písničce Pařezy zpěvačky Juhu Šmatuš. Porota udělila animovanému klipu, za kterým stojí Julie Černá a Lene Lekeš, zvláštní uznání. Z Liberce Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever,

0: Pardubický kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Od středy začne nabíhat pokuta. Na břehu jezera Most budou moct diváci sledovat zápasy českých hokejistů na mistrovství světa. V Kamenickém Šenově na Českolipsku bude 2 roky rozkopaná Palackého ulice. Dnes čekejte skoro jasno a přes den přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce, a to u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mandle.
3: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
1: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Mistrovství světa v ledním hokeji začne v pátek 15. května ve Švýcarsku. Fanoušci budou moci sledovat zápasy národního týmu i na velkoplošné obrazovce u jezera Most. Podle webu města první společné fandění odstartuje příští pátek. Utkání Česko-Dánsko začne ve 20 hodin a 15 minut. Následovat budou další zápasy základní skupiny, ve kterých se český tým změří síly se Slovenskem, Slovinskem, Švédskem a Kanadou. V případě postupu české reprezentace bude město vysílat také utkání play-off. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká 2letá rekonstrukce. Pod výpadovkou na obec Slunečná budou stavbaři měnit veškeré sítě a zavádět splaškovou kanalizaci. Stavbu zastřešuje severočeská vodárenská společnost a část ze 70 milionových nákladů zaplatí Liberecký kraj a město. Práce začnou na konci května.
4: Pracovat se bude přibližně na 0,5 kilometru dlouhém úseku a v přilehlých ulicích. Kromě podzemních sítí je v plánu také výměna veřejného osvětlení. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Bartl, na části ulice zůstane podle podmínek stanovených památkáři žulová dlažba. Zbytek bude pokrytý asfaltem. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Celkem 24 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň. A to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatelé města můžou pečovat například od předzahrádky, květinové záhony, keře nebo louky. Adopce míst je pro zájemce zdarma. V prvním roce projektu se lidé začali starat o 30 nových ploch.
2: Počasí.
1: Z rána bude převážně skoro jasno až polojasno. Přes den ale čekejte postupné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na D8 mezi 58. a 56. kilometrem u Prackovic nad Labem ve směru na Prahu dnes silničáři uklízí povrchovou kanalizaci. A na silnici 1/30 čekejte omezení v dolních zálezlech. Silničáři tam staví několik stovek metrů dlouhou protihlukovou zeď.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 8 vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde jdeme do finále našeho nedělního dobrého rána. Koupil šrot a 3 roky pak z něj stavěl dobovou sovětskou motorku. Karel Macek si spolu s dalšími příznivci vojenské historie připomněl v Radonicích na Chomutovsku 81 let od osvobození obce Rudou armádou. Reportáž uslyšíte v našem vysílání zhruba za 15 minut, ale teď už písničky i ty, které nestárnou. Těšte se na Petra Nováka, teď už zaspívá skupina Kryštof.
2: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Petra Novák a Co je to láska? Vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak jeho nedělní dobré ráno. Přidám i aktuální čas, máme 8 hodin a 11 minut k tomu. Teď už je další program u nás, už tuhle chvíli to bude další vydání totiž naší nové rubriky Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám v ní tentokrát poví zajímavosti o ledovcích.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7/8 je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý

0: den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Kenny Rogers a také Dolly Parton dospívali na Českém rozhlase Sever. Teď už počasí, pojďme se podívat, kolik sluníčka nás dneska čeká.
1: Počasí.
0: Obloha hlavně ráno bude převážně skoro jasná až polojasná. Ujedině se na severu Čech můžou někde tvořit mlhy. Přes den ale bude postupně přibývat oblačnost a večer už bude obloha zatažená. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kdy zlétnu já, zpívala Lucie Vondráčková, tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Vojenská ležení polní kuchyni i vojenská technika byla v sobotu k vidění na náměstí v Radonicích u Kadaně na Chomutovsku. Obec se spolu s nadšenci vojenské historie připomněla 9. květen 1945. V ten den do Radonic přijela Rudá armáda, která tam svedla přestřelku s německými vojáky. Součástí oslav osvobození byla i její rekonstrukce.
1: Je 9. května 1945. Na náměstí v Radonicích zní německý dobový šlágr s názvem Gorilla a němečtí vojáci posedávají u stolů před hostincem, kouří cigarety a vyčkávají. Idyla ale skončí ve chvíli, kdy na náměstí vjede vojenský motocykl Dněpr se sovětskými průzkumníky následovaný obrněnými vozidly. V ten okamžik se strhne přestřelka. Připomínku dne osvobození organizoval Štefan Ševčík z vojenského historického spolku Nordwolf.
2: Jsou tady teďka dobové tábory, takže ukázky žití. Lidi si můžou vyzkoušet nějakou jízdu autem, střelbu ze samopalů, podívat se prostě, jak se v těch táborech žilo, co jedli, co pili.
1: Co konkrétně tady můžeme ochutnat?
2: Tak určitě nějaký bratwurst, jako za nás za Němce, že jo, guláš, to je jasný. Jsou tady lokše jako místní potom v té době. Rusáci ty asi budou mít zatím nějaký chléb, odku samozřejmě.
1: Je tady i sovětský motocykl, ano. A dvoučlenná posádka, Karel Macek, co to vlastně je za motorku?
3: Je to motocykl Dněpr KMZ 750M. Koupil jsem šrot a postavil. No, ten.
1: Jak dlouho vám to trvalo?
3: 3 roky.
1: Jitka Macková, manželka, máte na sobě také uniformu?
4: Já jsem chtěla, protože máme stejné smýšlení a na motorce taky jezdím a jsme v legionářích, takže k tomu máme oba hodně blízko.
1: Děti si mohly vyzkoušet palbu z kulometu nebo lehkého děla plynovými náboji. Využila toho i 8letá Anička z Radonic. Ty jsi si vyzkoušela střelbu z kanónu. Jaký to bylo?
5: Super, líbilo se mi to.
1: Odpoledne v Radonicích provázel herec Městského divadla v Mostě Jiří Kraus, i když věděl, jak bude rekonstrukce bitvy vypadat, že to bude tak realistické, nečekal.
6: Bylo to hodně zajímavé a bylo to takový, jako že se člověkovi až trošičku zastavila krev živá.
1: Rekonstrukce bojů z května 1945 se v Radonicích účastnilo celkem 5 vojensko-historických spolků. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s

Kino Gloria a Petr Rezek, tady je Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Petra Vališová už připravuje rychlý přehled zpráv od nás ze severu Čech. Připomene, že dnes oslavujeme Den matek. Více za chvíli, teď už Andrea Bocelli. Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezké ráno.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Dnes se slaví Den matek. Tradice pochází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jervisová. Odtud se pak rozšířila i do Evropy. Češi ho začali slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale tradice ustoupila a znovu se vrátila až po roce 1989. Nový zásobní skleník a vzdělávací pavilon v botanické zahradě v Teplicích by mohly stát přes 200 milionů korun. Zahrada po získání stavebního povolení a dokončení projektové dokumentace nyní spolu s právníky připravuje veřejnou zakázku. Radnice v Desné vize v Českých horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 500 000 korun. Částečně ji pokryje výtěžek ze sympózia. Festival Anifilm ocenil nejlepší animované snímky v mezinárodní soutěži. Hlavní cenu za nejlepší celovečerní snímek pro děti a malé publikum získal film Olivie a neviditelné zemětřesení. Liberečtí fotbalisté ve druhém kole ligové nadstavby ve skupině o titul prohráli na Trávníku Plzně 0-2 a v tabulce zůstávají na 6. příčce. Dnes čekejte skoro jasno a přes den přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Klášterci nad Ohří se na křižovatce Chomutovské a Nádražní ulice porouchalo vozidlo. Počítejte se zdržením. A na železničním přejezdu mezi Louny a Černčicemi se projíždí kyvadlově.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. A já posílám další písničky, ty, které nestárnou. Teď už zaspívá skupina zaspívá Lenka Filipová a po ní skupina Rangers. Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobrý den.

0: Tohle byla skupina Rangers, jejich škatule a taky písničky, které nestárnou, které moc rádi hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už jsou připraveni slavní Severočiši. Tentokrát nám Milan Knotek představí skláře Adolfa Beckerta.
1: Slavní Severočiši. Ke klíčovým osobnostem české sklářské moderny první třetiny 20. století patřil Adolf Beckert, který se narodil v roce 1884 v České Lípě. Po sklářské škole v Novém Boru absolvoval pražskou Umprum a Depšicovu školu v Mnichově. Stal se uměleckým vedoucím v prestižní sklárně Letz v Klášterském Mlýně. Později spolupracoval s firmami Kurt Schlevogt a Heinrich Hoffmann. Byl také ředitelem střední umělecko-průmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Nejcennějšími Beckertovými pracemi jsou luxusní leptané vázy s tmavým dekorem na světlém skle a figurálními motivy. Ještě dnes se často objevují v muzeích i na aukcích. Sběratelsky cenné jsou také jeho stínové figury, tedy siluetové postavy inspirované antikou nebo symbolikou. Dále to byly vázy, flakony nebo ryté a leptané nápojové soupravy. Beckertovy práce dokumentují přechod od historizujících dekorů k modernímu designu ve stylu Art Deco. Na mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži v roce 1925 získali zlatou medaili. Adolf Beckert zemřel v roce 1929 v České Lípě.

0: Tohle byla Céline Dion a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Rychlořezáním v sobotu vyvrchol řezbařská show Keltové v Lahošti. Podrobnosti už za chvíli v reportáži, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den tak bude svítit sluníčko hlavně ráno, kdy obloha bude skoro jasná až polojasná. Přes den ale postupně bude oblačnost přibývat a večer už bude obloha zatažená. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů. Pršet nebude, ale povane slabý jihovýchodní vítr.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byl Jiří Schillinger a jeho Holubí dům. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní Dobré ráno. Na akci Keltové v Lahošti předvedlo 5 zkušených řezbářů, co umí s motorovou pilou. Setkání připomíná osídlení a nález keltského pokladu přímo v Lahošti na Teplicku. Veronice Jaklové další podrobnosti řekla hlavní organizátorka a taky nezávislá starostka Lahoště, Radka Marková.
1: Řezbáři se na tady ty velké sochy potřebují aspoň 3 dny. Vidíte sami, že ty sochy jsou neskuteční.
2: Když se podívám 50 metrů odsud od kulturního domu směrem k hlavní silnici, tak tam už ale nějaké sochy a dokonce sochy Keltů jsou.
1: Ano, to jsou ty sochy, které se vyráběly v roce 2024. Jeden ten Kelt má protaženou ruku a ukazuje přesně na ten obří pramen, kde se našel kotel s pokladem.
2: Mezi řezbáři pracuje i Zdeněk Lamka, tak já když se podívám na toho vašeho Kelta, tak se tváří nějak nabručeně.
3: Ano, já jsem vytvářel keltskou postavu a je to Taranis, bůh hromu, a on byl furt takový jako naštvaný. Vlastně ty sochy se začínají tak, že jsou to hrubý velký kmeny, který mají v průměru řekněme třeba kolem těch 70-80 centimetrů, na výšku kolem 2 metrů a v podstatě se začíná tím, že se odstraní kůra s bělem, zůstane nám tvrdý, vyzrálý a ustálený dřevo, potom se začíná nakreslovat nějaká proporcionalita, ta hlava by se do toho těla měla vejít 8x.
2: Zajímavého druida vytvořil řezbář Martin Zítka.
4: Když se řekne Kelt, tak první, co mě naskočí, druid. A vím, že když jsme si tak mezi sebou rozebírali, co kdo bude dělat, tak to nezaznělo, tak prostě byla jasná volba. Když jsem viděl, co jde těma motorovejma pilama dělat, no tak jsem to zkusil a pak zase a zase, až mě to začalo bavit a je to rychlejší a dají se s tím dělat větší sochy, nejen malý nějaký drobnosti.
2: Takže vy jste od vlastně vyřezávání dláty, na koleně dláty.
4: Dláty jsem přešel asi, je to já nevím, 7 let, co jsem vyřezal první sochu, ale to byla řekněme jedna socha za rok a teprve před 3 rokama zhruba jsem se do toho vůl trochu víc. No.
2: Mě velice překvapilo, že práci s takhle velikým dřevem zvládá i žena, Saša Čadová. Jak vy jste se k tomu vůbec dostala, k vyřezávání pilou?
5: Já mám strašně ráda veškerý výtvarné techniky, takže do nekonečna objevu nové věci a dřevo patřilo k té novince. Takže bude hodně dlouho co objevovat a co se učit.
2: Jak to zvládáte 3 dny mít v ruce pilu, ta má takových aspoň 5 kilo a zvedat to nad hlavu, ta vaše socha je větší než jste vy?
5: No, je to hodně náročné. Já si myslím, že to je náročné i pro chlapy, natož pro ženský, ale dala jsem se do boje, tak bojuju. Snažím se, co můžu, no.
2: Jak dlouho už se tomu řezání s motorovou pilou věnujete?
5: Teďka to budou 3 roky, intenzivně.
0: Organizátoři řezbářské show se budou snažit, aby se z akce v Lahošti stala v budoucích letech tradice. A my rozhodně, pokud se tak stane, budeme přitom. Teď už pokračujeme, já vám posílám do 9. další písničky, zaspívá Olga Lounová a taky Tina Turner. No a v 9 tady bude Petra Valešová s aktuálními zprávami. Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezké ráno.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Česku se dnes slaví Den matek. Dnes se na zdi základní školy v Šehrdova v Lovosicích odhalí pietní deska, která připomene vězně z druhé světové války. V mateřských školách ve velkých městech v Libereckém kraji zbývají po zápisech volná místa. Dnes čekejte skoro jasno a přes den přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké dopoledne. Dnes je Den matek, slaví se vždy druhou květnovou neděli. Svátek vznikl ve Spojených státech, kde ho na začátku 20. století prosadila Anna Jervisová. Lidé v tento den tradičně dávají matkám květiny nebo přáníčka. V českých zemích se začala slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek Mezinárodní den žen. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989. Na zdi základní školy v Šehrdova v Lovosicích dnes odhalí pamětní desku, která připomene osud 60 vězňů, kteří během druhé světové války ve městě pracovali. Informoval o tom historický badatel Tomáš Rothbauer. Deska na školní budově bude připomínat příběh pracovního komanda nazvaného Rádio Lobosic.
2: Komando vzniklo v roce 1944 a tvořili ho odborníci z koncentračního tábora Flossenbürg. Vězňové pak v Lovosicích opravovali radiové přijímače a vedli jejich evidenci. Slavnostního odhalení desky se zúčastní také zástupci radnice. Z Lovosic Lucie Jízlová, Český rozhlas.
1: Po zápisech zbývají v jabloneckých mateřských školách volná místa. Školky by tak mohly přijmout všechny tříleté děti, které musí ze zákona zapsat. Teď budou dobírat i dvouleté. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové přišlo letos k zápisu téměř 400 dětí. Volná místa zbývají i ve školkách v Liberci. Ty budou postupně přijímat další dvouleté děti také. Vybírat je budou podle měsíce narození, říká primátorův náměstek Ivan Langer za starosty pro Liberecký kraj.
3: My to dávkujeme postupně, nabíráme děti, které dosáhnou 3 let do konce kalendářního roku a ty, které zestárnou na 3 roky od ledna dál, tak ty ještě musí počkat a budou se vřazovat postupně, tak abychom ten celý systém úplně nezahltili.
1: Čerpací stanice v Česku můžou dnes prodávat litr nafty maximálně za 44 korun a 15 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Nejvyšší přípustná cena benzínu je pro dnešek 44 korun a 42 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit i během zítřejšího dne.
0: Počasí.
1: Převládá skoro jasno až polojasno, ale během dne čekejte postupné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v ústí 146 cm, průtok 104 metrů krychlových za sekundu. Předpověď 140 cm a tendence setrvalá. Zajištěný vodní stav byl dnes v ústí nad Labem 145 cm.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D7 u Droužkovic ve směru na Chomutov máme hlášenou srážku se zvěří. Jeden jízdní pruh je neprůjezdný a v Mostě je zúžená ulice ve dvoře. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Na řadě míst Lužických hor, kde kdysi pracovali sklářské hutě, se dodnes nacházejí ohniska zvýšeného výskytu olova. Víc nám o tom poví geochemička Štěpánka Tůmová.
1: Našly se u nás nějaké svatyně pohanských Slovanů a mohly stopy jejich náboženských představ přežít dodnes v podobě folkloru, zauvažuje religionista Jiří Dinda.
0: K tomu přidáme přehled zajímavostí, představíme vám knihu Měsíce května, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte další z příběhů se šestkou na konci letopočtu.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová.

0: I každý rok při migraci buřňáci tenkozobí. Poslední dobou však stále častěji mění tradiční trasy. Na plážích se objevují vyhublí a nemocní jedinci s žaludky plnými mikroplastů. Proto vznikl projekt, do něhož se zapojili domorodé komunity z Aljašky i jihozápadu Austrálie. Tradiční znalosti propojují s vědeckým výzkumem, mapováním migrace, míst odpočinku buřňáků a sledují i to, jak hluboko se potápějí při lovu.
1: V haldě kamení vytěženého při ražbě tunelu trasy D pražského metra našel sběratel Radek Labuťa fosílii dosud neznámého členovce z Prvohor. Žil přibližně před 448 miliony lety, ještě před nástupem ordovické doby ledové, která vedla k prvnímu hromadnému vymírání na Zemi. Asi 2-centimetrový tvor, blízce příbuzný trilobitům, ale s měkkým krunýřem, dostal vědecké jméno Somaspis labutai. Rod Somaspis byl dosud znám pouze z jižní Afriky.
0: Astronomové dosud potvrdili existenci zhruba 18 cirkumbinárních planet, které obíhají kolem dvojhvězd, podobně jako fiktivní pouštní planeta Tatooine z filmového světa Star Wars. Planety samozřejmě nevidíme, jejich přítomnost prozrazují především jemné odchylky v načasování vzájemných zákrytů jejich mateřských hvězd. To znamená, že je nutné, aby byl vzdálený systém vůči nám vhodně nakloněn, jinak nemáme šanci přítomnost planet prokázat.
1: Pražské planetárium otevřelo novou stálou expozici věnovanou meteoritům, která je přístupná v otevírací době zdarma. Nejvzácnějším vystaveným kusem je meteorit Rafsa 005, objevený před 3 lety v Alžírsku. Jde o takzvaný angrit. Ze zhruba 78 tisíc meteoritů nalezených po celém světě je dosud jen 62 angritů. V expozici jsou i meteority, které k nám přilétly z Marsu či Měsíce. Některé z kamenů si mohou návštěvníci dokonce osahat a potěškat.
0: Budoucí český astronaut Aleš Svoboda úspěšně dokončil základní výcvik pro svou misi na Mezinárodní vesmírné stanici. Získal přehled o systémech ISS, vědeckém kontextu i praktické dovednosti nezbytné pro pobyt ve vesmíru.
1: V další fázi ho nyní čeká specializovaný trénink, zaměřený na konkrétní úkoly jeho budoucí mise, včetně práce s experimenty vznikajícími ve spolupráci českých výzkumných institucí, univerzit a firem.
0: O realizaci jeho mise se v současnosti jedná. Aleš Svoboda by se měl na oběžnou dráhu podívat pravděpodobně už v příštím roce.
1: Tolik o vesmíru, přesuňme se zpátky na Zemi. Čeká nás výlet do Lužických hor. Po stopách dávno zaniklých skláren, které po sobě v lesích nechaly nepříjemné dědictví. Planetárium.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Epilepsie není jen jedna nemoc. Jaký je rozdíl mezi běžným záchvatem a stavem, kdy už mluvíme o vážném neurologickém poškození?
2: Nevíte, jaký bude ráno, jestli bude záchvatovat nebo nebude záchvatovat, takže reagujete na to, co vlastně přijde každý den.
1: Říká maminka Andrea, která založila organizaci Život s epileptikem. Pozvání přijal dětský neurolog Martin Kudr.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Lesy Lužických hor byly před staletím místem, kde se koncentrovala sklářská výroba. Malé i větší sklárny produkovaly nejen žádané dekorační sklo, ale také znečištění, kterému se tehdy nepřikládal zdaleka takový význam jako dnes.
5: Sklárny jsou pryč, zbyly po nich často jen nenápadné stopy v terénu. Jak se však ukazuje, historická výroba po sobě někdy zanechala i lokální ohniska se zvýšeným výskytem rizikových prvků v půdě, například olova.
4: Právě koncentracemi tohoto kovu v přírodě Lužických hor v souvislosti se sklářskou výrobou minulých staletí se zabývá výzkum, který vám dnes přiblížíme. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
5: a Veronika Kindlová.

0: Už 3 roky se výzkumem ohnisek znečištění v lesích Lužických hor zabývá tým z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pod vedením Štěpánky Tůmové.
1: Připomeňme ještě jednou, jaký je původ tohoto znečištění a proč se důkladně zkoumá až teď. Dřív se o něm nevědělo?
2: Původ teda je především ta historická sklářská výroba, olovnatý křišťál nebo i dekorační sklo, kdy se používaly další rizikové prvky. No a proč se o tom nevědělo? Jedna věc je ta, že státní monitoring monitoroval hlavně zemědělský půdy. Když se zjistily někde nějaký vysoký koncentrace nebo zvýšený koncentrace třeba olova, u nás na severu se to hnedka přisuzovalo spalování uhlí anebo využívání olovnatýho benzínu. Historicky sklo bylo považováno jako za inertní materiál, což teda znamená, že to je látka, která vlastně nějak chemicky nereaguje, je stálá, takže se s ní nic jako neděje. Teďkon, což víme, že sklo teda jako materiál není inertní a hlavně, že přisuzovat všechno jednomu zdroji prostě není pravda, proto provádíme i tohleto geochemické mapování. My jsme vycházeli z dat toho státního monitoringu, který mapoval hlavně ty zemědělské půdy. Ty se samozřejmě mapují z důvodu bezpečnosti produkce potravin. Z toho jsme teda vycházeli, když jsme ty data nějakým stylem zpracovali, vizualizovali a jako první jsme ověřovali nějaká ta ohniska ze státního monitoringu, aby jsme vůbec věděli, jestli si to potvrdíme, vyvrátíme, jestli samozřejmě má smysl nějak se tím územím zabývat. Protože už se pak dostáváme do Lužických hor, kopce, lesy a tam ten státní monitoring neprobíhal. Nejdříve jsme si ověřili ohniska známá, která jsme zjistili a následně jsme pokračovali v mapování přímo v Lužických horách a postupně jsme objevovali další ohniska. Ty Lužické hory jsou hodně členité. Na poprvé jsme zmapovali ten střed těch Lužických hor, aby jsme měli nějakou představu, jaký je prostorový rozložení těch koncentrací a postupně jsme odběry zahušťovali, kdy jsme tedy odebírali další a další vzorky podle lokalit nebo podle ohnisek, kde jsme zjistili nějaký zvýšený koncentrace. Používali jsme teda jednak, jak jsem zmínila, ty data z toho státního monitoringu, pak i proto, aby jsme zmapovali ty historické sklářské zařízení, tak jsme používali různé prameny, publikace, následně k tomu hodnocení nebo i vytipování těch míst, různý mapový podklady, kdy jsme využívali teda nástroje geoinformačních systémů, historické mapy, letecké snímky, třeba geologickou mapu, nebo právě i topografickou mapu, jako je digitální model terénu jsme používali. V průběhu těch let jsme zmapovali přes 110 sklářských zařízení, o kterých víme, nebo z těch historických podkladů. Lužické hory, tím jak jsou dost členitý, tak ono těch sklářských zařízení opravdu tam bylo hodně. Jednak z důvodu dostupnosti paliva, dřeva. Další věc je ta, že geologicky většinou se jedná o písčité půdy, dostupnost křemene, což je potřeba ten sklářský písek. Nedílnou součástí byly i vodní toky, nějaké potůčky a podobně. Takže to byly dobré podmínky právě pro ty sklářské zařízení. Tam nejsou vhodné podmínky pro zemědělství. Když jsme postupně vyhodnocovali výsledky, tak by se dalo říct, že jsme zmapovali několik míst, kde těch skláren bylo hodně. Jedno centrum bylo v okolí Chřibské, pak další bylo v okolí Horní Dolní Světlé, další bylo Svor Rousínov, další bylo v okolí Kytlic, dále Kamenický Šenov a v neposlední řadě teda Nový Bor jako sklářské centrum.
0: Pojďme si říci něco bližšího k samotné technologii historické sklářské výroby. Čím to, že při ní docházelo k tak vysoké produkci rizikových prvků?
1: A jak se dostávali do přírody? Vysvětluje geochemička Štěpánka Tůmová.
2: Ten sklářský písek se taví při hodně vysokých teplotách, kdy oxidy olova a arzenu začínají děkat a pak se v podobě emisí dostanou do okolní krajiny. Samozřejmě záleží i na směru větru, záleží i na topografii terénu, kde vlastně se ty emise potom usadí. Olovo a arzen se využívaly jako pomocné látky, kdy olovo se teda používalo ve formě oxidu olovnatého. právě proto olovnatý křišťálový sklo z důvodu jeho světelně odrazivých vlastností a arzen nebo oxidy arzenu se používaly k odstranění bublinek ze skla, aby to sklo bylo čirý.
3: Kde a jak se koncentruje to znečištění a proč se trvává takovou dobu? Neodnáší ho voda, nedostává se do rostlin?
2: Tyhle ty rizikové prvky, hlavně teda olovo i ten arzen, se zachycují na hřbetech a vrcholcích těch Lužických hor, kdy teda ta topografie terénu fungovala vlastně jako ten přirozený lapač emisí, který šly z té sklářské výroby. Ty koncentrace, které jsme zjistili, tak se jedná o celkový koncentrace v té půdě. Což zase neznamená, že přesně ty celkové koncentrace jsou dostupné třeba pro rostliny. Důležitý je si uvědomit, že v tomhle tom je rozdíl. Ne, že zjistíme, že je tam vysoká koncentrace olova, ale právě to olovo je silně vázáno na tu organickou hmotu, takže vlastně není dostupný ani pro ty rostliny. Ostatně ani ty rostliny to olovo takřka vlastně jako nepřijímají. Je teda důležitá biodostupnost těch rizikových prvků, což v tomhletom případě nejsou koncentrace, které ohrožují zdraví nebo by mohly představovat nějaký jako vysoký riziko, takže není třeba se obávat.

0: Pojďme prakticky, jak to vlastně vypadá, když vy vytipujete si tu lokalitu a jedete odebrat vzorky. Kolik lidí se na tom podílí, jak ty vzorky konkrétně odebíráte, co se s nimi potom dál dělá?
1: Během těch let se na tom výzkumu podílelo desítky studentů v rámci výuky předmětu environmentální mapování nebo potom dalšího předmětu mapování chemického znečištění nebo i dvou bakalářek. Studenti si nejdřív v podstatě od stolu nebo pomocí i těch geoinformačních systémů naplánují nějaké ty odběry. Potom se vyrazí do terénu, přijede se na tu vytipovanou lokalitu. Samozřejmě, když tam přijedete, musíte nejdřív tu lokalitu vizuálně ohledat. Může se stát, že narazíte na místo, který bude třeba rozbagrovaný. Takže samozřejmě ten vzorek neodeberete. A další věcí je to, že my hledáme právě ty starý lesní porosty, starý vzrostlý stromy, který by mohly zachytit právě tu historickou kontaminaci. Potom ohledání na místě, kdy zjistíme, že je všechno tak, jak bychom potřebovali, tak máme speciální ruční vrták, kterýmu se říká auger. Pomocí něho děláme hloubkové profily. Ty hloubkové profily se dělají do hloubky přibližně 1 metr a odebíráme je po 20 cm. Na místě teda ještě vzorek pomocí plastového síta přesítujeme z důvodu, aby jsme odstranili nějaké hrubší částice, kamínky, zbytky kořínků. Takto se ten vzorek vloží do zipového sáčku, nadepíše se číslem odběru a vrtá se zase dál. My jsme v Lužických horách odebrali na 260 hloubkových profilů. Následně vzorky byly odvezeny do laboratoře Ústavu anorganické chemie v Řeži, kde je teda moje druhé pracoviště a já bych jim tímto chtěla jako poděkovat za spolupráci na tomto výzkumu, kdy teda vzorky se usuší, umelou se na analytickou jemnost a pak následuje analýza pomocí rentgenové fluorescentní spektrometrie. Následně už se zase vracíme k nějaké té ruční práci, kdy potom vytváříme grafy hloubkových profilů, což je vlastně závislost koncentrací toho daného prvku na hloubce. A děláme to z důvodu toho, abychom mohli rozlišit, jestli se jedná o nějakou kontaminaci imisního charakteru a nebo jestli je možný vliv geologie. Protože některé horniny právě mají zvýšený obsahy některých rizikových prvků, takže je potřeba samozřejmě i tohleto rozlišovat, jestli nemůžou být nějaké anomální horniny, které by měly zvýšený obsah prvku, aby jsme to prostě nepřisoudili hnedka nějakému jinému zdroji kontaminace, takže je potřeba i tohleto opatrně zhodnotit.
2: Jaké nejvyšší koncentrace rizikových prvků se výzkumníkům podařilo v Lužických horách zaznamenat a představují nějaké nebezpečí?
1: Místa, kde jsou ty ohniska, tak tam ty koncentrace jsou až 10x vyšší, než je běžný pozadí v téhle lokalitě. Ovšem bavíme se o lokálních místech a zase bych podotkla, že není důležité úplně, jaká je celková koncentrace, ale ta koncentrace, která je dostupná pro organismy. A vlastně, jak už jsem říkala, to olovo je právě silně vázáno na organickou hmotu.
0: Takže pokud by někdo měl nějaké obavy z té kontaminace v terénu, představují ta ohniska nějaké akutní nebezpečí nebo by v budoucnu mohla?
1: Tak určitě ne. Ty koncentrace nejsou ohrožující a nepředstavují riziko.
0: Teď ještě něco k těm konkrétním výstupům. Jak se chystáte pokračovat dál a co by mělo být nějakým definitivním výstupem?
1: Tak zatím dáváme dohromady podrobný nějaký geochemický mapy těch rizikových prvků, aby jsme viděli nějaké to prostorové rozložení. Kdy tedy v současnosti Lužické hory jsme nějakým způsobem zmapovali. Teď jsme se přesunuli do Jizerských hor, kde ten sklářský pás pokračuje dál. A samozřejmě Jizerské hory, tam státní monitoring taky nebyl prováděný, takže teď jsme se na to zaměřili. Konkrétní výstupy jsou vlastně ty podrobné geochemické mapy a budeme v tom tedy i nadále pokračovat v Jizerských horách, kdy jsme teď začali. I tenhle ten výzkum bude součástí odborné publikace o difuzním znečištění půd olovem. To je teďkonc ještě v přípravě.
3: Ohledání ohnisek lokálního znečištění rizikovými prvky v místech, kde před staletími probíhala sklářská výroba, jsme si povídali s geochemičkou Štěpánkou Tůmovou z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

0: Teď už vás v Planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Pátý letošní příběh se šestkou na konci vám bude vyprávět Veronika Kindlová.
1: Květnové výročí se šestkou na konci letopočtu si připomeneme člověka, který zachránil nespočet lidských životů. Edwarda Jennera, venkovského lékaře, přírodovědce, který vymyslel způsob očkování proti neštovicím. Pravé, nebo také černé neštovice, bývaly po tisíciletí bez nadsázky metlou lidstva. Způsoboval je virus variola vera, který na člověka patrně přeskočil z hlodavců. Poprvé se objevil asi před 12 tisíci lety na severovýchodě Afriky. Pravé neštovice měly asi 30% smrtnost a ti, kdo je přežili, mívali následky. Od vážných, jako je hluchota, slepota, ochrnutí, poškození mozku, až po ty slabší, ale zároveň nejčastější, jizvy a nevzhledné dolíky v obličeji. Vzhledem k tomu, že pravé neštovice byly vysoce nakažlivé, představovala jejich epidemie opravdovou tragédii. Mimochodem vředy, o kterých se mluví ve Starém zákoně v knize Exodus jako o šesté ráně egyptské, jsou patrně neštovice. Tato puchýřovitá vyrážka, provázená bolestí a horečkami, kosila zejména ty oslabené, například špatně živené děti z chudých oblastí. Někde proto bývalo zvykem, že dítě bylo přijaté do rodiny až poté, co přežilo neštovice. Neštovice se nevyhýbaly ani bohatým nebo slavným. Například císařovnu Marii Terezii připravili o dvě dcery a jednu znetvořili. Neštovicím podlehla také císařovnina snacha, krásná Izabela Parmská, anebo francouzský král Ludvík XV. Přežila je naopak anglická královna Alžběta I. anebo Stalin. Dolíky, kterému onemocnění zanechalo na obličeji, byly patrné do konce života. Lidé si odedávna všímali, že kdo jednou neštovice přežil, už se jimi nakazit nemohl. Proto se někdy používala takzvaná variolizace. Lidé vdechovali strupy z neštovic nebo se infikovali jejich hnisem a někteří se pak skutečně stali imunními, jiní ale onemocněli a dokonce zemřeli. Ale především, variolizovaní lidé byli infekční. Tento postup pochází patrně ze střední Asie, kde byl užit poprvé někdy na začátku druhého tisíciletí. Odtud se dostal do Číny, pak Turecka a odtud do Afriky a na začátku 18. století do Evropy. Jak jsme říkali, variolizace rozhodně nebyla spásou, ochránila jenom někoho. Na konci 18. století už zmíněný domácí lékař Edward Jenner vysledoval, že lidé, kteří se nakazili takzvanými kravskými neštovicemi, onemocněním dobytka, které mohou dostat i lidé, ale neumírají na ně, jsou imunní vůči pravým neštovicím. Nějakou dobu sbíral podklady a nakonec 14. května 1796, tedy to je naše dnešní květnové datum se šestkou na konci, vpravil do rány v kůži na paži vzorek z kravské neštovice 8letému chlapci Jamesi Phippsovi, který pracoval u něj na zahradě. Chlapci pár dní nebylo dobře a když ho po nějaké době Jenner varioloval pravou neštovicí, nestalo se vůbec nic. Cesta k vakcinaci proti neštovicím byla otevřená. Mimochodem, vakcinace je v překladu něco jako kravinizace. Vaka totiž latinsky znamená kráva. Jenner pak s očkováním kravských neštovic dál experimentoval. Naočkoval i svého malého synka. Když se opakovaně přesvědčil, že metoda vážně funguje, že na očkování jsou vůči pravým neštovicím imunní a zároveň nejsou infekční, sepsal o tom pojednání. Princip si postupně získával uznávání od lékařů i vládců a začal se využívat. Z Anglie se očkování dostalo do pevninské Evropy. Své vojáky tehdy nechal naočkovat také císař Napoleon a přesto, že právě vedl válku s Anglií, dekoroval Jennera medailí cti a nechal ze zajetí propustit dva Jennerovi přátele. Jak už to bývá, vakcína z kravských neštovic měla i své odpůrce. Mnozí tvrdili, že je škodlivá, že na očkování šíří pravé neštovice a tak podobně. O osvětu se zasloužila řada osvícených lidí, a to včetně mnohých duchovních. Byli to totiž právě faráři, kteří dávali poslední pomazání a také vedli matriční knihy zemřelých. Takže nejlépe viděli, jak moc jsou neštovice smrtící a že kosí především děti. Svoje farníky pak přesvědčovali, ať nechávají své potomky očkovat a zachrání jim tak život. Ve 20. století se vakcinace proti neštovicím stávala povinnou. V Československu od roku 1919, celosvětově v roce 1967. V roce 1980 byly pravé neštovice prohlášeny za vymícené.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
1: Na webu najdete i naši soutěž. V květnu budeme hrát o knihu editorů Tomáše Hermana a Michaely Nohejlové-Zemkové Stezkami přírodovědného poznání.
0: Jakou stopu zanechaly české země v historii vědeckého poznání? Možná ne tu největší, ale v řadě oblastí přece jen dobře viditelnou a někdy i zásadní. Nemluvíme samozřejmě jen o vědeckých objevech, ale také třeba o setkáních vědeckých celebrit přinášejících nové inspirace, o dobovém myšlenkovém kvasu a nesmíme zapomínat ani na slavné rodáky, kteří se jako učenci, výzkumníci a badatelé proslavili ve světě. S minulostí přírodních i exaktních věd je u nás spjata řada míst paměti, kde si můžete přelomové myšlenky, významné události i velké osobnosti vědy připomenout. S jejich hledáním a objevováním vám pomůže Atlas exkurzí po pamětních místech vědy v českých zemích Stezkami přírodovědného poznání editorů Tomáše Hermana a Michaely Nohejlové-Zemkové, vydaný nedávno nakladatelstvím Pavel Mervart ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Krásně vypravená publikace je jedním z výstupů projektu Živá mapa topografie dějin přírodních věd v českých zemích. Jako více či méně podkladový materiál posloužili autorům dva další projektové výstupy. Interaktivní mapa, kterou najdete na webu historyofscience.cz a také putovní výstava Cesty české vědy, která prostřednictvím 12 symbolických zastavení v krajině i historii naší země vypráví příběhy přírodovědného poznání zasazené do míst, kde se odehrávaly. Stejně v podobě 12 tematických exkurzí je uspořádána i kniha Stezkami přírodovědného poznání. Aby mělo vydání podobné publikace smysl, musí do tématu přinést nový rozměr, cosi navíc. A tak v ní oproti webové i výstavní podobě přibylo informací, poznatků, citací nebo obrazového materiálu, často takového, který jinde nenajdete nebo jen s obtížemi. Kam všude vás exkurze po pamětních místech zavedou? Ze všeho nejdříve se na krajinu podíváte očima kartografů, pak se při procházce Prahou dozvíte mnoho zajímavého z kosmologie a také astronomie. Geologii severozápadních Čech prozkoumáte z oken vlaku a pozorovat ptáky budete spolu s ornitology v Lednicko-Valtickém areálu. Čeští rodáci, botanici i dobrodruzi vás doprovodí na objevných cestách za rostlinami celého světa. S mamuty, mysliteli i vynálezci projdete Moravskou bránou a v dalších dvou exkurzích si tu i onde připomenete roli, kterou při formování kořenů soudobé vědy sehrály osobnosti z řad české zemské šlechty. Do světa trilobitů českého Barandienu dojedete třeba vlakem, za botanikou do Krkonoš vyrazíte nejspíš pěšky a na brněnskou výpravu za genetikou využijete tramvaj, tedy vlastně šalinu. S poslední exkurzí za aplikovanou vědou se dostanete do meziválečného baťovského Zlína. Je to nabídka pestrá, zajímavá a inspirativní především pro milovníky přírody a přátelé vědy a její historie. I kdybyste si o tom všem měli jen číst, rozhodně se nad stránkami Atlasu exkurzí Stezkami přírodovědného poznání nudit nebudete.

0: Atlas exkurzí po pamětních místech vědy v českých zemích s stezkami přírodovědného poznání můžete získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
1: Mezi naše rodáky proslulé ve své době botanickými výzkumy patřil i jeden člen jezuitského řádu, který doputoval až na daleké Filipíny, kde nakonec právě před 320 lety také zemřel.
0: Napište nám, jak se jmenoval a jaká známá dřevina nese dodnes jeho jméno.
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 31. května. Hodně štěstí.
0: V poslední části dnešního pořadu se už podruhé vydáme za bohy starých Slovanů. Planetarium.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Poslední svatyně, kde se v živé podobě udrželo předkřesťanské náboženství starých Slovanů, byly vyvráceny ve 12. století. Když padla poslední z nich, povědomost o starých bozích, kultech a obřadech se začala vytrácet.
3: Pro současné badatele je velmi obtížné zjistit, jaké to dávné náboženství vůbec bylo. Z jakých zdrojů naše informace o náboženských představách starých Slovanů čerpáme? A do jaké míry jim můžeme věřit?
2: Jaké hlavní bohy uctívali polabští Slované, kteří u staré víry setrvali nejdéle? Co se zachovalo ze slovanských svatyní a božišť? O tom všem jsme v Planetáriu hovořili před týdnem.
3: Dnes si povíme, jestli je možné z dochovaných střípků soudit na podobu obřadů spjatých se slovanským pohanstvím. Dochovalo se něco ze slovanské mytologie či obřadnosti třeba v podobě lidových zvyků? Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
2: a Frederik Velinský.
3: Staří Slované budovali svatyně, ve kterých uctívali svá božstva, ale podle dobových informací prý znali i posvátné háje nebo třeba prameny.
2: Co je na tom pravdy, na to se i dnes ptáme religionisty Jiřího Dindy, vědeckého pracovníka Slovanského ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
4: Víme o Provenově háji, který měl stát někde ve vágerské zemi u Bodritů, a potom máme desítky nějakých zpráv o posvátných hájích všude možně v oblastech obývaných Slovany, ale tam je problém, že ty posvátné háje se celkem špatně archeologicky prokazují a datují, takže o nich moc vlastně nevíme nebo nedokážeme to takhle archeologicky podložit, ale je to hrozně zajímavé téma vzhledem k tomu, jak se často říká, že součástí toho archaického slovanského náboženství byla výrazná úcta k přírodě nebo nějaký přírodní kult, což je, když se nad tím zamyslíme, jenom pokračováním teologické křesťanské diskuze o pohanství, která kritizovala tadyhletu úctu k přírodě jako modloslužebnictví. Že vlastně říkala, že tím, že uctíváte posvátné háje, studánky a stromy nebo řeky, tak uctíváte tvorstvo na místo stvořitele, jak to říká list Římanům. Takže z hlediska křesťanů tohle to bylo problematické. Otázkou ale je vlastně s tím, co víme třeba o nejrůznějších jako domorodých kulturách v současnosti, jaké poznatky nám třeba k tomu dává sociální antropologie, tak je důležité si tady klást otázku, jestli vlastně ta posvátnost přírody není něco, co je až novověký koncept. Jinými slovy, jestli Slované opravdu v té archaické době měli vůbec koncept přírody jako něčeho odděleného od sebe nebo od civilizace, jestli prostě to nebylo součástí jenom nějakého kontinua. Ta otázka potom zní, jestli uctívat přírodu není možné teprve, když máte jako vyloženě nepřírodu. Jestli se nemůžete obracet k přírodě teprve, když se od ní úplně odtrhnete. Takže když si vezmeme ty lidi raného středověku, kteří žili v nějaké krajině, kterou spolu vytvářeli a nějak do ní zasahovali a často si Slované vybírali právě různé říční nivy nebo nějaké bažinaté oblasti, kde ta svá osídlení zakládali, tak ta jejich spjatost s tou krajinou a s přírodou vypadá spíš jako něco opravdu nedílně jako spojeného se samým jádrem té kultury, než by to bylo něco jako, že uctíváme přírodu, protože nám dává něco nebo tak. Jenom bych se nad tímhletím zamýšlel právě z tohoto úhlu pohledu. Jasnou odpověď na to nemám, ale spíš si uvědomit, že tadyhle ten koncept přírody je něco velice moderního. To musíme zahrnout potom do té diskuze o posvátných horách a posvátných lesích. Mně se líbí citace jedné dánské archeoložky Ellen Sif Kraft, která mi říkala, že když sámům říkají, že věří v posvátné hory, nebo badatelé říkají, věří v posvátné stromy, věří v posvátné hory, tak ona na to odpovídá, no a můžete jako říct, že věříte ve hřbitov? Není to stejný nesmysl? Ve hřbitov se přece nevěří. To je nějaké místo symbolicky významné, které je v krajině vedle vás a nějak se kolem něj chováte, nějak s ním jednáte a nějak se tam chováte, ale nevěříte v to, že by byl nebo nebyl nějak zvláštní. Že to není jakoby otázka víry, to tím chce naznačit. To samé u těch posvátných hor, že vlastně tam nešlo o víru nebo o úctu k přírodě, ale šlo tam zkrátka o nějaké ritualizované chování k symbolicky významným prostředím.
3: I u nás se pochopitelně hledala různá božiště a svatyně starých Slovanů. Našlo se někdy něco podobného?
2: To je samozřejmě problém, protože v našich zemích se křesťanství prosadilo poměrně brzy v průběhu 9. století a to už je hodně dávno.
4: Na hradištích velkomoravských se často spekulovalo o tom, že tam předtím, než přišlo křesťanství v první polovině 9. století, že nějaká obytní místa stála, to se týká Mikulčic i Pohanska u Břeclavy, ale i vlastně sadů u Uherského hradiště. Jsou potom spekulace o obytním místě na Pražském hradě, tam, kde měl stát původně ten pahorek Žiži, kde se nastolovala přemyslovská knížata, který stál někde na místě dnešního Plečníkova obelisku a už není samozřejmě vůbec nějak ani archeologicky odhalitelný, protože byl zkrátka s nějakými pozdějšími stavebními úpravami, tak se spekulovalo o těchto jako významných místech na těch hradištích a ten nedostatek údajů o bozích a nedostatek spolehlivých prokázaných nějakých svatyň nebo nějakých velkolepých posvátných míst vedl k tomu, že romantici nacházeli svatyně leckde, že každý kámen s podezřelou prohlubní byl hnedka obětním kamenem, který měl schraňovat krev z zavražděných obětí a každá miska nalezená archeologicky měla být obětní miskou, tak právě nacházeli i různá místa, která byla interpretována takto vlastně přehnaně. Mojí oblíbenou vymyšlenou svatyní je bramborový sklípek, který pocházel z 17. století, ale když ho v 19. století etnograf páter Václav Krolmus našel na Skalsku, na Mělnicku, tak ho interpretoval jako božiště boha Černoboha a praskliny v tom centrálním sloupu četl jako staroslovanské runy, které byly známou součástí různých mytologických padělků té doby. A velice tomu věřil, že teda nalezl božiště boha Černoboha, dokonce tam četl nějaké jako védské nápisy, protože tehdy byla ta představa, že Slované v podstatě přišli z Indie a jen si tak jako tady zastavili, odpočinuli chvilku a pak založili tady tu slovanskou civilizaci. Ten jeho nález mám opravdu rád, že je takový jako hezkým momentem přehnané interpretace nějakého zajímavého místa.
5: Takže ta snaha je marná najít něco v Čechách.
4: To bych úplně neřekl, ale asi nenajdeme nic jako tak impozantního, že by to byl Černobohův ohromný chrám. To, co jako máme naději najít a co nachází archeologové, jsou právě obytní jámy nebo nějaká třeba svatyně pod širým nebem, která možná stála na Pohansku, ale úplně to s jistotou nevíme. Tak to jsou takové spíš drobnější místa.
3: Mohly se dochovat nějaké střípky slovanské obřadnosti třeba v lidových praktikách, v nějakém folkloru a přežít v této modifikované podobě celá staletí?
2: Podle religionisty Jiřího Dindy to svým způsobem možné je.
4: Třeba sociální antropologie zkoumá, jakým způsobem dochází ke kontaktovým sléváním různých náboženství, jak se prolínají a jak zkrátka některá náboženství nebo jejich prvky nerady opouštějí tenhle ten svět a nerady umírají, tak spíš jde o to, že lidé zachovávají některé zvyky praktické, naučené, které se vážou k domácnosti, zemědělství, k ochraně lidského zdraví. Často jsou to nějaké rituální praktiky a na ně navázaná lidová ústní slovesnost, to znamená nějaká zaklínadla nebo písně, které určitě můžou mít kořeny v tom předkřesťanském náboženském systému. Jenže to, co se s nimi stalo, nepochybně už v raném středověku bylo to, že byly nevratně propojené s tím křesťanským systémem. My tomu říkáme synkretismus nebo synkreze, propojení, smíšení těch náboženství, kdy nejde říct, že by šlo ani o přežívání pohanství jako nějakého undergroundového proudu v rámci té lidové kultury středověku, jak si to taky dřív badatelé představovali, ale ani nejde vlastně o pohanské přežitky jako nějaké nesmyslné relikty, které se silou zvyku přenášejí prostě do moderní doby až do současnosti, ale spíš jde o to účelné a velice jako praktické propojování zvyklostí z těch obou systémů a jejich vzájemné ovlivňování. Nepochybně si křesťanství půjčovalo v uvozovkách některé ty zvyklosti a praktiky, které zkrátka těm lidem vyhovovaly, anebo si ti lidé přizpůsobili ty své staré obyčeje právě tomu novému kontextu a nové kosmologii. Vznikl takový nový systém, který vlastně představuje lidovou kulturu středověku a potom určitě zanechal i nějaké stopy v té lidové kultuře 19. 20. století. Ale ta odpověď na otázku, jestli to mohou být jako autentické pozůstatky pohanství, je problematická v tomto ohledu. Nejtypičtějším příkladem tohoto toho je třeba nedávná velikonoční doba pomláska, o které se tvrdí, že to je starý starý pohanský prvek v tom nejvýznamnějším křesťanském svátku roku, ale my ty nejstarší zprávy, které o ní máme, jsou ze 14. století, to znamená taky dlouho po christianizaci, a můžeme to spojit třeba i se starým zvykem svěcení ratolestí a svěcení větviček v kostelích, kterými se potom občas někde v jiných lokalitách, ne úplně u Slovanů, třeba šlehali. Ta svěcená moc potom mohla přecházet na ty lidi, takže my nemůžeme ani říct, že by to bylo úplně pohanské. Antropologové by řekli, že to je vlastně magická funkce toho posvěceného proutku nebo dřeva, které má přenést mladost, zdraví a plodnost na toho, kdo je šlehán. Zároveň právě tam nemůžeme říct, že by to bylo jako bytostně pohanské. Je to prostě nějaký symbolický úkon, který to křesťanství vzalo za své. A ačkoliv byl dlouho na okraji zájmu těch svátků, byla to vlastně nějaký okrajový zvyk, a až v dnešní době nebo v posledních 50-70 letech se z toho stalo skoro až jako emblém toho svátku a nějakých kulturních válek okolo toho současných. Takže vlastně tady ta okrajová věc se pak stala takhle významnou.
5: Ještě je tam symbolika toho vejce, ta taky může být hodně stará.
4: Ta opravdu může být hodně stará a archeologové nachází v hrobech skořápky vajec pomalovaných anebo i keramické repliky malovaných kraslic, které jsou až z 10. 11. století, takže je to opravdu velice staré a určitě to souvisí právě s tím, že ty svátky jarní, kam Velikonoce spadají, jsou spojované s mláďaty, s obrodou života, proto je tam ten beránek, proto je tam oseníčko, proto jsou tam vajíčka a kuřátka a králíčci, protože jde zkrátka o tu oslavu obrody života po zimě a mláďata jsou toho docela jako příhodným symbolem, takže ta vejce do toho spadala asi taky. Plus jsou teda spekulace o tom, jakou roli mohlo hrát vejce v nějakých slovanských představách o stvoření světa. To je časté zejména ve Slovinsku, kde se zachovala několik lidových pověstí z 19. století, které o tom vejci, z něhož měli vytéct z řeky, které zúrodňovaly zemi na začátku věků, vyprávějí, ale je to opravdu nějaká okrajová legenda, kterou nikde jinde dochovanou nemáme. A pak se uměle roubuje vlastně na tu praxi nebo na ten zvyk malování vajec, ozdobování a nějaké jejich rituální využívání.
3: Po starých Slovanech se dochovaly i různé idoly či modly. V řadě případů nejspíš zpodobnění božstev. Dokážeme je identifikovat? To si povíme v poslední části povídání s religionistou Jiřím Dindou ze Slovanského ústavu Akademie věd za týden.
2: Řeč bude i o jakémsi duchu pohanství, který se možná na místech dávných božišť až do dneška vznáší. Pro dnešek je to z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
3: a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
1: Planetárium.
2: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Nejvíce ohrožené jsou děti při jízdě v autě nebo na parkovištích. Stavba azylového domu v Děčíně se blíží ke konci. Město teď vybavuje vnitřní prostory. Španělsko začalo s evakuací lidí z výletní lodi, na které se rozšířil hantavirus. Dnes čekejte skoro jasno a přes den přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké dopoledne. Dopravní nehoda dětem nejčastěji hrozí při jízdě v autě nebo na parkovištích a v obytných zónách. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Podle těch se v Česku ročně stane průměrně 5 000 dopravních nehod s účastí dětí a jejich počet dlouhodobě neklesá. Loni kvůli nim zemřelo 8 dětí do 15 let, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
2: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326, a o nedální přednosti dítěti na přechodu pro chodce, což jsme evidovali v téměř 150 případech. U nehod, kdy bylo dítě ve vozidle, šlo nejčastěji o nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, ale také nedání přednosti v jízdě.
1: Děčín finišuje s dostavbou azylového domu na Benešovské ulici. Součástí budovy je i noclehárna. Oprava chátrající stavby a její přeměna na azylový dům pro matky s dětmi vyšla na bezmála 65 milionů korun. Většinu dostalo město z evropských dotací. Vnitřní vybavení bude stát kolem 2 milionů, pokračuje náměstkyně primátora Anna Lehká z Volby pro Děčín.
3: Vysoutěžili jsme vybavení nábytkem, tou bílou elektronikou a další nějaké drobnosti, které potřebují k provozu. Ten objekt jako takový je v podstatě připraven na spuštění.
1: Za půl hodiny začne třetí ročník cyklistické akce Tour de Tripoint. Zúčastnit se má rekordních 400 cyklistů. Jízda letos poprvé startuje v Česku, a to v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Trasa pokračuje do německé Žitavy, polské Bogatyně a zpět na místo startu. Španělské úřady začaly s evakuací 150 pasažérů výletní lodi, na které se začal šířit hantavirus. Plavidlo v noci zakotvilo u Kanárských ostrovů. Podle španělského ministerstva zdravotnictví na palubě lodi provádí zdravotní kontroly. Cestující pak čeká evakuace na pevninu v menších člunech. Loď jako první opustí španělští občané. Další lidé budou moct vstoupit na pevninu až po přistavení evakuačních letadel.
0: Sport.
1: Fotbalisté Teplic porazili ve druhém kole skupiny o záchranu Ostravu 2-1. V Šanzelize vyhráli po čtvrt roce po celkem 10 zápasech.
0: Počasí.
1: Převládá skoro jasno až polojasno, ale během dne čekejte postupné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí a na železničním přejezdu mezi Louny a Černčicemi se projíždí kyvadlově. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
4: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž, tak hezký poslech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělala a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný, takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám.

0: zachována. I ten základní recept, to zase ano.
1: Prosím tě, jak zachována? Co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
0: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
2: A pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
0: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
1: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
0: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat. To jsou několikrát...
2: To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
0: Přesně, píšiš mout a pucíky a jdeme.
2: Tak. Všechno od Patrik tady je taky.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala

0: Mouřenín v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
0: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
0: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém, 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
2: Pochoutkový rok.
0: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
0: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balonovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jatka, ty to strouháš najemno.
0: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
0: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
0: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
0: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukru je kolik tady v tom poměru?
0: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyši šmout?
0: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetance na trhu tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel. Máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
0: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
0: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřutím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
0: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
0: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém šantily s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
0: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrojkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
0: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Mm-hmm. Co tomu říkáš ty?
0: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě hodně namíchaná právě s tím gelem. Ona je jako taková stuhlá, krásně drží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
0: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
0: Já chápu, proč tenhle ten dezert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky, ať už Instagram nebo Facebook a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhráli. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si týče, ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: A úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám sákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mou. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu, oni vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám byv, tak mi 10krát vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno. No.
0: Takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože dennodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jako zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu. No.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem,

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtěška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtěška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtěška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Od středy začne nabíhat pokuta. V Klášterci nad Ohří na Chomutovsku postupně rozšiřují třídění kuchyňského odpadu. Mimoň na Českolipsku umístila solární elektrárnu na tamní koupaliště. Dnes čekejte skoro jasno a přes den přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké dopoledne. Od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického daňového přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Lhůta pro podání uplynula 4. května. Za pozdní podání elektronického daňového přiznání se platí pokuta 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýš ale 5% stanovené daně, respektive 300 tisíc korun. Pokutu člověk platit nemusí, pokud nedosáhne částky 1 tisíc korun. Pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Klášterci nad Ohří na Chomutovsku se do třídění kuchyňského odpadu zapojuje už téměř 3,5 tisíce domácností. Více než 500 se k ním letos přidá, konkrétně z ulic Pod stadionem a Královéhradecká. V roce 2025 město vytřídilo zhruba 37 tun kuchyňského odpadu, který by podle místostarosty Davida Koditka z hnutí SEN 21 skončil ve směsném.
4: Součástí toho letošního projektu bude samozřejmě také osvětová a vzdělávací kampaň. Občané dostanou speciální košíky, rozložitelné sáčky a informační brožuru.
3: Na vybavení dalších domácností pro třídění kuchyňského odpadu chce město získat krajskou dotaci. Mimoň na Českolipsku nechala na restauraci na koupališti umístit fotovoltaickou elektrárnu. Zařízení vyšlo přibližně na 750 000 korun a město od něj očekává dlouhodobé úspory provozních nákladů. Nespotřebovanou elektřinu bude možné navíc posílat do domova pro seniory, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
5: To bude mít význam a bude elektrika využitá pro dvě organizace vlastně města. Je to daný zatím na jižní straně a částečně východní a ještě to uvažujeme, že jestli se to osvědčí, tak to dáme i na západní stranu, protože tam nic nemáme.
3: Česká turistka utrpěla vážná zranění po tom, co ji v rakouských Alpách zasáhl blesk. Stalo se to při náhlé změně počasí u hory Kreuzkogl. Blesk uhodil v bezprostřední blízkosti 28-leté Češky a jejího přítele. Tlaková vlna ji povalila na zem a žena nakrátko ztratila vědomí. Záchranáři dvojici turistů přepravili vrtulníkem do nemocnice ve městě Rotterdam.
2: Počasí.
3: Převládá skoro jasno až polojasno, ale během dne čekejte postupné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na D8 mezi 58. a 56. kilometrem u Prackovic nad Labem ve směru na Prahu dnes silničáři uklízí povrchovou kanalizaci. A v Havrani na Mostecku je omezený provoz na silnici 2. třídy číslo 251 kvůli výstavbě chodníků. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Retro s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Vážení a hlavně pozorní posluchači, přeji dobrý den. Co jsem říkal naposledy před týdnem? No, že bude dnes druhá nominace na Retro Slavíka, když byla první minule, ne? No, a je to tu rovněž in memoriam. A máte se opět na co těšit. Připomeneme vám zpěváky a písně, na které jste třeba i zapomněli, a osvěžíme mysl a nakonec budete rádi, že jste si vyslechli a třeba dáte i nominaci. Tak jedem. A odstartuje jedna ze zlatých slavic, Eva Pilarová.

Byl jste překvapení, že otevírá Eva Pilarová? Bylo to tak vylosované. Taky nám dala 1000 dukátů. Ale jen, jak jste si všimli v písni Karla Svobody a Jiřího Štajdla. To Ljuba Hermanová byla zpěvačka ještě dřívějc narozena a měla také vynikající autory, pány Voskovce a Bericha, a uvede jejich nedostatek.

Luba byla velmi vzdělaná a inteligentní. Tak by se na ní hodilo to torčení. Pro ženy je charakteristická moudrost, protože jsou pošetilé. Zdravý rozum se u mužů vyskytuje jen vzácně. Je to totiž schopnost především ženská a nemá nic společného s chytrostí či ambicí. Kipling to přesně vyjádřil takto. Každá žena zvládne chytrého muže, ale jen velmi chytrá žena zvládne hlupáka. A Milan Černou spíše křídou zprávu.

Na Českém rozhlase Sever v pořadu Retro je dnes druhá nominace na Retro Slavíka. To říkám proto, kdyby někdo náhodou nevěděl. A s Dominikem se představí Judita Čeřovská. Ta byla také velmi vzdělaná a inteligentní a hezká.

Rudolf Cortés se vyučil jako kožešník. Panečku, v dnešní době, kdyby si ho získal takovýhleho šmareš, mohl mít modely jak na běžícím pásu a možná i ze slevou. Ale on už kožichy na jeviště dneska nenosí a ani slevu by nepotřeboval. Ale to se Rudla už nikdy nedozví, tak může klidně spát i se svým domem.

Nyní si zahrajeme něco velmi klidného a vybočíme z českého proudu na Havaj. Ale jen v představách, protože Marta Kučerová je tu s námi.

Marta Kučerová byla vdaná za kapelníka Kučerovců Václava Kučeru, ale zamilovala se do svého kolegy, zpěváka Bohumila Zemana. Vašek Dobrák to trpělivě snášel jen proto, aby se nerozpadla kapela, protože tenkrát byli v ohromném laufu. Gilbert Chesterton by k tomu poznamenal. Samotná sexuální touha nemá s láskou nic společného. Chtíč je dravý, láska je milosrdná. Chtíč je slepý, láska bdí. Chtíč se nasytí, ale lásku nasytit nelze. To jsem přichystal podhoubí pro Jiřího Šlitra.

zvíře oblíbila, aniž by to byla tušila. Jednoho dne, ach to bylo strašný, ve dveřích stát a ju plný muž. Představil se, že prejší je brašny, v ruce třímal mimochodem nůž. Mezi tím, co ten muž brousek hled,

0: dubi dubi dubi dubi dubi dubi jach jach jach jach jach. I like jazz.
1: To byl Jiří Šlitr, kterému text napsal Jiří Suchý, písnička se jmenovala Krokodýl. A řekli byste, že Miki Volek si pozve na natáčení děti? No jo, a už je tu taky dokonce celý soubor Bambini di Praga s písní To vám byl čas.

Pamatujete si, jak se šílelo při tanci zvaném Kafkan nebo Holanďan? Trochu jako dnešní jive. Bylo to na rytmus, kde byla zdůrazněna druhá a čtvrtá doba. To se to lítalo po parketě. A teď pozor. Co bylo větší šílenství? Tohleto nebo Charleston? Připomene nám ho Edita Štoubertová.

0: Richard Adams si vybral do repertoáru píseň, kterou hodně dávno naspívala Alice Farkašová. Richard to nenaspíval hodně dávno, ale dávno jo, Tinu Marie.
1: Když jsem rád

Nadějou Urbánkou jsme spolu projeli hodně štací. Nejen u nás, ale i v zahraničí. V Hamburku málem přišla k újmě. Já s Jiřím Šlitrem jsme se šli podívat na procházku do míst, kam mohli jen muži. Ona z vyprávění za každou cenu chtěla s námi. Ale jak to udělat, jo, tam, když muži? No tak si v kostýmerně vypůjčila pánské oblečení a na bujné kadeře narvala bekovku. Při uzavřené prohlídce děvčat v Palace d'Amour se naděnce vlasy prodrali ven a v tu ránu ta profi děvčata na ní vlítla a jedna jí dokonce nakopla, protože si myslela, že mají konkurenci, která si místo nezaplatila. Ale to bylo ještě před touhletou festivalovou písní.

To byl Mosa Zdejčbán, se kterým bourala festivaly. Jiří Popr, než se přestěhoval do Švýcarska, kde se později stal bankéřem, tak taky naspíval dost písní, které se hrály, zrovna jako tato s názvem Mít rád.

O Janě Robové se napovídalo i napsalo spousta materiálu. Když někde vystoupila, vždy sklidila ohromný úspěch. Byla to jakoby taková česká Rita Pavone. To byla italská hvězda. Taky takový roztomilý prcek, jenže Janička propásla svou příležitost. Dokonce Karel Gott ji chtěl do programu a na to konto s ní naspíval duet. Ale nedochvilnost a přítel alkohol zvítězili. Ale tady je ještě OK a oznamuje, že jí přijede tchýně.

Na Českém rozhlase Sever v pořadu Retro se blížíme ke konci naší druhé nominace na Retroslavíka 2026. Tak zopáknu, kam napsat vaše tři nominace ženské a tři nominace mužské. První, druhé, třetí místo. Vemte si písátka a po majoránce Karla Zicha vše doplním a zopakuji.

No a jak jsem řekl, tak před úplně poslední písní tyto informace, kam poslat své favority. Možno rovnou na mail. milan@drobny.info. To je celý, bez CZ. Jo. A nebo poštovní kartu, korespondňák přímo na Český rozhlas Sever, Ústí nad Labem, na schodech 10. Jo? Tak. A s nadpisem retro, samozřejmě. Tak a loučí se zvědavý Karel Černoch, který si také vzal do svého repertoáru otázku, proč ptáci zpívají. Přeji vám krásný týden, naslyšenou a ahoj.

0: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Klášterci nad Ohří vybudují fotovoltaické elektrárny na zimním stadionu a základní škole. Rodiny přeživších si dnes v Letech u Písku připomínají odsun Romů do tábora v Osvětimi. Nedohrané fotbalové derby mezi Slavií a Spartou řeší disciplinární. Komise Slavie plánuje uzavření tribuny Sever. Panuje až skoro jasno, čekejte přibývání oblačnosti, večer až zataženo. Teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Klášterec nad Ohří postaví fotovoltaické elektrárny na zimním stadionu a základní škole Krátká. Podle místostarosty Petra Hybnera za zdraví, sport a prosperitu budou zařízení a práce stát téměř 25 milionů korun. Třetiny pokryjí z Evropského fondu spravedlivé transformace.
3: Součástí budou také bateriová úložiště a do budoucna i systém sdílení elektřiny mezi městskými budovami. Radnice tím zvýší jejich energetickou soběstačnost. Peníze, které městské organizace ušetří za energie, pak podle Hybnera můžou využít třeba na další investice do škol, dětí nebo sportovců. Z Chomutovska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Město už v minulosti nechalo umístit solární panely na budovu radnice, kulturního centra nebo akvaparku. Zámek v Zákupech na Českolipsku dnes lidem poprvé ukazuje obrazy zkonfiskované v Německu po konci druhé světové války. 15 vystavovaných maleb patřilo přímo do sbírky nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Podle kastelána Vladimíra Trégla jde převážně o realistická díla zobrazující dělníky anebo krajinomalby. Všechny 4 dnešní mimořádné prohlídky jsou vyprodané. V Letech u Písku si dnes lidé právě v těchto chvílích připomínají výročí deportace více než 400 Romů do koncentračního tábora Osvětim v květnu roku 1943. Pobyt v zařízení většina z nich nepřežila. Oběti účastníci připomínají mimo jiné položením květin u památníku holokaustu Romů a Sintů. Na shromáždění vystoupí kromě potomků přeživších také předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS. Po pádu z vlaku zemřel v noci u Říčan, nedaleko Prahy mladík, nejspíš cestoval mezi vagony. Kriminalisté, kteří jeho smrt vyšetřují, nařídili pitvu. Chtějí zjistit, jestli mladiství nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog. Kvůli nehodě byl hodinu před půlnocí přerušený provoz mezi Uhříněvsí a Říčany. Zhruba po 2,5 hodinách Správa železnic provoz na úseku obnovila.
2: Sport.
1: Disciplinární komise fotbalové ligy od dopoledne řeší nedohrané sobotní derby mezi Slavií a Spartou. To v závěru narušili fanoušci, kteří vtrhli na trávník stadionu v Edenu, napadli 3 hráče soupeře a házeli pyrotechniku do sektoru spartanských příznivců. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík oznámil, že klub do odvolání uzavírá tribunu Sever a výtržníky potrestá doživotním zákazem vstupu na stadion. Zároveň s A týmu radil hráče Chorého a Douděru, kteří viděli červené karty. Po zápase se Tvrdík soupeři omluvil.
4: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Ta práce s tím davem a ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitu.
2: Počasí.
1: Převládá skoro jasno až polojasno, odpoledne má oblačnost postupně přibývat, večer bude až zataženo, teploty do 23 stupňů, na horách dnes mezi 15 až 18 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Křižovatce na silnici 1/15 na příjezdu od Lipčevsi na Lounsku se srazila 2 osobní auta. Na D8 pozor mezi 58. a 56. kilometrem u Prackovic ve směru na Prahu. Silničáři tam uklízí povrchovou kanalizaci.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání

0: Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Dnes se jako první do studia dovolal Davídek. Davídku, přeji hezké odpoledne.
1: Taky vám přeju, paní Renátko, hezký odpoledne.
0: Tak Jaroslav Uhlíř a Severní vítr, tak tuhle písničku si spřál, pro koho bude?
1: Takže pro mámu, protože je ten den matek, že jo?
0: Ano.
1: Pro tátu a pro vás a hlavně pro všechny, co mají rádi tuto písničku.
0: Tak jo, díky ti, přeji hezkou neděli, pozdrav celou rodinu, hlavně maminku a měj se hezky.
1: A hezky jste moderovala to dobré ráno na severu.
0: Děkuju, děkuju moc. Měj se hezky a naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: Jaroslav Uhlíř a jeho Severní vítr, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A to další už vybírá pan Zdeněk z Meziboří. Pane Zdeňku, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne a zdravím Rádio Sever a všechny posluchače.
0: Ano.
1: Vybrali jsme spolu písničku, myslím, že je to od Tučnýho, Boty toulavých psů. A bylo by to pro všechny kamarádky, kamarády a pro vás do rádia.
0: Tak moc děkuju, máte pravdu, Michal Tučný a Boty z kůže toulavých psů. Díky a naslyšenou, hezkou neděli.
1: Naschlen.

0: Michal Tučný a Boty z kůže toulavých psů. Tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho písničky na přání a tu další písničku už u nás vybírá paní Andělka z Řivic. Hezké odpoledne.
1: Hezký odpoledne i vám, Renatko. Tady Anděla Řivice a chtěla bych dneska poslat písničku jen tak pro radost Zlatý úhoři a bude to pro Petu do Štětí, Kájovi do Ústí, Hanice do Touchovic, Božence a do Jirkova a do Žadce a do Německa Herbertovi a Lindě. A mám do rádia a pro všechny posluchače.
0: Miroslav Donutil a Zlatí úhoři, tak písnička je připravená. Paní Andělko, hezkou neděli. Naslyšenou.
1: Vám taky hezkou neděli a děkuju moc.

0: Miroslav Donutil a jeho Zlatí úhoři. Tady je Český rozhlas Sever. Dívám se v písničkách na přání na první e-mail, který posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro paní Marii Šaškovou. Písničku od skupiny Lunetik Máma na svátek matek. Přání posílá dcera Katka a vnučky Kiki a Kája.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio.

skupina Lunetic a Máma pro všechny maminky ke dní matek. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku od Jiřího Schillingera, ptají se lidé. Písničku posílám do Lipové pro moji maminku Haničku. Maminko, přeji ti ke dní matek hlavně zdravý klid a abys věděla, že kolem sebe máš lidi, kterým na tobě záleží a že na nic nejsi sama. To posílá tvoje Tereska.

Jiří Schillinger a Ptají se lidé, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A další e-mail máme tu druhou květnovou neděli, a to znamená svátek matek. Ta moje vybrala dnešní písničku i ve vzpomínce na svou maminku, mou babičku, která tu s náma není teprve půl rok. Moje maminka Jaroslava vybrala píseň Máma od Marie Rotrové. Všem maminkám a jejich dětem to posílají Jaroslava a taky Sylvie z Prahy.

0: Marie Rotrová a máma. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání a tu další už vybírá paní Helenka z Litvínova. Hezké odpoledne. Halo, halo, slyšíme se. Tak, teď už ano, paní Helenka z Litvínova, hezké odpoledne.
1: Ano, dobrý den, Nenátko, já vás zdravím. No, já bych chtěla zahrát dneska opačně, já jsem teď dostala od kurýra balíček kytičky a to od mé dcerky Helenky. Mm-hmm. Z Říma prostě to nějak zařídila, takže jí moc děkuji, prostě jo, to vždycky také každý rok posílá, takže děkuji dceři, jo. Potom jsem to chtěla Jirkovi s Ilonkou.
0: Ano.
1: Potom jsem to chtěla Herbertovi a paní Gerlindě do Herbronu, Marcelce do Neštěmic, Haničce básničce s Harrym a vám, Renátko, do rádia.
0: Tak jo, písnička je připravená, jenom doplním, že jste si přála zpěvačku Vicky Landros a Tony Christy. We are gonna stay together. Díky a naslyšenou.
1: Já vám děkuji. Naschledanou.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Tohle byly Bellamy Brothers a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. K nám do studia se dovolal i pan Tomáš z Ústí nad Labem, přál si písničku od skupiny Elán Zalúbení. Tu písničku posílá celé rodině a hlavně svojí milované mamince.

0: Tohle je skupina Elán a Zalúbení. My stihneme ještě určitě pár písniček na přání, tentokrát už jdeme na vaše SMSky. Prosím, zahrajte jako vzpomínku na maminku z Deníčku Moučkovou z Ondřejova u Prahy, písničku od Marcela z Moška, Anděle můj. Posílá to dcera Dana z Roudnice nad Labem.
1: Dokud nás dva život nerozdělí,

Tohle byl Marcel Zmožek a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Stihneme ještě jednu písničku na přání. Dobrý den, jako vzpomínku na maminku Lidušku, že mi moc chybí a že to byla ta nejlepší máma na světě. Oblíbenou písničku od Monstera Radka Baje a Freddyho Mercuryho Barcelona.

0: Freddie Mercury a Montserrat Caballé, jejich Barcelona. Taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Další jsou na Českém rozhlase Sever naplánovány zase na zítra. Teď už František Janečík připravuje nové zprávy a Renáta Filipy přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Kvůli cenovým stropům pohonných hmot vyhlášených ministerstvem financí je benzín stále dražší než nafta. Na zdi základní školy Všehrdova v Lovosicích za hodinu odhalí pietní desku, která připomene vězně z druhé světové války. Dnes se v Česku slaví Den matek. Panuje až skoro jasno, čekejte přibývání oblačnosti, večer bude až zataženo, teploty stále do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Stále platí maximální povolené ceny pohonných hmot vyhlášené ve čtvrtek ministerstvem financí. Cenový strop na benzín je poprvé vyšší než u nafty. Jeden litr Naturalu 95 mohou čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 42 haléřů. Litr nafty může stát maximálně 44 korun a 15 haléřů. Tyto ceny budou platit také v pondělí. Na zdi základní školy Všehrdova v Lovosicích už za hodinu odhalí pamětní desku, která připomene osud 60 vězňů, kteří během druhé světové války ve městě pracovali. Informoval o tom historický badatel Tomáš Rodbauer. Deska na školní budově připomíná příběh pracovního komanda nazvaného Radio Lobosic. Komando vzniklo v roce 1944. Tvořili ho odborníci z koncentračního tábora Flesenburg. Vězňové v Lovosicích opravovali radiové přijímače a vedli jejich evidenci. Slavnostního odhalení desky se zúčastní také zástupci radnice. Dnes je den matek, lidé dnes dávají květiny nebo poděkování matkám. V Česku se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anne Jervisová. Odtud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začala slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek Mezinárodního dne žen. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989. Španělští zdravotníci a vojáci evakuovali první pasažéry z lodi, na které se rozšířil hantavirus. Plavidlo jako první v malých člunech opustili španělští občané. Cestující z dalších zemí se na ostrov Tenerife dostanou až po přistavení evakuačních letadel. Na letiště je přepraví vojenské autobusy. Na výletní lodi se rozšířila varianta viru, která je přenosná i mezi lidmi. 3 lidé zemřeli a další 3 jsou nakažení. Onemocnění se může projevit horečkami, bolestmi hlavy nebo dýchacími obtížemi.
1: Počasí.
0: Převládá skoro jasno až polojasno, odpoledne má oblačnost postupně přibývat, večer bude až zataženo. Teploty do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia. V noci čekejte většinou zataženo, v druhé polovině noci se postupně rozprší. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Teploty v noci klesnou na 12 nebo i 8 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 stojí před 37. kilometrem ve směru na Německo porouchané vozidlo, tvoří překážku, doporučujeme průjezd se zvýšenou opatrností. V křižovatce silnice 1/15 s příjezdem od čerpací stanice v Lipčevsi na Lounsku omezuje provoz vyšetřování nehody 2 osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
2: Přeji vám hezkou květnovou neděli, je tu prodloužený májový víkend, sice pomalu končí, ale nevadí to, protože před sebou máme ještě pořádný kus jara a pak především celé léto a tak bude spousta času na další výlety. Jaké jsou naše dnešní tipy a doporučení? My vás dnes vezmeme na zámek Brtnice na Vysočině. Ten sice dlouhá léta chátral a přestože jeho oprava zatím není v plánu, má jeho prohlídka neuvěřitelnou atmosféru. Doufám, že z reportáže se o tom přesvědčíte. Podíváme se také na krásné poutní místo v Moravskoslezském kraji. Říká se mu Petřkovické Lurdy a místní lidé se o něj obětavě starali i za minulého režimu. Potom se projdeme kolem hradu Seeberg na Chebsku v Karlovarském kraji. Jeho okolím totiž vede zajímavá naučná stezka. A nakonec navštívíme největší roubenou stavbu v České republice, Výseckou rychtu. Stojí v městečku jménem Kravaře. Kravaře najdete na Českolipsku v Libereckém kraji a nabízí nejenom pohled na pozoruhodnou lidovou architekturu, ale i řadu expozic dokumentujících život našich předků. Taková je naše nabídka. Nedělní výlety začínají a já vás upřímně a srdečně vítám.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Znáš?

0: Zámků vyšperkovaných nábytkem, vzácnými lustry a drahými koberci je spousta. V Brtnici na Vysočině můžete zažít atmosféru památky, která dlouhá léta chátrala a jejíž inventář z části zmizel a z části je uložený někde jinde. Přesto si historické prostory zachovaly úžasné kouzlo a rozhodně stojí za návštěvu, jak zjistila naše redaktorka Irena Šarůnová.
1: S průvodkyní Eliškou Pacnerovou stojím na nádvoří zámku v Brtnici.
2: Je tady trávník, tam ty dveře vypadají jak do nějaké dílny.
3: Za socialismu se zde opravovaly auta.
2: Pojďme si teď povědět něco o historii. Tady žil rod Kolalto.
3: Kolaltové tady byly až do roku 1947.
2: Vím, že mnozí brtničtí si ještě Kolalty pamatují, nebo alespoň pamatovali.
3: Ano, ano, právě tady bydlel ten poslední majitel zámku, Oktavián, který měl syna Malfreda a ten tady chodil do školy, takže mu říkali místní Freddy.
2: Brtnický zámek je hodně velký.
3: Třetí největší zámek na Vysočině po Jaroměřicích nad Rokytnou a Telči. Celá plocha areálu činí skoro 7000 metrů čtverečních. Teď se přemístíme do konírny.
2: Koně tam nemáte.
3: Koně tady už bohužel nejsou.
2: Tam na tom konci je jeviště.
3: Protože toto je největší sál na zámku Brtnice, tak se tady každoročně konají akce. Jsou to buď koncerty vážné hudby, divadelní představení anebo představení pro děti. Tyto akce tady pořádá pan Eduardo Garcia Salas, Husový virtuos a koncert mistr v hudebním divadle Karlín v Praze.
2: Musíme se vrátit zpátky na nádvoří. Tady v tom průchodu jsou dveře a vidím kamenné točité schodiště. Jsme v prvním patře a dlouhá chodba se spoustou dveří.
3: Tady byly údajně pokoje pro hosty.
2: A tady je ta enfiláda. My jsme si před chvílí řekli, že enfiláda je takový ten průhled spoustou místností, protože ty dveře jsou jedny za druhými.
3: Je to jeden z nejhezčích pohledů tady na zámku Brtnice.
2: A dívám se tady v rohu té místnosti, to je nějaká studna. Co to je za otvor?
3: To je historická výlevka, protože se sem voda nosila ručně.
2: A teď se otáčím a vidím krásná kachlová kamna
3: z 19. století, která jsou plně funkční.
2: A tady ta veliká skříň, to bylo na potraven.

0: Tady byly dětské pokoje, v této místnosti měla pokoj Alexandra Colalto.
1: Před námi velký sál, dokonce s kulečníkem nebo biliárem, já to nerozeznám.
0: Dřív to tady býval hudební sál, ale také sál předků, protože tady viselo na 200 obrazů předků Colaltů.
1: Sestupujeme na arkády, vidíme studnu s kovanou mříží.
0: Jí se také říká císařská, a to z toho důvodu, že když sem přijel císař Ferdinand II., tak byl nemocný, ale poté, co pil vodu z této kašny, tak se uzdravil. Tady se nacházíme v nejstarší části zámku, to postavili ještě Valštejnové.
1: Kolik má zámek místností?
0: 130.
1: Jsme zpátky na nádvoří a naše prohlídka končí.
2: Říká naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová, která se zámkem v Brtnici prošla s průvodkyní Eliškou Pacnerovou.

Včera v sobotních chvíletech jsem řekl, že soutěž je asi nejposlouchanější nebo řekněme nejoblíbenější částí našeho vysílání. O té nedělní části, kdy soutěžíme nebo vlastně, no samozřejmě zadáváme novou otázku a hlavně vyhodnocujeme tu minulou, tomu už tak asi nebude, protože pokud posloucháte v sobotu v premiéře, tak už víte, zdali jste vyhráli či nikoliv. Tedy pouze tu malou cenu. Kdo vyhraje hlavní, to se dovíte na začátku dalšího měsíce. My jsme se minule za otázku vydali na zámek ve Velkých Opatovicích, mají tady jednu nevšední rekordní plastickou mapu, na délku měří 18 metrů, na šířku 12, je vytvořena zajímavou technologií vyřezáváním tenkých překližkových destiček. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Byly dvě možnosti, za A Čechy, za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Mapa historických zemí Moravy a Slezska se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kg a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného totiž v České republice neexistuje. Rolovací batoh vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák, Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková, Chlumčany, paní Bohuslava

a Krejčí Třebíč a paní Ivana Máslová z Karlových Varů. Moc vám gratulujeme a přejeme vám to. Výhru pochopitelně přejeme i vám, ale to jako v každé loterii vyhrát může jenom někdo. No a třeba to příště budete právě vy. Stále hrajeme o hlavní cenu za květen, hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky. V něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alu, lahev a kniha Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? Dovíte se po třetí reportáži.

0: Naše země je doslova posetá poutními místy a na jedno z nich vás teď vezmeme. Nachází se na samotném rozhraní Moravskoslezského a Zlínského kraje v části Starého Jičína v Petřkovicích. Jeho historie sahá do roku 1888 a zajímavostí je, že i v dobách tuhého komunismu se tady scházeli lidé a snažili se ho zvelebit. Petřkovické Lurdy, jak se místu také říká, nám představí místní patriot Jiří Janíška, se kterým kopec vedoucí ke kapličce zdolala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Říkala jsem, že nás čeká jenom krátký vyšlap po louce, nicméně posluchači naši milí slyšíte, jak jsme se zadýchali, takže není to úplně zadarmo.
2: Ano, ano, my jsme tady zvyklí na ty kopce, ale zadýchám se taky.
1: To mě těší, tak my popojdeme ještě pár kroků a vidím, že to je poutní místo vlastně i se schody a s křížovou cestou, to jsem nečekala. Čekala jsem pouze tu samotnou jeskyňku.
2: Ano, ano, prvotně tady byla ta jeskyňka a postupně se všecko dovudovávalo. My se nacházíme pod Petřkovskou hůrkou. Ta je nad námi vlastně by ve výšce 608 metrů nad mořem a tady jsme asi nějakých 100 metrů níž, kde byl vlastně bývalý lom na Pískovec.
1: Jak stará je historie tohoto poutního místa, této lurdské kaple?
2: Ta se datuje roku 1888, kdy vlastně byla ta socha posvěcena a začala vlastně být ta první pouť. A ještě předtím celým takovým iniciátorem vzniku tohoto poutní místa byl novojičínský rodák, kostelník v Novém Jičíně, pan Štýbr, který navštívil Lurdy ve Francii a moc se mu tam jako to poutní místo zalíbilo a vlastně, aby tak nějak uchoval tu památku, tak chodil tady po tom kraji a hledal místo, kde by mohl i ty Lurdy francouzské, kde by mu si mohl připomenout i tady u nás, jo. A tak se mu zalíbilo toto místo, kde vlastně na takovou památku chtěl zavěsit obrázek Panny Marie Lurdské. A když zjistil, že je to obecní pozemek, tak se tady spojil s místním panem starostou Františkem Petřkovským a dali tak nějak se do řeči, jaký má úmysl nebo co by chtěl jako podniknout a vzniklo z toho takové nadšení, které přerostlo v to, že nejenom ten obrázek tady byl, ale prostě za myslím rok nebo dva nějak se podařilo postavit tu jeskyňku, tu sochu a tady těch, myslím, 16 schodů. To bylo jako v první fázi tady v tom roku 1888.
1: Takže to byl kopec a museli pěkně zdolat ten strmak.
2: Ano, ano, ano, ano. A vlastně tady byl jenom tady ten základ a nic tady jako nebylo. Byl tady přírodní svah a všechno se jako dobudovalovalo vždycky časem, až na to byl buď čas, peníze, prostor, jakoby, tak se to všechno pomalu jakoby dobudovalo do takového stavu, jak je to dnes.
1: Takže na začátku byla touha jednoho věřícího, aby si podobné místo, jako jsou francouzské Lurdy, vytvořil ve svém okolí, takže žádný zázrak se tady neudál?
2: No, já si myslím, že zázrak se tady udál, ale jiný než asi čekáme, jakože zázrak je to, si myslím, že to poutní místo tady jako vůbec je a že se takhle pomalu jako zvelebuje a že se udržuje a že tady vlastně vůbec je jakoby v takovém stavu, můžeme být, myslím, aj na to jako hrdí, že je to tady jako krásné. No.
0: Říká Jiří Janíška, který se o Petřkovické Lurdy stará a který po svém otci převzal vedení kroniky tohoto místa. Do Starého Jičína Petřkovic nás zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.

0: Hrad Séberk na Chebsku v Karlovarském kraji láká návštěvníky především svou zachovalou středověkou podobou. Okolní krajina ale nabízí i další zajímavý výlet. Naučná stezka v okolí hradu seznamuje turisty s historií obce, osídlováním podhradí, rozvojem řemesel i přírodními zajímavostmi zdejšího kraje. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou na ní vzal její autor Radovan Caran.
1: Naučná stezka okolí hradu Séberk má dnešní budni 5 okruhů s celkem 16 zastaveními. Na těch zastaveních popisujeme to místo, ve kterém se zrovna teda ten návštěvník nachází. Máme tam dobové fotografie, aby si ten host mohl udělat srovnání s tím, jak to vypadalo předtím, jak to vypadá teďko. Ten nejkratší okruh má 800 metrů. Nejdelší okruh má 4,2 km. V podstatě z každého místa toho okruhu je vidět na hlavní dominantu Séberku, což je teda hrad.
2: Kde ta naučná stezka začíná? My stojíme přímo před hradem.
1: Začíná právě tady, před hradem. Tady je startovací cedule, kde jsou všechny ty okruhy popsány. A současně tady taky všechny okruhy končí.
2: Tak a my jsme teď spolu sešli jen kousek pod hrad a vy jste říkal, že tohle je ale úplně nejvíc fotografované místo na stezce. Kde stojíme?
1: Ano, je to velmi oblíbený fotografovaný objekt. Je to vlastně maketa mlýna s funkčním dubovým kolem, s horním nátokem a pod ním je obecní vodárna, ze které teda zásobujeme obec pitnou vodou. A to, že jsme tomu dali takovýhle design, tak je to v podstatě taková vzpomínka na 5 mlýnů, které v obci kdysi byly, ale v 50. letech 20. století díky nějaké vyhlášce o veřejných mlýnicích byly všechny ty mlýny zrušeny, takže už tady nemáme funkční žádný, kromě tohohle malého.
2: Co se mi tady moc líbí, je pozvánka na doušek pramenité vody.
1: Tady vždycky byla studánka, ve které pili poutníci, ale i samotní majitele hradu Séberk, takže Anička Junkerová tady se chodila napájet dobrou pitnou vodou. No tak jsme udělali to, že jsme vyvedli oficiální vývod a lidé si mohou vodu napustit podle svých potřeb.
2: S Radovanem Caranem teď jdeme přes most a přes potok.
1: Ano, jsme nad skalní soutěskou, na jejímž dně teda teče Ostrožský potok, který následně teče do Františkových lázní. Před námi je kostel a ten most právě spojuje dvě části obce. No a zajímavostí tohoto místa je, že pod náma je skalní zlom, který právě vzniknul v době Várijského vrásnění, kdy Ašský výběžek se natlačil na Chebskou pánev a vznikla tady několika kilometrová skalní průrva. A proto tady máme tolik pozitivní energie, protože tady proudí na různých místech. Je tady několik zenových míst.
2: My jsme se přiblížili k dalšímu zastavení.
1: A to je Ekofarma Séberk, kterou milují děti na stezce, protože si můžou vlézt do ohrady, kde stráví čas se zvířaty, mohou krmit ovce, lamy. Teď akorát se nám tady rodí jehňata, takže je tady velmi veselo.
0: Říká autor naučné stezky s názvem Okolím hradu Séberk Radovan Caran, který po ní provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou. Výlety. Dnes nás ve výletech čeká ještě návštěva výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách, není ale nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a stala se z ní unikátní technická památka. Tou nejstarší je roubenka, ptáme se, za A Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Ačko Vertyně v Podkrkonoší, Bčko Proseč v okrese Chrudim. Hrajeme o flísovou deku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, tedy o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Jak se píše textová zpráva, teď už mám pocit, že je to nošení dříví do lesa, sov do Aten nebo děvčat do Varnsdorfu, to už ale neplatí to poslední, proto vám tu textovou zprávu přečtu, jak se má psát. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak jméno, příjmení a adresa, vždycky dodávám, nezapomínejte na PSČ, nikoli PS, jak to říkal strýček Jedlička, PŠT, ano, u nás je to PSČ, tedy poštovní směrovací číslo. A tuhle zprávu pošlete na 90 011 04 do dnešní půlnoci. Je spoplatněna, a to částkou 4 koruny, službu zajišťuje náš partner ATS Praha. Tak snad jsem řekl všechno, kdyby ne, tak si otevřete web, internet, stránky výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné

0: Největší roubenou stavbou u nás je Výsecká rychta v městečku Kravaře na Českolipsku v Libereckém kraji. Její původ se datuje do počátku 16. století, kdy usedlost koupil Adam Kern. Současná podoba roubenky je z roku 1797, kdy ji nechal přestavět Václav Kern. V poválečných letech patřila rychta místnímu JZD, za jehož působení téměř zanikla. Roku 1986 v ní byla po rozsáhlé rekonstrukci otevřena expozice lidové architektury a bydlení v severních Čechách. Do současné Výsecké rychty nás teď zavedou Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do rychty vstupujeme s vedoucím pobočky Výsecké rychty Markem Hofmanem. Stavení obrovské, spousta prostor, co tady kde bývalo.
2: Výsecká rychta bylo vlastně sídlo rychtáře, kde vlastně ten rychtář vykonával svoji funkci. A když jsme tady v přízemí, tak vlastně vstupujeme do rychtářské světničky, kde se vlastně žilo, spalo, jedlo, hodovalo, slavili se pak později Vánoce, Velikonoce a lidové zvyky.
1: Vy říkáte světničky, ale já bych řekl, že to je pořádná světnice.
2: Ano, tady to je pořádná světnice. Takových světnic máme celkem na Výsecké rychtě 3 a 2 z nich jsou nahoře, v patře.
1: A ještě tady je spousta menších místností a komůrek. Nestačíme to ani všechno zaznamenat. Tady kuchyně, kolem které procházíme. Pojďme se podívat teďka do patra. Takže vlastně hned nad schodištěm další velký prostor.
2: Ano, to je vlastně taková ta síň, ze které vlastně vstupujete do různých místností, jak zprava, tak i zleva. A když jdeme od schodiště zleva, tak tady přímo jsou ty dvě velké síně, kde vlastně v nich návštěvník třeba uvidí malovaný nábytek, stoly, postel, kolébku.
1: Takže by se dalo říci expozice bydlení?
2: Ano, ano. Vlastně ta expozice bydlení je skoro všude, kromě chlívů, kvelbů a ještě dalších komor.
1: A ještě se taky musíme vydat na druhou stranu.
2: Tak tady jsme vlastně ve třetí vlastně takový ty velký síni, kde vlastně návštěvník uvidí malovaný nábytek a to vlastně nejstarší skříně z 18. století. A jedním z nich z toho 18. století je skříně z roku 1761. A vlastně nejstarší tady exponátem než je Výsecká rychta, která vlastně byla postavena do dnešní podoby nebo přestavěna do dnešní podoby v roce 1797.
1: Nad náma je ještě jedno patro.
2: Ano, vlastně to je půda, trojpoložní půda, kde se vlastně sušil v minulosti chmel. A vlastně Kernové, což byli vlastně majitelé tady té stavby, tak vlastně byli velkými pěstiteli chmele. A vlastně ten chmel sušili na půdě. A samozřejmě ještě v 5 komorách tady v patře.
1: Do jedné z komor teďka vcházíme. Tady vidím nějaké nářadí, řekl bych, tesařů?
2: Ano, ano, tady to je vlastně zpracování dřeva, aby vlastně návštěvníci viděli, jaký nástroje nářadí používali vlastně v minulosti tesaři.
1: A samotnou budovu rychty ještě opustíme, protože nesmíme zapomenout na venkovní expozici.
2: Ano, tak ve venkovní expozici návštěvník uvidí vlastně v přístřešku, uvidí vlastně expozici věnovanou práci na poli a tam uvidí techniku, kterou vlastně naši předci používali. Buď to jsou pluhy, secí stroje, smyky, různé typy sekaček.
0: Říká etnograf Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, který největší roubenou stavbou u nás v Kravařích provedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A já ještě doplním její rozměry. Na délku má přes 32 metrů, na šířku téměř 11,5 metru a na výšku 14,5 metru. Výsecká rychta je otevřena každý den mimo pondělí.

Také dnešní výlety zakončíme pochopitelně připomenutím soutěžní otázky. My jsme navštívili Výseckou rychtu v Kravařích, okrese Česká Lípa. Je to největší roubená stavba v Čechách, ale není nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo průzkumem datováno do let 1547 až 48. Zachránili ji před demolicí, pečlivě zrekonstruovali, no a dnes je to unikátní technická a navštěvovaná památka. A my se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A v Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Jak se píše textová zpráva, tak to už víte. Samozřejmě to najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomenu, hrajeme o pětici flísových dek pro pětici našich posluchačů. Hrajeme celý květen také o výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Já někdy ztrácím přehled, jestli už jsem říkal ty ceny nebo neříkal pravidla, jestli jsem říkal nebo neříkal, prostě jak to člověk opakuje pro jistotu, abyste se v tom vyznali, tak doufám, že to nekomplikuji. Pokud ano, zcela jednoduše to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Nás najdete u rozhlasových přijímačů opět za týden, v sobotu ve 13 hodin a 4 minuty. Vše dobré, hezké jaro přeje Pavel Kudrna.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Stavba azylového domu v Děčíně se blíží ke konci. Město teď vybavuje vnitřní prostory. V Kamenickém Šenově bude 2 roky prakticky neprůjezdná ulice Palackého. Ligová disciplinární komise řeší nedohrané derby mezi Slavií a Spartou. Panuje až skoro jasno, čekejte přibývání oblačnosti, večer až zataženo. Teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Děčín finišuje s dostavbou azylového domu v Benešovské ulici. Součástí budovy je i noclehárna. Oprava chátrající stavby a její přeměna na azylový dům pro matky s dětmi vyšla na bezmála 65 milionů korun. Většinu dostalo město z evropských dotací. Vnitřní vybavení bude stát kolem 2 milionů. Pokračuje náměstkyně primátora Anna Lehká z Volby pro Děčín.
2: Vysoutěžili jsme vybavení nábytkem, tou bílou elektronikou a další nějaké drobnosti, které potřebují k provozu. Ten objekt jako takový je v podstatě připraven na spuštění.
0: Město by chtělo nový azylový dům otevírat letos po prázdninách. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká 2letá rekonstrukce. Pod výpadovkou na obec Slunečná budou stavbaři měnit veškeré sítě a zavádět splaškovou kanalizaci. Stavbu zastřešuje Severočeská vodárenská společnost a část ze 70 milionových nákladů zaplatí Liberecký kraj a město. Práce začnou na konci května.
3: Pracovat se bude přibližně na 0,5 kilometru dlouhém úseku a v přilehlých ulicích. Kromě podzemních sítí je v plánu také výměna veřejného osvětlení. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Bartl, na části ulice zůstane podle podmínek stanovených památkáři žulová dlažba. Zbytek bude pokrytý asfaltem. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slavií po sobotním pražském derby se Spartou, které zůstalo kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení nedohrané. Vršovický klub se bude zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele. Komise o zahájení řízení rozhodla na dnešním mimořádném jednání online formou. Verdikt vynese v úterý. Ve čtvrtek se komise pak začne zabývat červenými kartami hráčů Slavie Tomáše Chorého a Davida Doudě, kteří mají zastavenou činnost a klub je vyřadil z A týmu. Sport. Čeští hokejisté hrají na švédských hrách se Švýcary. Duel je aktuálně v poslední třetině. Stav je v tuto chvíli 3-1 pro švýcarský tým. Počasí. V noci čekejte většinou zataženo, v druhé polovině postupně i deštivo, ojediněle se může vyskytnout bouřka. Teploty klesnou na 12 nebo i 8 stupňů. Zítra tedy v pondělí bude převládat větší oblačnost, na většině území přehánky nebo občasný déšť, budou ale i delší pauzy bez deště. Pozdě večer může v Krušných horách na vrcholcích i drobně sněžit. Teploty zítra do 20 stupňů, k večeru se ale velmi výrazně ochladí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích Trnovanech se na hlavním tahu na Proboštov za kruhovou křižovatkou na Luně v křižovatce od pošty srazila 2 osobní auta a nehoda 2 osobních aut omezuje provoz v Duchcově na průtahu ulicí Teplická u křižovatky s ulicí Sadová. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 14:00 vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná nedělní pohodové odpoledne. Rychlořezáním v sobotu vyvrcholila řezbářská show Keltové v Lahošti. My vám podrobnosti přineseme v reportáži zhruba za 15 minut, ale teď už písničky, ty, které nestárnou. Těšte se na Karla Gotta a v této hodině zaspívá i Žalman a spol.
1: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Karel Gott, jeho Lady Karneval a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Co se vám vybaví, když se řekne Pražský orloj? Zajímavosti s ním spojené nám teď v naší rubrice Co v učebnicích nebylo, nabídne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Pražský

0: Skutečným autorem je hodinářský mistr Mikuláš z Kadaně, který zřejmě spolupracoval s astronomem Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci druhé světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Tohle byla Petra Janů a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní pohodové odpoledne. Na akci Keltové v Lahošti předvedlo 5 zkušených řezbářů, co umí s motorovou pilou. Setkání připomíná osídlení a nález keltského pokladu přímo v Lahošti na Teplicku. Veronice Jaklové další podrobnosti řekla hlavní organizátorka a nezávislá starostka Lahoště Radka Marková.
1: Řezbáři se na tady ty velké sochy potřebují aspoň 3 dny. Vidíte sami, že ty sochy jsou neskutečné.
2: Když se podívám 50 metrů odsud od kulturního domu směrem k hlavní silnici, tak tam už ale nějaké sochy a dokonce sochy Keltů jsou.
1: Ano, to jsou ty sochy, které se vyráběly v roce 2024. Jeden ten Kelt má protaženou ruku a ukazuje přesně na ten obří pramen, kde se našel kotel s pokladem.
2: Mezi řezbáři pracuje i Zdeněk Lamka, tak já když se podívám na toho vašeho Kelta, tak se tváří nějak nabručeně.
3: Ano, já jsem vytvářel keltskou postavu a je to Taranis, bůh hromu, a on byl furt takový jako naštvaný. Vlastně ty sochy se začínají tak, že jsou to hrubý velký kmeny, který mají v průměru řekněme třeba kolem těch 70-80 centimetrů, na výšku kolem 2 metrů a v podstatě se začíná tím, že se odstraní kůra s bělem a zůstane nám tvrdý, vyzrálý a ustálený dřevo. Potom se začíná nakreslovat nějaká proporcionalita. Ta hlava by se do toho těla měla vejít 8x.
2: Zajímavého druida vytvořil řezbář Martin Zítka.
4: Když se řekne Kelt, tak první, co mě naskočí, druid. A vím, že když jsme si tak mezi sebou rozebírali, co kdo bude dělat, tak to nezaznělo, tak prostě byla jasná volba. Když jsem viděl, co jde těma motorovými pilama dělat, no tak jsem to zkusil a pak zase a zase, až mě to začalo bavit a je to rychlejší a dají se s tím dělat větší sochy, nejen malý nějaký drobnosti.
2: Takže vy jste od vlastně vyřezávání dláty, na koleně, dláty.
4: Dláty jsem přešel asi, je to ráno 7 let, co jsem vyřezal první sochu, ale to byla, řekněme, jedna socha za rok a teprve před 3 rokama zhruba jsem se do toho vůl trochu víc. No.
2: Mě velice překvapilo, že práci s takhle velikým dřevem zvládá i žena, Saša Čadová. Jak vy jste se k tomu vůbec dostala, k vyřezávání pilou?
5: Já mám strašně ráda veškerý výtvarné techniky, takže do nekonečna objevuju nové věci a dřevo patřilo k té novince, takže bude hodně dlouho co objevovat a co se učit.
2: Jak to zvládáte 3 dny mít v ruce pilu, ta má takových aspoň 5 kilo a zvedat to nad hlavu, ta vaše socha je větší než jste vy?
5: No, je to hodně náročné. Já si myslím, že to je náročné i pro chlapy, na tož pro ženský, ale dala jsem se do boje, tak bojuju. Snažím se, co můžu, no.
2: Jak dlouho už se tomu řezání s motorovou pilou věnujete?
5: Teďka to budou 3 roky, intenzivně.
0: Organizátoři řezbářské show se budou snažit, aby se z akce v Lahošti stala v budoucích letech tradice. A my s Českým rozhlasem Sever budeme u toho. Teď už pokračujeme, posílám další písničky, zaspívá skupina Smoky a taky Miraj.
6: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Skupina Miraj a jejich cesta z města. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Pojďme na tipy, kam ještě můžete dnes vyrazit. A mám tady třeba pozvánku na Děčínský zámek, protože tam probíhají komentované prohlídky kouzelné výstavy a nebo mudlům vstup povolen. Můžete se přijít podívat a ponořit se do světa čara magie. Čeká vás tisícovka exponátů na motivy příběhu kouzelnického učně Harryho. Komentovaná prohlídka s autorkou a majitelkou výstavy Andreou Vendouskou, tak ta je dnes naplánovaná na 15. hodinu. Prohlídky pro děti se konají i na zámku v Duchcově až do 15:30 odpoledne. Těšit se můžete na návštěvu hlavního valštejnského sálu a běžně nepřístupných prostor zámecké obrazárny, kde pan hrabě pohádkovou formou přiblíží nejmenším návštěvníkům život na zámku. A máma tady pozvánku i do divadla, protože divadlo města Ústí nad Labem dnes přesně ve 3 hodiny uvede operu pro děti Brundibár. Dětská opera vypráví příběh o odvaze, přátelství a naději. Hrála se dokonce i v těžkých časech během druhé světové války a dodnes nese velmi důležité poselství.

0: Žalman a spol, jejich rána v trávě a taky písničky, které nestárnou. A my jdeme cestovat v seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: V Krištofově údolí stojí zajímavá věž se zvonkohrou. 14 zvonů se od roku 2025 rozezní melodii pravidelně v 11 a v 16 hodin. Hodinová věž je v bývalé trafostanici. Majiteli a provozovateli věže se zvonkohrou jsou místní obyvatelé Martin Bremec a Jitka Culíková. Před zvonkohrou v Krištofově údolí si s Jitkou Culíkovou povídala Eva Bucharová.
2: Jak jste přišli ke zvonkohře a jak vůbec taková zvonkohra funguje, kde jste co zjišťovali?
3: Tolik školních výletů se pořádá na Pražský hrad a Kroloretě a to je daleko. Proč jezdit tak daleko, když můžeme mít malou svoji vlastní zvonkohru tady? Hodiny tam vždycky byly od pana Chaloupky, tak my jsme pořídili nový, bylo tam odbíjení čtvrt, půl, tři čtvrtě celá, jako je teď. A my jsme to chtěli něčím doplnit. Obohatili jsme to o to vitrážové okno s tím svatým Krištofem, protože to je symbol tady té vesnice, patron. A pak jsme si přemýšleli, co s tím dál, pořád nám to přišlo, že to není kompletní, tak ta zvonkohra.
2: Kdo ty zvonky do té vaší zvonkohry vyrobil a kde?
3: Zvony jsou odlevané v Itálii, jsou naladěný každý na jeden svůj tón.
2: A musí se časem ladit?
3: Ne, to je kov, tam se nic už ladit nemusí.
2: Ta melodie tady v Krištofově údolí zní jedna nebo je více těch melodií?
3: Více a samozřejmě s dalšími zvony budeme moct rozšiřovat o další a další.
2: Kdy je nejlépe se před tu věž postavit?
3: Tak ve všední den hrajeme v 11 a ve 4 a o víkendech plus státní svátky a takový ty významný dny hrajeme ráno od 10 až do 18 do večera každou celou hodinu. Jinak po 15 minutách ty hodiny odbíjejí čtvrt, půl, tři čtvrtě celá, tak jako se odbíjí.
2: A vy jste říkala, že ty melodie, že jich je víc?
3: Ano.
2: Jak se střídají?
3: Libovolně, jak my je nastavíme.
2: Jo,
3: to je na nás.
2: A ty melodie jsou vysloveně pro tuto zvoničku, pro tuto věž, anebo v nich třeba můžeme postřehnout i nějakou konkrétní melodii nebo písničku?
3: Rozhodně to poznáte, až si to za chvilku poslechnete. Jsou to lidové písničky, anebo nějaké varianty na to, ale jako opravdu jsou to známé skladby.

0: jste prý schopni hrát i na přání.
1: Tak teoreticky ano a pochopitelně tu písničku musíme mít, tu melodii musíme mít v repertoáru v tom počítači, jinak to samostatně by tam musel vylíst pianista a tam to zahrát. A tím nedisponujeme prozatím.
2: Usmívá se majitelka a provozovatelka hodinové věže se zvonkohrou v Kryštofově údolí Jitka Culíková.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever,

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

od dětství a skrývá se v ní svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj vezdejší.

0: Když dozrálo víno, zpíval Petr Spálený, vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Za 81 let od konce druhé světové války je studovala jen hrstka badatelů a historiků umění. Dnes může na zámku v Zákupech na Českolipsku sbírku pláten zabavenou nacistům poprvé vidět veřejnost. Díla německého realismu by sama o sobě nebyla nijak kontroverzní. Patřila ale přímo vůdci Adolfu Hitlerovi. Ve vysílání zdravím reportéra Jiřího Jelínka, který se jedné z dnešních mimořádných prohlídek zúčastnil. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, byl jsem hned u té dnešní první prohlídky. Lidé, které to ještě čeká, se musí připravit na zhruba hodinový, nesouvisející, ale velmi zajímavý výklad o zakladatelce zdejšího hospodářského dvora Aně Františce Marii Toskánské a o předmětech ze skonfiskovaných zámků, které se sem dostaly po druhé světové válce. Samotná takzvaná Hitlerova sbírka je nainstalovaná v poslední místnosti. Jde o 13 pláten zobrazujících horníky, dřevorubce, je tam série 4 obrazů denní doby a podobné realistické věci. Je tam také německá válečná ponorka a 14. obraz je portrét Hitlerovy dvorní režisérky Leny Riefenstahlové. Reakce lidí byly různé, někomu obrazy přišly temné a zajímavé vlastně jménem původního majitele, ale jiným se líbily nejen proto, kdo je vlastnil, ale třeba zpracováním a tématy.
0: Jirko, proč jsou obrazy vystavené poprvé až teď?
1: Ono, ty obrazy se do zákupu dostávaly postupně. Hitler je koupil na velkoněmeckých výstavách v Mnichově a chystal je pro připravované Führermuseum v Linci. Na konci války byly ještě uložené v klášteře ve Vyšším Brodě, pár desítek kilometrů od Lince a někdy od konce 50. let se přesunuli na Sichrov, do Ústí nad Labem a také sem do zákup. Předchůdci současného kastelána Vladimíra Trégla k jejich vystavení neměli vůli a vlastně ani prostory. Po loňském dokončení opravy části zdejšího hospodářského dvora už ale vhodná místnost vznikla, tak si zpráva zámku řekla, že už nastal i vhodný čas.
0: Určitě mě zajímá a nejenom mě, ale i posluchače, co s nimi bude po dnešních mimořádných prohlídkách.
1: Zůstanou viset na zdech oné 11. místnosti prohlídkového okruhu Hospodářský dvůr. Ono nebylo vůbec jednoduché tam dostat. Většina pláten má přes 2 metry na výšku. Je tam například malba ženy na dubové desce, která váží přes 150 kg. Z depozitáře sem obraz nesli 4 muži a měli s tím dost námahy. Pravidelné podmínky prohlídky tam ale nebudou v té místnosti. Místnost bude podobně jako dnes se otevírat jen při mimořádných příležitostech.
0: Podrobnosti ve vysílání přinesl náš report. Reportér z České Lípy Jiří Hlínek. Díky a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Single X a taky Olga Lounová v jejich v blbým věku. 14 hodin a 52 minut k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. František Janačík už připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. Dozvíte se i to, že Ústecký kraj podpoří provoz prodejem s potravinami v menších obcích. Podrobnosti už za chvíli, teď písničky. Renáta Filipi přeje hezký poslech a dobrý den.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústecký kraj letos podpoří provoz prodejen s potravinami v menších obcích. Stavba vodovodu v Horním Vítkově u Chrastavy se blíží ke konci. Volby do sněmovny by v dubnu vyhrálo hnutí ANO. Na druhém místě jsou Starostové. Panuje až skoro jasno, čekejte přibývání oblačnosti, večer bude až zataženo, teploty stále i do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Ústecký kraj se chce znovu připojit do programu na podporu malých venkovských prodejen. Uvolní na to téměř 4 miliony korun. Podle ústeckého hejtmana Richarda Brabce z hnutí ANO o jejich proplacení požádá kraj Ministerstvo průmyslu a obchodu, které program Obchůdek 2021 plus opět vyhlašuje. V minulosti takto kraj už rozdělil mezi 200 prodejen v regionu 17 milionů korun. Peníze z programu jsou určené na mzdy prodavačů, také na nájmy za prodejnu nebo poplatky za platební terminál. Město Chrastava získalo z fondu Turův dalších 6 milionů korun na prodloužení vodovodu v Horním Vítkově. K projektu se na začátku nepřipojilo několik domů, jejichž majitelé si to v průměru výstavby rozmysleli. Kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole obyvatelům hrozí ztráta vody ve studnách. Vodovod o délce 5,5 kilometru se tak prodlouží o dalších 300 metrů. Podle starosty Chrastavy Michaela Canova ze starostů pro Liberecký kraj se stavba blíží ke konci.
3: Je kompletně hotový ten hlavní řad, ale co se týká těch domovních vodovodů, tak to se různě dokončuje. Přípojky do těch domů a podobně. A já jsem velmi spokojen, že teda ty lidi tu vodu budou mít po celém Mítkově, ale hlavně jsem rád, že se prakticky všichni připojili.
1: Technici zítra ráno sundají 4 sochy z pražského staroměstského Orloje, převezou je do dílny, kde je restaurátoři opraví, zpět je budou vracet v polovině května. Podle mluvčího hlavního města Víta Hofmana se Orloj kvůli zítřejším pracem hned několikrát zastaví.
4: Předpokládáme 3 odstávky v řádu nižších jednotek hodin. A to, aby bylo možné bezpečně demontovat sochy a odblokovat kontrolní systém jejich pohybu.
1: Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%, oproti březnu si o 2% body pohoršilo. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se téměř nezměnila. Na druhém místě by z 16% skončili Starostové, těsně za nimi z 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali také Piráti, SPD a motoristé sobě. Průzkumu se v druhé polovině dubna zúčastnil zhruba 1000 respondentů. Sport. Česká hokejová reprezentace v posledním utkání před mistrovstvím světa na švédských hrách prohrála se Švýcarskem 1-6. Po příletu z her zpět do Prahy dnes večer oznámí trenér Radim Rulík nominaci na světový šampionát. Ten začne ve Švýcarsku v pátek. Počasí. V noci většinou zataženo a postupně deštivo, ojediněle se může vyskytnout i bouřka, teploty klesnou na 12 nebo i 8 stupňů. Zítra velká oblačnost, časté přehánky nebo občasný déšť, pozdě večer může v Krušných horách na vrcholcích i drobně zasněžit. Teploty zítra přes den do 20 stupňů Celsia, k večeru se ale velmi výrazně ochladí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Želenicích na Mostecku záchranáři zasahují v ulici Na návsi u nehody osobního auta, které narazilo do stromu. V Teplicích dejte pozor v ulici Přítkovská, z kruhové křižovatky na Luně k Proboštovu u odbočky k poště je nehoda 2 osobních aut. V Chabařovicích na Ústecku začaly opravy na průtahu obcí mezi Přestanovem a Trmicemi. Projíždí se Kivadlově, čekejte tam zdržení. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna
5: Známe lepší cestu.
6: V nedělním pohodovém odpoledni společně pokračujeme i po třetí hodině. Já koupil šrot a 3 roky pak z něj stavil dobovou sovětskou motorku. Karel Macek si spolu s dalšími příznivci vojenské historie připomněl v Radonicích na Chomutovsku 81 let od osvobození obce Rudou armádou. Reportáž uslyšíte na Českém rozhlase Sever za chvíli, teď ale písničky, i ty, které nestárnou, zaspívá Marie Rotrová a později Iva Bidaněk.
5: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Marie Rotrová dospívala, vy posloucháte písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už k první reportáži. Vojenská ležení, polní kuchyně i vojenská technika byla v sobotu k vidění na náměstí v Radonicích u Kadaně na Chomutovsku. Obec si spolu s nadšenci vojenské historie připomněla 9. květen 1945. V ten den do Radonic přijela Rudá armáda, která tam svedla přestřelku s německými vojáky. Součástí oslav osvobození byla i její rekonstrukce.
1: Je 9. května 1945. Na náměstí v Radonicích zní německý dobový šlágr s názvem Gorilla a němečtí vojáci posedávají u stolů před hostincem, kouří cigarety a vyčkávají. Idyla ale skončí ve chvíli, kdy na náměstí vjede vojenský motocykl Dněpr se sovětskými průzkumníky následovaný obrněnými vozidly. V ten okamžik se strhne přestřelka. Připomínku dne osvobození organizoval Štefan Ševčík z vojenského historického spolku Nordwolf.
2: Jsou tady teďka dobové tábory, takže ukázky žití. Lidi si můžou vyzkoušet nějakou jízdu autem, střelbu ze samopalů, podívat se prostě, jak se v těch táborech žilo, co jedli.

0: motorce taky jezdím a jsme v legionářích, takže k tomu máme oba hodně blízko.
1: Děti si mohly vyzkoušet palbu z kulometu nebo lehkého díla plynovými náboji. Využila toho i 8letá Anička z Radonic.
2: Ty jsi si vyzkoušela střelbu z kanónu. Jaký to bylo?
3: Super, líbilo se mi to.
1: Odpoledne v Radonicích provázel herec Městského divadla v Mostě Jiří Kraus. I když věděl, jak bude rekonstrukce bitvy vypadat, že to bude tak realistické, nečekal.
4: Bylo to hodně zajímavé a bylo to takový, jako že se člověkovi až trošičku zastavila krev živá.
1: Rekonstrukce bojů z května 1945 se v Radonicích účastnilo celkem 5 vojensko-historických spolků. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Tohle byl Marek Ztracený a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Pojďme se poohlednout po tom, jaké bude počasí, a o tom si budu povídat s ústeckou meteoroložkou Janou Ehertovou. Hezky odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak a jak se počasí bude vyvíjet ještě dnes odpoledne a třeba na večer?
1: Tak ona už tam v Ústeckém kraji přibývá taková ta průsvětnější oblačnost, která ale nezastavuje teploty, ty nám stále rostou a aktuálně máme teploty v Ústeckém kraji v rozmezí od 19 do 22 stupňů Celsia.
0: Pojďme na noc a na zítřejší ráno.
1: Tak během noci očekáváme, že bude zataženo už vlastně i tou jinou oblačností, už i tou střední oblačností, ze které už může pršet a taky bude. Vypadá to, že minimálně v té druhé polovině noci a k ránu očekáváme od jeho západu v Ústeckém kraji, že by nám zapršelo, může se jednat o občasný déšť, přehánky, anebo taky bouřky, a ranní teploty zůstanou vysoko. Očekáváme rozmezí 12 až 9 stupňů Celsia.
0: A ještě nám prozraďte, jak to bude vypadat v průběhu zítřejšího dne. Předpokládám, že se musíme připravit na dešťové přehánky nebo déšť rovnou.
1: Určitě ano, těch přeháněk v Ústeckém kraji očekáváme tedy po ránu, pak by byla asi nějaká přestávka, každopádně potom k večeru další obnovení srážek v podobě četných přeháněk, rozfouká se nám taky vítr, zpočátku nějaký jihozápadní mírný, ale v těch intenzivnějších přehánkách se může jednat i o čerstvý vítr severozápadního směru, bude nás zkrátka přecházet velmi citelná a chladná studená fronta, takže za ní potom očekáváme ochlazení. Zítra ale teploty ještě stačí vystoupit na 17 až 20 stupňů Celsia a to ochlazení očekáváme zejména tedy z pondělí na úterní den.
0: O počasí jsem si povídala s ústeckou meteoroložkou Janou Ehertovou. Já vám děkuji a přeji i dál hezké nedělní odpoledne.
1: Hezkou neděli, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Zajedeme z nejtajemnějších hradů na severu Čech a v celé České republice se považuje zřícenina hradu Bezděz. Jedná se přitom o nejlépe dochovaný hrad Přemysla Otakara II.
1: Bezděz je totiž opředem mnoha tajemstvími. Například se říká to, že na hradě se tak zalíbilo čertům, že tam po mnoho let prováděli svoje reje. Na hradě se jednodobo vyskytoval kouzelný trpasličí pohár a dokonce tam niši ukryli i poklad. Legenda o pokladu se dokonce stala inspirací pro Bedřicha Smetanu. Podle ní totiž zkomponoval operu tajemství. Pro mnohé umělce se Bezděz stal nevyčerpatelnou studnicí inspirace. A mezi ně patří například jeden z našich nejslavnějších básníků, Karel Hynek Mácha. Právě proto patří Bezděz k nejzajímavějším a nejtajemnějším hradům v Česku. Historikové dopátrali, že za vybudováním hradu stojí český král Přemysl Otakar II. Výstavba proběhla s obrovskou precizností v letech 1265 až 1278. Hrad ve stylu rané gotiky se jako jeden z mála dochoval v původní čisté podobě. Neprošel přestavbou na romantické letní sídlo. Ani nebyl zbořen jako jiné slavné hrady u nás. I když je Bezděz považován za zříceninu, řadí se mezi nejvýznamnější památky Česka.
2: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Babi na někdo zpíval a vy posloucháte Český rozhlas Sever, jeho nedělní pohodové odpoledne. Už něco málo přes rok je most Edvarda Beneše zavřený, protože na něm probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Jak stavební práce probíhají a je něco, co dělníky překvapilo? I o tom si bude Lenka Šebová povídat v pořadu O čem se mluví s krajským radním za ANO Jiřím Fedoryškou.
1: O čem se mluví?
2: Most doktora Edvarda Beneše v Ústí nad Labem je jednou z důležitých spojnic obou břehů Labe. Jeho stavba začala v roce 1934. Podle historiků šlo v té době o mimořádný projekt. Rozpětím mezi pilíři 123,6 metrů byl největší mostní stavbou svého druhu v tehdejším Československu. O mostě, který je kvůli opravě už rok zavřený, si dnes budeme povídat v pořadu O čem se mluví. Od mikrofonu vás zdraví. Lenka Šebová.
1: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?
2: Naším dnešním hostem je krajský radní za hnutí ANO Jiří Fedoryška. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už něco málo přes rok je most Edvarda Beneše zavřený. Vyskytly se během toho roku nějaké zásadní problémy?
3: Tak máte pravdu, že něco málo přes rok, protože most jsme zavírali přesně 26.4., pokud si dobře pamatuji. A pokud se týká těch problémů, ano, vyskytly. Ono, každá vlastně významnější stavba, tak už od začátku se předpokládá, že ten průběh nebude úplně jednoduchý. A co se týká konkrétně toho Benešova mostu, tak do této chvíle jsme čelili třem takovým zásadním problémům. V tom prvním případě se jedná o zatrubnění Stříbrnického potoka. To je vlastně dílo tady na ústecké straně, kde ten Stříbrnický potok vlastně pod zemí proudí do Labe a nám se to zatrubnění potkalo s opěrou na ústecké straně. Což by nebyl takový problém, kdyby se v průběhu prací nezjistilo, že to zatrubnění je v havarijním stavu. A my musíme vlastně teď, kromě toho, že stavíme nový most, tak musíme v kooperaci i s magistrátem města Ústí nad Labem vyřešit to nové zatrubnění, protože to zatrubnění je v majetku vlastně města Ústí nad Labem.
2: O tom, kde přesně to zatrubnění je, se nevědělo nebo plány neodpovídaly skutečnosti?
3: Vědělo se, kde je, ale jak jsem zmiňoval, problémem byl především ten havarijní stav. Ten se naplno projevil až ve chvíli, kdy jsme začali vlastně demolovat tu opěru na té ústecké straně. A aktuálně tedy už je zpracována projektová dokumentace, už se vyrobily prefabrikáty, které vlastně zajistí to nové zatrubnění. A ty by se nám měly dostat na stavbu někdy na začátku příštího měsíce.
2: Říkal jste, že ty problémy byly celkem tři, tohle je první z nich, tak jaké jsou ty další dva?
3: Tak druhým zásadním problémem vlastně bylo, že jsme museli měnit založení těch hlavních pilířů, tedy pilířů P2 a P3, což jsou takové ty betonové sloupy úplně na břehu Labe, jak na straně Ústí, tak na straně Střekovské. Tam šlo o to, že v tom původním plánu jsme předpokládali, že my nějakým způsobem je založíme pomocí mikropilot, které budou instalovány do původního těla toho pilíře po odbourání té vrchní části. Ale při těch pracích jsme zjistili, že ty betony stávající jsou tak degradované, že jsme museli zvolit vlastně jiný styl těch mikropilotů a místo do toho těla, toho pilíře, tak ty mikropiloty dáváme jakoby z boku. Tím pádem jako rozšiřujeme tu hmotu toho pilíře, na které vlastně bude ta konstrukce stát.
2: Mm-hmm. No a ten třetí problém?
3: A ten třetí problém, tak ten byl s ocelovou konstrukcí. Ona se předpokládal nějaký stav ocelové konstrukce toho oblouku, vlastně té mostní konstrukce. Následně se zjistilo po nějakých zkouškách, které provedla ČVUT, že především v těch místech, která nebyla úplně vidět, tak ta konstrukce není tak silná, jak se předpokládalo. Ono počítalo se, nebo ta konstrukce měla být někde na úrovni asi 16 mm. Ve finále v určitých částech se zjistilo, že ta ocelová konstrukce je jenom 14 mm široká. Ony ty 2 mm připadají jako velmi málo, i možná v přepočtu na procenta je to někde mezi 12-13%. tak to nevypadá tak hrozivě, nicméně mělo to dopad na celou tu konstrukci, protože my v rámci té rekonstrukce, vlastně část té konstrukce, která tvoří tu spodní část, na které je ta mostovka, tak ji nahrazujeme. A vlastně zůstává z té původní ten vrchní oblouk a částečně ty stojny, na které ta nová konstrukce právě ocelová se připojuje, a to byl ten problém. Tím, jak vlastně se zjistilo, že ten materiál není té kvality, jak měl být, tak se museli nějakým způsobem řešit nově vlastně to připojení, nějakým způsobem se nově řešily vlastně ty otvory a umístění jejich.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: O probíhající opravě Ústeckého Benešova mostu si dnes povídáme s radním Ústeckého kraje za hnutí ANO Jiřím Fedoriškou. Zrekapitulovali jsme si ty problémy, které se vyskytly. Zvedli cenu zakázky? O kolik?
3: Zvedli cenu zakázky, samozřejmě zvedli cenu zakázky. A my jsme ten most vysoutěžili, ta vysoutěžená cena byla na úrovni 628 milionů korun, včetně DPH. Aktuálně jsme někde na úrovni přibližně 688 milionů korun, což znamená nárůst o přibližně 50 milionů korun. A jak jsem říkal, ty více náklady jsou spojeny především s těmi třemi zásadními věcmi, které jsem zmiňoval, které se objevily v průběhu stavby, ale samozřejmě kromě těchto tří vlastně zásadních problémů měly do té stavby dopady další a drobnější věci, které se v průběhu té stavby objevují.
2: Podepsalo se nějak na průběhu stavby třeba počasí, ať už mráz, který letos v zimě byl, nebo zvednutá hladina Labe? Hrálo něco z toho roli?
3: Musím říct, že hrálo ale velmi malou roli, protože sice jste zmiňovala mrazy a zvýšenou hladinu, ale ve své podstatě, tak jak byly naplánovány práce, tak je to víceméně neohrozilo a ty povětrno nebo klimatické podmínky nám způsobily prodlení na stavbě v řádu maximálně 14 dnů.
2: Bude se cena ještě šplhat výš? Může se objevit ještě něco, co tu opravu zásadně prodraží?
3: Ano, počítáme s tím, že ta částka, kterou jsem zmiňoval, tak není ještě definitivní a předpokládáme, že ještě poroste. Už dnes řešíme nějaké další změnové listy, které přinesou více práce na tom mostě. A pokud si dokážu tipnout, tak ve finále bych viděl, že ta cena toho, té rekonstrukce toho mostu by mohla být proti té původní o nějakých 90, možná až 100 milionů korun vyšší.
2: Hlídáte pečlivě, jestli ten nárůst ceny je skutečně oprávněný, jestli zhotovitel navyšuje jenom o tolik, o kolik musí?
3: Hlídáme a neděláme to jenom my z krajského úřadu, ale samozřejmě každá takováto větší akce tak je zajištěna i externími společnostmi, které si na to kraj najímá v tomto konkrétním případě a nejenom v tomto, ale i na jiných významných stavbách. My máme vysoutěžen jednak technický dozor stavby a druhak na takto významné stavby najímáme i manažery stavby, kteří nám právě dohlížejí na to, aby veškeré ty více práce, které si zhotovitel chce účtovat tomu Ústeckému kraji, tak aby skutečně odpovídali tomu, co na té stavbě bylo provedeno. A plus dalším, kdo hlídá vlastně ty náklady, je také autorský dozor, to znamená, to jsou lidi od projektanta stavby, kteří spolupracují právě se všemi a také oni hlídají vlastně ty náklady.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
2: Oprava jednoho ze dvou ústeckých mostů je dnes tématem pořadu O čem se mluví, tématem, o kterém si povídáme s radním Ústeckého kraje za hnutí ANO Jiřím Fedoriškou. Co aktuálně se teď na mostě děje? Jaké práce právě probíhají?
3: Tak v tuto chvíli my vlastně dozdíváme pilíř číslo 2 na mostě. Ten pilíř číslo 3 tady na Střekovské straně, ten už je hotový a my dnes dozdíme dozdíme ten pilíř druhý. Oni budou hotovi, kromě nějakého kamenného obložení, a je to pro nás velice důležité, protože vlastně dobetonování těch pilířů nám umožní, aby jsme ten most, který je v současné chvíli zdvihnutý, tak aby jsme ho mohli vrátit potom do té původní polohy, do té definitivní, a aby jsme mohli začít odbourávat vlastně takové ty betonové konstrukce, které se udělaly vedle těch pilířů, tak aby ten most vlastně na nich stál a umožnil nám odbourat ty staré pilíře a vystavět nové. Takže to jsou ty pilíře, pokračuje se samozřejmě na protikorozní ochraně té nosné nebo nové konstrukce a té stávající konstrukce toho mostu. Máme víceméně téměř dokončenou opěru na té střekovské straně. Tam v současné chvíli už probíhá zásyp a my ji budeme dobetonovávat. Ona v tuhle chvíli nebude úplně na té úrovni úplně dokončená, tak jak povede potom to předmostění. Ona je dnes asi o dva metry nižší, protože ten most ještě pořád, vlastně my máme nějakým způsobem zajištěn těmi předpěťovými lany. A to potom, aby jsme mohli jakoby dokončit nějakým způsobem právě ty práce na tom předmostí, tak je podmíněno i tím, že potom vlastně budeme mít ten most postavený do té aktuální nebo do té správné výšky, už bude stát na těch nových pilířích a vlastně už to předpětí budou zajišťovat pouze ty kabely, které budou v konstrukci. To znamená, budou odstraněny takové ty kabely, kteří dnes vidí lidé, kteří chodí kolem a kteří vlastně zajišťují stabilitu té konstrukce kovové dnes.
2: Původní termín dokončení prací byl konec roku 2026. Na kdy to vypadá teď?
3: Tak my v současné chvíli projednáváme se zhotovitelem nový harmonogram prací, nicméně stále se domníváme, že ten provoz pro ty automobily by mohl být ještě před koncem letošního roku. Tam některé dokončovací práce se pravděpodobně posunou do prvního kvartálu roku 2027. Nicméně předpokládáme, že to zprovoznění pro automobilovou dopravu by mohlo proběhnout ještě před koncem tohoto roku, tak jak bylo původně plánováno.
2: O rekonstrukci Benešova mostu v Ústí nad Labem jsme si povídali s krajským radním za hnutí ANO Jiřím Fedoriškou. Děkujeme.
3: A není zač.
2: To bylo dnešní vydání pořadu O čem se mluví. Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na břehu jezera Most budou moci diváci sledovat zápasy českých hokejistů na mistrovství světa. Na hlavní pláži Máchova jezera bude venkovní posilovna. Fotbalisté Chorý a Douděra po nedohraném derby končí ve Slávii, dnes to řekl šéf klubu Tvrdík. Panuje až skoro jasno, čekejte přibývání oblačnosti, večer až zataženo. Teploty ale stále i do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné nedělní odpoledne. Mistrovství světa v letním hokeji začne v pátek 15. května ve Švýcarsku. Fanoušci budou moci sledovat zápasy národního týmu také na velkoplošné obrazovce u jezera Most. Podle webu města první společné fandění odstartuje příští pátek. Utkání Česko-Dánsko začíná ve 20 hodin a 15 minut. Následovat budou další zápasy základní skupiny, ve kterých český tým změří síly se Slovenskem, Slovinskem, Švédskem a Kanadou. V případě postupu bude město vysílat také utkání play-off. U Máchova jezera začala stavba venkovní posilovny. Radnice DOX chce nové sportoviště na hlavní pláži dokončit do začátku letních prázdnin. Současně s posilovnou město staví také hřiště pro děti. Říká to nezávislý starosta DOX Roman Fajbík.
2: Konkrétně se tedy na dětském hřišti objeví takzvaný cliff rider se skluzavkou nebo trojitá akční věž s vysutou lanovou dráhou a další tematické 2D a 3D prvky, které budou zakomponované v litém tartanu.
0: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý a David Douděra končí ve Slávii. V podcastu Odbor přátel Slávie to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů v sobotním ligovém derby proti Spartě, které se nakonec kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo. Chorého, který trefil loktem soupeře Serencena a Douděru, který vulgárně nadával rozhodčímu, vedení Slávie do konce sezóny vyřadilo z A týmu a v létě mají hráči zvolení hledat si nové angažmá. Tvrdík také řekl, že fanoušek, který vnikl na trávník a polil spartianského golmana Surovčíka pivem, už obdržel rozhodnutí o doživotním zákazu vstupu na stadion. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér. Řekl to dnes v debatě České televize s tím, že vláda má právo určit, kdo bude zemi zastupovat. Červencového summitu v Ankaře se chce zúčastnit i prezident Petr Pavel, vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na politiku a proto by jet neměl.
3: Tento summit v Ankaře bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
0: Prezident Pavel tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby.
1: Počasí.
0: V noci čekejte většinou zataženo a postupně deštivo, ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Teploty klesnou na 12 nebo i 8 stupňů. Zítra tedy v pondělí velká oblačnost a časté přehánky nebo občasný déšť. Pozdě večer může v Krušných horách na vrcholcích i drobně zasněžit. Teploty přes den do 20 stupňů, na horách do 15 stupňů Celsia, k večeru se ale výrazně ochladí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Duchcově dejte pozor, při průjezdu hlavní ulicí Teplická u křižovatky se Sadovou silničáři odklízí následky srážky dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
5: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
4: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
6: Dovolí, jak ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
4: Ale já teď nebudu, díky.
6: Tu máš.
4: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
6: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
4: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
6: Ale naposled.
4: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
6: Už to mám.
4: Tak výborně.
6: Ale tohle není všechno.
4: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
6: Víš, co tě čeká?
4: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
6: Za to nedostanu ani 500 rublů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru, z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát, aby hned i celý svět tu píseň zpíval rád. Krejčík se jenom usmál, to kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned.

0: kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan, přesto hlavně v závěru aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají whisky na dnešek. Ale víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako je jako pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, zpátka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát bylo. Teď tady, prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste. To si prosím, zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane
4: takové
5: referente,
4: věci.
5: Pane, jsme tady všichni. Voráček a pata z nový vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, voráčky, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte. A těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj. Tady si to zeberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale voráček...
3: No? A co voráček, to pomůžete mi do voráčka.
4: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí. Přece si je prosím nevezmu domů, já... Ale... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, no, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás. My se tady musíme umět točit, pane,
4: no,
3: rozumíte?
4: No to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Ne? Cirkus bude. Tak. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si...
3: No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu. To je pravda. Když pane Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
3: ukažte,
6: dělá.
3: Že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Ještě? Nezapomeňte telefonovat, rozumíte?

0: důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
1: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřebovala hned, já bych si s těma peršanama věděl rady.
2: Tati, kolik máš kase?
3: Hm? Co prodává ten pán Magdi?
2: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
3: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
2: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
1: bon,
2: tak bych vám večer dala zbytek.
1: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
2: Ne? No, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
1: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
2: Vím. Tak já tam přijdu.
1: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
2: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No pojďte dál.
4: Až potom.
1: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
0: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
1: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co se vám tu lepší nechal?
2: Proč?
1: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatné, co?
2: Ale já je mám doma.
1: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
2: Jenomže já teď domů nejdu.
1: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
2: No prosím.
1: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím celkem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
2: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
1: O, pardon.
2: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
1: Ne.
2: Dobrou noc.
1: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte.
0: Do starožitnického krámu se Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalit.
5: Dobré jítro, madam.
6: Děkuju.
5: Ano.
6: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
5: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
6: Tak viděl jste ho nebo ne?
5: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
6: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
5: Ne, madam, nic.
6: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
5: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
6: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
0: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratu.
4: Český rozhlas Sever.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Magda.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. V úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Dulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Odpuste, prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Všem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné?
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust, neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděl.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyril v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Verecha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla fuč. Cyril pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
10: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
11: Mám tě ráda jako zlato.
10: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
12: Co si přejete?
13: Je tady můj muž?
12: Jaký muž? Jaký muž?
13: Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
12: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
13: Tak vy říkáte, že tady není.
12: Já nevím, na koho se ptáte.
13: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
12: Co s tím?
13: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy. Vy nestounice. Vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte vy, děvko? Jsem slabá. Vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí. Ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
12: Já, paní, o ničem nevím.
13: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
12: Ale co na tom? Co na tom je? Bývá mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
13: A já vám zase říkám, přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby... Abyste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. že pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
14: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí bůh.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
0: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky. A dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán. No plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to...
1: Co z toho
0: že o tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám proč. No.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, ostatní no, všechno pak, ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: vy
0: pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
1: no,
0: dokonce,
1: máte, no.
0: Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: No jste přece muž, ne?
0: No, no to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby, já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list, já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho, já
0: prosím.
1: Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, pardon.
1: Ne, je to váš,
0: je
1: to tak, nedá se s tím nic dělat.
0: Ale
1: to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat.
0: Budu poslouchat, jistě.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna a byly dvě a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi, Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Je jich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, ne, detektivky nečetli. Studovali, dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku, extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. No. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou Marií Drahokoupilovou a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To byla asi to první, že? Zkusíme to.
6: My jsme vzácně zajedno úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu...
6: Přikláněli. On mluví jako soudu. Jsme oba stejně nakloněni.
4: Stejně nakloněni.
6: Na trojku Sambucus Nigra.
5: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus Nigra.
6: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus Nigra? Může to být původní označení brazilské samby. nebo botanický název pro černý bez, a nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
3: Dvojka.
4: Dvojka, říkáte. Opět hádáte správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
5: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
6: Je ztracený.
4: Tak prosím.
3: Ta štyrka je krásná. Já jsem nejdřív myslel, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát. No, tak. Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
6: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek.
3: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta. Koláče, provázek, karta.
5: Ne, ne,
3: Karel,
5: ale já si myslím, že to bude asi...
6: Já jsem teď ztracena.
5: To je ta vědnička.
6: Ta vědnička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
6: Jsou pagáče.
3: To je lidový vypraveč. No.
6: Ale narožní nás umyslně máte, všimněte si toho. Moment.
3: To se smí přijde,
5: pardon, já ještě dělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek,
3: karta. Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
6: A jak nás máte?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
4: Ke kartě. Máte pravdu.
7: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový big band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: je ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta, stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebudete tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, jsem taky zavolala.
3: Jo, jenomže ty
2: máš... Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No,
3: moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesla bys mi sklenku sodovky? Sodovku?
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšema je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama, podát. Moment.
5: Hello, Kim Besling. Jdu kvůli vám, paní Ajšemová. Jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž nerozumí. Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, by byla před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že...
2: No, to tak, to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za dva šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Verecha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verechovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, rozumíte, ty buditelský čas.
2: Obrozenecký divadlo.
1: Tak v té době se opravdu
2: ať
1: ještě dělala.
2: Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásným těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo.
3: A co jste dělala do 50.
2: Děkuji,
1: Dívala jsem se na vás, pane Verich.
3: A tě vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
4: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
1: Bože, nechte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
4: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
1: Jo.
4: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Přete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařiští krejči jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zaspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Nevím, jako máte se té si úplně. Se vám šedé, on nespí.
1: Ano, opravdu.
5: Já ztrácím čas, takový mi mě neužijí.
1: Neužitečnůstkami.
5: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám o říci, jak by se mi líbit. Och, enormemo. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, neboť to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
5: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
5: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
5: Leblou, váš odanistitel. Dám vám a trhá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmýšlení.
5: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
1: Jo, pojďte přece trochu skromnější.
5: No, dám mě nedopřejte, jsem usnouven, jsem to
1: nyní. Už se příliš na mě.
5: Já pláhnu po vás, nemohu
1: vás. Prosím, buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
5: Prosím, promiňte, promiňte.
1: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
5: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám. Je, vy jste příliš vychytralý.
5: A vy příliš svůdná, ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Botanická zahrada v Teplicích se rozšíří o nový skleník a vzdělávací pavilon. Disko golfové hřiště v Libereckém Vesci má nové jamky. Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Panuje až skoro jasno, čekejte přibývání oblačnosti, večer až zataženo, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Teplická botanická zahrada bude hledat firmu pro stavbu nového skleníku a vzdělávacího pavilonu. Připravuje vyhlášení veřejné zakázky. Stavební povolení a projektovou dokumentaci už má. Výstavba by podle vedení zahrady mohla vyjít na více než 200 milionů korun. Jan Ptáček, pověřený řízením zahrady, předpokládá, že by stavbu mohli dokončovat v roce 2029.
2: Každá botanická zahrada potřebuje ty zásobní skleníky mít co nejlepší kondici, tam se uchovávají ty vzácné sbírky rostlin. Zároveň se připravuje vzdělávací pavilon, kde se budou moct vzdělávat žáci, studenti. Bude tam taková kolaboratorní učebna a přednáškový sál.
0: V libereckém sportovním areálu Vesec přibyly nové jamky pro sport disc golf. Informovalo o tom město na svém webu. Dosud mělo hřiště 9 jamek v oblasti Špičáku. Nově jich je 12. 3 nové přibyly v části areálu nad veřejným ohništěm. Vloni na podzim město také nechalo vyměnit všechny koše na hřišti. Mapu a veškeré informace k rozšíření hřiště najdou lidé na informační ceduli u cesty k areálu. Mapky a karty na skóre jsou k dispozici v bistru u oválu. Tam si lidé také mohou půjčit disky. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Od středy začnou podle finanční správy nabíhat sankce, a to u elektronicky podávaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, říká mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
3: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
0: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta pro podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu odpověď na nejnovější návrh o ukončení války. Uvedla to íránská státní agentura IRNA. Jaká íránská odpověď je, ale neuvedla. Dosavadní jednání troskotala na sporech o Hormuzský průliv nebo obohacování uranu. V současnosti platí mezi Íránem a Spojenými státy příměří. Obě strany si ale stěžují také na jeho porušování. Írán požaduje především zrušení americké blokády svých přístavů. Spojené státy zase chtějí otevření Hormuzského průlivu.
1: Počasí.
0: V noci většinou zataženo, postupně deštivo, ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Teploty klesnou i k 8 stupňům. Zítra, tedy v pondělí, větší oblačnost, časté přehánky nebo občasný déšť, pozdě večer může v Krušných horách na vrcholcích i drobně sněžit. Teploty zítra přes den do 20 stupňů Celsia, na horách do 15 stupňů, k večeru se ale velmi výrazně ochladí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/15 u Liběši na Litoměřicku se srazila dvě osobní auta. V Serpentínách Důlce v Ústí nad Labem omezuje provoz nehoda motorkáře. A pozor na dálnici D7 mezi exity 49 a 47 je na vozovce olej. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Bora na severu.
1: Dobrý den, i poslech vám přeje Slavka Brádlová. Dnes si popovídáme s ústeckým rodákem a dnes tenoristou světové úrovně Danielem Matouškem. Budeme pokračovat v četbě z knihy Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii a pozveme vás na podvečer s krásnou hudbou, zpěvem a slovem do Budyně nad Ohří a taky na den otevřených dveří Českého rozhlasu Sever nebo na floristickou děčínskou kotvu. A začínáme také pozvánkou do Terezína.
0: Český rozhlas Sever.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, týdeník Kultura na Severu a jdeme k té dnešní první pozvánce. Tradičně na třetí květnovou neděli připadá připomínka tragických událostí druhé světové války, Terezínská trizna. A proč právě třetí květnová neděle? Poví nám to mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
1: Odkazuje se na takzvanou Buchenwaldskou přísahu, což bylo setkání v Buchenwaldu přeživších hned po válce, kdy oni si slíbili a zavázali se, že se budou potkávat v těch zemích, kam se potom po osvobození zpátky vydali, že se budou připomínat vždycky třetí neděli v květnu památku těch obětí nacismu, dokud nebude ten nacismus vymícen. Takže vlastně od konce války se ta akce pořádá. Teď to vychází teda letos na 17. května.
2: Je to akce na nejvyšší úrovni. Účastní se opravdu nejvyšší představitelé.
1: Účast přislíbil pan prezident Pavel, účastní budou také další nejvyšší ústavní činitelé, v čele tedy s předsedou vlády Andrejem Babišem, předsedy obou komor parlamentu. Hlavní projev přednese předseda ústavního soudu pan doktor Baxa, do toho samozřejmě velvyslanci těch států, z kterých vězni pocházeli, takže namátkou účastní se velvyslanec.

0: toho představení soubor z Kolína nad Rýnem, který se jmenuje Symfonieta Vivaza. Je to vlastně nonet, 9 muzikantů, a ústředním bodem toho jejich vystoupení bude nonet od Rudolfa Karla, což je takové známé dílo, které složil v Terezíně vězněný Rudolf Karel a přímo tam. Před asi 2 lety jsem se potkal s jednou muzikantkou z toho ansáblu, která navštívila Terezín, protože chtěla vidět opravdu na toaletním papíru napsané noty toho nonetu, takže byla neskutečně nadšená, že se tehdy dostala k tomuto dílu a vlastně držela ho v ruce. A tady jsme se dohodli, že by ten nonet, který oni mají na repertoáru, představili v Terezíně, a dohodli jsme se právě, že se tak stane letos v rámci Terezínské Trizny. Ještě kromě toho od 2 hodin v tu neděli budeme pořádat Terezíně prohlídku komentovanou našeho historika, který bude provázet po stopách deníku Willy Mahlera, to byl terezínský kronikář a on je autorem opravdu unikátního deníku. On se dostal i do míst, kam se třeba běžný obyvatel geta nedostal, takže opravdu ta místa, která jsou v těch jeho denících jako zmíněná, jsou opravdu zajímavá a po stopách právě těchto míst náš historik zájemce provede. Tyto 2 akce jsme si připravili na tu neděli 17. května.
1: Tak a teď už ryze praktická otázka. Od kdy do kdy bude akce otevřená, určená i pro veřejnost?
0: Ta Trizna začíná v 10 hodin. Delegace ústřední odchází z malé pevnosti. Ten areál je až do odchodu těch posledních delegátů uzavřený. Počítáme s tím, že se otevře pro veřejnost kolem asi 10:30. Jinak nicméně před malou pevností na tom národním hřbitově ta akce začne teda v 10 hodin. Potom, co nastoupí hradní stráž a hudba armády České republiky, tak budou návštěvníci vlastně sledovat ten velice působivý průvod věnců. Kolem asi 10:40 začnou vzpomínkové projevy. Ten hlavně, jak jsem říkal, přednese pan předseda Baxa a přeživší terezínského geta paní Michala Vidláková. Budou následovat židovská křesťanská modlitba a potom hudební vystoupení pěveckého sboru z Litoměřic Puele Cantantes. Ten hlavní program skončí kolem 11:30 a ten koncert, jak jsem o něm hovořil, začne potom v 12:30 a o 2 hodin potom ve městě v Terezíně začne ta komentovaná prohlídka.
1: Tak to byla pozvánka na letošní terezínskou Triznu příští neděli 17. května, ale těch pozvánek pro vás mám dnes.

0: Dnešním hostem týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever je ústecký rodák Daniel Matoušek. Potkala jsem se s ním už před časem v Národním divadle při křtu jeho debutového alba O sole mio. Už z toho je jasné, že Daniel je tenor a píseň O sole mio je taková maturita nebo skoro profesní povinnost tenorů.
1: Řekl bych, že profesní povinnost s maturitou dohromady a s doktorátem ještě k tomu. Ne, je to zaprvé srdeční záležitost, protože já mám obrovský vztah Itálii jak k této hudbě, jak k melodiím, tak i hlavně k textům, protože ty básně, texty jsou překrásné příběhy a jsou mi všechny něčím blízké.
0: Z toho já ale zase dedukuji zpětně, že tu italštinu ovládáte a nejenom na úrovni toho operního pěvce, kdy někdy si říkám, jsou to chudáci, ale ona snad italština by se i měla vyučovat, protože spousta těch krásných světových oper je právě v italštině.
1: Naprosto s váma souhlasím. Myslím si, že by to mělo být jako základní výbava do práce operního zpěváka zásadně italština, protože je to kolébka opery historicky, kolébka opery propagačně, dá se říct, protože vlastně díky Itálii opera zkvétala několik století. A musím říct, že já mám k italštině jako takové opravdu, jako dá se říct, vlastně i mateřský vztah, že italština nějak vyplynula a najednou jsem jí mluvil a mám ten jazyk rád a lidi a je to nádherný, nádherný jazyk prostě.
0: No, říká se, že Ital, když mluví, tak vlastně zpívá, tak možná tudy na to. Kde ten váš vztah k hudbě a ke zpěvu vzal počátek? Tady při křtu padlo něco o volejbale, tak kdy jste se rozhodl, že místo volejbalu to bude pěvecká dráha?
1: Ono to šlo vlastně ruku v ruce, protože já jsem od malička prý u poslechu Tří tenorů a Bocelliho, když prarodiče si to poslouchali, tak já jsem toho nezlobil. Takže možná tam už to kvetlo ve mně. Ale potom vlastně nějakým způsobem jsme tu kulturu rodině prostě zvládali standardně, chodili jsme do divadla a tak dál. Pak jsem začal sportovat, lyžovat, hrát volejbal a tak dál. Začal jsem zpívat v dětském sboru u Vlastimila Kobrdleho staršího, což je krásná věc, kterou musím zmínit, že vlastně jeho syn, Vlastimil Kobrdle mladší, je koncertní mistr tento nahrávky, takže si myslím, že to je nádherné zakončení tohoto kruhu. No a potom vlastně jsem se potkal se správnými lidmi ve správný čas, mimo jiné Miloš Bok, Václav Krahulík, Jan Vacík, Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka a tak dále. Ondra Havelka, který vlastně může za to, že jsem v Národním divadle, protože mě jsem před 10 lety pozval do Lišky Bystroušky. Já jsem jim za to velice vděčný, jestli můžu to cestu jim poděkovat, protože bez nich by to nebylo. A vlastně hudba a sport jde víceméně trošku ruku v ruce, protože to je týmový sport, což je i vlastně opera. Tam sice jsme každý solistou, ale pokud se neposloucháme a nejsme dohromady s orchestrem a s dirigentem a neumíme pracovat v páru a tak dále, tak to nikdy nepůjde.
0: Mezi námi ona ani ta kondice není k zahození, protože jevištní výkon je také svého druhu sport, ale vy jste začal hned jmenovat pedagogy, kteří vás ovlivnili, opravdu velká jména, ale to vaše zpívání začalo v Ústí nad Labem.
1: Je to tak? Ono Ústí nad Labem má vlastně historicky docela slavnou operu. Musím říct, že vlastně totiž ta krajina, ve které já jsem tam vyrůstal, okolí Ústí nad Labem, Církvice, Dobkovice, kde máme vlastně prarodiče, chaty a tak dál, a tak například Církvice mají za Humny Velké Žernoseky, což je vinařská oblast slavná, Udolí Labe, a když přijedete do Toskánska, tak to tam vypadá dost podobně. Takže já k tomu mám vlastně možná i ten vztah tím, že to tam je něčím podobný a že to tam vzniklo a že to moje hudební srdce se tam mohlo vzdělávat a hlavně díky Kobrdlům jsem tam mohl se dostat vlastně potom k lidem, jako byl právě Miloš Bok, který taky má, že jo, vztah k severním Čechám a tak dál. Věra Páchová, která mě vlastně začala učit v počátcích, tam mě vlastně spojila zase s Norbertem Baxou, ten mě dostal do Evropské hudební akademie do Teplic a už to jelo. Tam jsem se potkal s Honzou Vacíkem, ten mě vzal sem do Národního divadla, tam jsem se potkal s Ondrou Havelkou. Měl jsem na to obrovský štěstí, já jsem za to strašně vděčný, protože tohle vím, že je ojedinělý a že se ne každému stane. Já bych to strašně přál každému, kdo má tak rád hudbu jako já.
0: A jak ta láska Daniela Matouška vypadá v pěvecké praxi, to si teď můžeme poslechnout v ukázce z jeho debutového alba O sole mio.

0: Dozněla píseň O sole mio jako ukázka ze stejnojmenného debutového alba Daniela Matouška a pokračujeme v povídání o těch, kteří mu předávali své znalosti a zkušenosti. Ať už to na počátku byli manželé Kobrlovi v ústeckém dětském sboru nebo solistka ústecké opery Věra Páchová. A byly to evidentně dobré základy.
1: Dostal jsem dobré základy a v pravý čas jsem začal pracovat s Honzou Vacíkem, který vlastně ty základy rozšířil. A takhle to pokračovalo dál. Když jsem ukončil gymnázium v Ústí nad Labem, tak jsme právě přemýšleli s Honzou, protože on ještě tenkrát zpíval vlastně hlavní role všude po světě s jeho manželkou Majdou Hundelink. Tak jsme vlastně přemýšleli, co dál. No tak cesta byla, protože jsem chtěl být pilot a vždycky mě letectví strašně lákalo a tak to úplně nešlo s operním zpěvem asi dohromady. Takže jsme se domluvili, že bych zkusil akademii. Tam jsem přišel, to už jsem tady hostoval v malých rolích asi 3 roky a viděl jsem, že to není úplně asi moje cesta, že potřebuji ten kontakt asi víc na bázi privátní než školní, asi, jak bych to řekl. Takže si myslím, že bylo za mě určitě dobré rozhodnutí odejít z HAMU a zaměřit se na cestu právě privátní, to znamená jezdit do Itálie, jezdit za Honzou do Německa, do Pasova. Pak jsem vlastně potkal s Antoriem Karangelem, který je jedním z spolužáků Luciana Pavarotti a tak dále, tak dále, tak dále. Honza Vacík mě zase napojil na Elia Scarvellu, se kterým jsem připravoval Sole mio. Týden před nahráváním jsem tam u něho byl a všechny písně jsme vlastně spolu připravovali. Říkám, prostě jsem byl ve správný čas na správném místě a šel jsem si trošku tvrdohlavě za svojí cestou. Ne všichni to hnedka pochopili, ale myslím si, že to prostě je ten svět toho umění, že když máte v něco důvěru a víte, že vám to bude fungovat, tak si myslím, že když máte to zázemí, co se týče rodiny, potom to zvládnete. A myslím si, že člověk, který by chtěl dělat operu, já nemůžu samozřejmě radit ve svých letech, ale to teda už, co jsem jako za těch 10 let zažil, bych hrozně přál veškerým svým mladším kolegům, kteří třeba začali studovat konzervatoř, že když si cítí, že to není ta cesta, že se nebát jako jít si za svým názorem, protože to pak nese ty ovoce. A myslím si, že to není jenom u zpěváku, že to je i u instrumentalistů, skladatelů.
0: Vraťme se na závěr k tomu albu O sole mio. Už titul předznamenává obsah, takže opravdu je to výběr z takové té italské písňové klasiky?
1: Je to tak, ten výběr vlastně trval několik měsíců a několik tisíců hodin poslechů, jak u mě na platformách, tak u mých přátel na platformách a tak dále, tak dále, tak dále. Prostě poslouchal jsem, co by mě sedělo nejvíc. Vybral jsem teda 16 písní, které jsou pro tento repertoár signifikantní a musím říct, že jsme vybírali právě tyto a pak pár i úplně nových, který třeba tady v Čechách vůbec nikdo nespíval. Takže jsem tak jako se snažil rozšířit co nejvíc obzory.
0: A není to zpěv a kapela, i když to byste zvládl také?
1: Je to se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, které musím neuvěřitelně pochválit a poděkovat jim, protože nejenom, že byli velice profesionální a hráli božsky, opravdu božsky, ale jsou to úžasní lidi a byla nádherná nálada. Máme krásné fotky z natáčení a ve většině případů tam všichni se usmívají. A to je pro mě obrovská vizitka, protože já jsem z toho byl strašně nervózní, to je strašně důležitý orchestr, světově uznávaný a tak dál, takže samozřejmě dáváte svoji hlavu na špalek tím, že jsem vlastně že jo, písně aranžoval, tak prostě chcete, aby to bylo kvalitní, aby ta práce pro ně byla co nejjednodušší, protože to znáte z té druhé interpretační stránky a myslím, že se to povedlo a orchestr to ocenil a musím říct, že bych si strašně rád se s každým z ním dal aspoň jedno pivo.
0: Tak já si dovolím na závěr přidat tu větičku, kterou řekl Ondřej Brzobohatý jako kmotr právě vašeho alba. Dělejte muziku dál, dělejte ji s láskou.
1: Děkuju moc krát.
0: Jestli vám jedna píseň v podání Daniela Matouška byla málo, zkuste se dostat na další koncert letošního ročníku festivalu Hudební církvice. Ostatně o církvicích se Daniel zmiňoval a je jim věrný. Ten koncert bude 16. května v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Církvicích od 16.15. Na klavír bude doprovázet Václav Krahulík.

0: Májový koncert, to je další pozvánka dnešního vydání týdenníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever. Je to pokračování jarní části festivalu Hudební setkání Michala Maška. Tak kdy, co a kde?
1: Na Vodním hradě v Budyni nad Ohří. Tam je jedna taková velká zajímavost, tam není klavír, takže tam musíme nastěhovat, což není lehké, protože kdo to zná, tak ví, že ten sál není ani v přízemí a dokonce není ani v prvním patře. Ale já nechci hrát na elektrický nástroj, takže tam budeme stěhovat akustický nástroj. No a Budyň nad Ohří je naše tradiční místo, většinou ten koncert jsme ale dělávali na podzim, tak teď jsme si řekli, že bychom ho udělali, když bude pěkně v květnu. Zpívat tam bude se mnou Vanda Šípová, no a Anna Polívková, s kterou stabilně vlastně spolupracujeme. Tak jsme si vymysleli takový program, který bude taky určený, dá se říct, co nejširší veřejnosti, aby to bylo takové příjemné posezení a povídání u hudby v krásném hradě.
0: Anna Polívková s uměleckým přednesem. Dost možná, že ona by pěvecky byla taky schopná, kdož ví?
1: To nevím, to jsme nikdy neskoušeli. Musím se zeptat, opravdu nevím, no, ale tady to bude nějaká proza, něco vybereme z Máchy nebo z jiných autorů, aby se to k tomu nějakým způsobem hodilo. Já tam zahraju něco taky solo, bude tam Dvořák, bude tam Smetana, bude tam samozřejmě Chopin, bude tam něco z Mozarta a něco z Beethovena.
0: A těch pozvánek do příštích dnů je velká spousta. 13. května startuje letošní ročník festivalu ZUŠ Open. Základní umělecké školy v celé republice předvedou, co se jejich žáci naučili. 13. května v Ústeckých městských sadech bude festival školních kapel z Ústeckého kraje. 16. května to bude krajské setkání Big Bandu v Litvínově a tak dále. Žáci z Kadaně, Klášterce nad Ohří a Jirkova budou dokonce kraje reprezentovat 13. května na benefičním koncertu nadačního fondu Magdalény Kožené Rytíři talentu na Pražském hradě. Tento koncert bude přenášet i Česká televize. No a příští týden také startují akce Muzejní noci. 13. května začíná 55. ročník floristické soutěže Děčínská kotva a 17. května zve synagoga v Uštěku na mimořádný koncert Vice Family. Začátek je v 17 hodin.
2: Snad jsem

Dnes v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever podruhé otevíráme válečné memoáry Františka Hladíka. Bojoval jsem ve Francii. Jsou to vybrané kapitoly ze vzpomínek na události druhé světové války očima jednoho z těch, kteří se rozhodli utéct z protektorátu a zapojit se do odboje proti nacismu na západní frontě. Texty vybrala a připravila Klára Novotná, v režii Vladimíra Ruska čte Viktor Dvořák.

Báčalmáš je maďarské okresní město, které působí dojmem rozlehlé vesnice. Četníci nás vedou dlouhou ulicí a vcházíme do jednopatrové budovy. Byl to okresní úřad. Posadili nás v předpokoji nějaké velké kanceláře. V tuto ranní hodinu tu ještě nikdo nebyl, museli jsme tedy čekat. Četníci odešli a nechali nás tu samotné. Věděli jsme však, že jeden z nich stojí přede dveřmi. Teprve po 8 hodině nastal čilý ruch. Přicházeli lidé v civilu i strážníci v uniformách a kanceláře v budově se začaly plnit. Pak přišel jeden z četníků, který nás doprovázel, chvilku se procházel po předpokoji a pak k našemu překvapení promluvil plynně česky. Za chvíli vás zavolá okresní hejtman, který má na starosti správu okresu. Neřekl hejtman, ale Oberstuhlrichter. Je to moc hodný člověk. Nechte si to pro sebe, pomohl už několika lidem, jako jste vy. Možná, že vám pomůže. Záleží, jaký na něho uděláte dojem. Byli jsme šokováni, ale pak jsme mu poděkovali za dobrou radu a čekali jsme s napětím další události. Pan Oberstuhlrichter, vysoký, statný blondiák s vlnitými vlasy, rozhodně nebyl maďarský typ, ale nevypadal ani na žida. Ovšem, mohli jsme se mýlit. Mluvil perfektně německy a tak na scénu nastoupil zase Otto. Vysvětlil hejtmanovi, že nehodláme zůstat v Maďarsku, nezastíral, že chceme projít do Jugoslávie, vysvětlil důvody a dělal pravé divy, aby získal hejtmanovi sympatie. Trvalo skoro celé dopoledne, než bylo sepsáno všechno, co chtěli vědět. Četníci mezitím odešli. Teď jsme v rukou místní policie. Hejtman se netvářil nijak přívětivě. Rozhodně ale ne tak arrogantně jako četník, který nás zatýkal v hospodě. Závěr našeho výslechu však sliboval naději. Nejste žádní vagabundi, řekl hejtman. Dávejte si pozor, co vám teď řeknu. Byli jste zadrženi při nelegálním přechodu hranic a musím vás uvěznit. O své vůli vás nemohu propustit. Musím podat hlášení o vašem zadržení a požádám nadřízený úřad o povolení k vyhoštění z našeho okresu. Chvilku zaváhal, zkoumavě si nás prohlížel a pak dodal: mimochodem, jak sami asi víte, můj okres také sousedí s Jugoslávií. Neřekl samozřejmě, že nás vyhostí zrovna tam, ale tento náznak sliboval naději. Jste-li ochotni mi dát čestné slovo, že se nepokusíte o útěk nebo jakoukoliv akci a vyčkáte asi 10 dní, než dostanu rozhodnutí o vašem vyhoštění, budete zadrženi v celé na strážnici, odkud se nesmíte bez doprovodu vzdálit. O to nám stručně překládá, co řekl hejtman. Jsme příliš překvapeni a připadá nám to přímo neskutečné, než abychom v tom neviděli nějaký nový úskok. Samozřejmě slibujeme, že vyčkáme v separaci a nepokusíme se o útěk. Podáváme ruku hejtmanovi a stvrzujeme náš slib. Dobrá, ukončil hejtman náš rozhovor. Abyste věděli, že vám plně důvěřuji, tady máte vaše věci. Přitom položil na stůl naše nože, moji břitvu, osobní průkazy a všechno, co nám bylo četníky odebráno. Jsme jako v Jiříkově vidění. Tohle všechno snad nemůže být ani možné. V doprovodu strážníka jsme potom odvedeni na policejní stanici, nacházející se v postranní ulici nedaleko radnice. Přímo z ulice se vchází do prostorné místnosti, rozdělené nízkou přepážkou na 2 části. Její přední část sloužila jako kancelář, druhá byla určena k odpočinku strážníků. Je tu stůl, několik židlí a v rohu místnosti 2 kavalce. Z této druhé zadní části místnosti vedou dveře do cely. Vstupujeme. Je to skutečná cela se vším, co k cele náleží. Po celé délce cely je mírně nakloněná dřevěná pryčna, ve zdi nad pryčnou malé zamřížované okénko. Žádný jiný nábytek tu není. V jednom koutě stojí ohromná litinová kamna, do kterých se přikládá ze strážnice. Je tu šero. Odkládáme aktovky na pryčnu a usedáme. Strážníci už mají své instrukce a ohromná závora na dveřích není použita k našemu uzavření. Celkem vzato všechno vypadá nadějně,
ale zkušenosti nás poučily, že musíme být ostražití. Nemáme nic jiného na práci, než čekat. Pan hejtman řekl, že odpověď přijde asi za 10 dnů. Těchto 10 dnů jsme také vázaní slibem a nehodláme ho porušit. Odpoledne se střídají směny. Přicházejí noví 4 strážníci, ti, co odcházejí, jim předávají instrukce. Skoro všichni, aspoň ti, co tu byli odpoledne, ovládají němčinu natolik, že se můžeme domluvit. Je odpoledne, zatím nám žádnou vězeňskou stravu neposkytli a ani se k tomu nemají. A my už máme pořádný hlad. Dáváme tedy peníze jednomu strážníkovi, aby nám koupil něco k jídlu. Přinesl kus salámu a bílý maďarský chléb. Počítáme, kolik by to stálo, kdybychom byli nuceni se stravovat na vlastní náklady. Rozhodně bychom nevystačili. Tento problém byl však vyřešen ještě toho večera. Strážník, který přišel odpoledne, nám vyřídil vzkaz od hejtmana. Jeden den se o naši stravu bude starat místní řezník a druhý den pekař. Později jsme zjistili, že oba dva, jak řezník, tak i pekař, jsou Židé. Karlovo i Otovo jméno vylučovalo jakoukoliv pochybnost o jejich původu. Postupně se nám celá záležitost vyjasňovala. Byli jsme v péči židovské obce, totiž Karel a Oto. Já jsem se vezl. Začali jsme chápat. Pan hejtman, pokud sám není Žid, jim poskytuje ochranu před Hitlerem. Dáváme si dohromady mozaiku posledních událostí a usuzujeme, že asi nejsme první, kdo tudy prochází. Měli jsme naději a rozhodli jsme se přijímat všechno, co tato situace přinášela. První odpoledne našeho uvěznění pozorujeme vše, co se kolem nás děje. Strážníci se nechovají nepřátelsky. Jsou zdrženliví a korektní. Je zřejmé, že mají pokyny, jak se k nám chovat. Nechávají dveře naší cely otevřené, aby z místnosti pronikalo teplo. Později odpoledne si sedli 3 strážníci kolem stolu a přišel na řadu mariáš. Konečně něco, co pomohlo ukrátit vlekoucí se odpoledne. Ze dveří naší cely vidíme do karet strážníkovi, který sedí zády k nám, a pozorujeme hru. Odpoledne se nachyluje a přichází večer. Hra na chvíli ustala a jeden ze strážníků zatápí ve velkých železných kamnech v naší cele. Dostáváme přikrývky, vypadají docela slušně. Po 8 hodině se natahujeme na pryčnu. Kamna se mezi tím rozehřála a sála jí příjemným teplem. V 9 do cely vstupuje strážník. Kdybyste potřebovali v noci na záchod, zabouchejte na dveře, říká špatnou němčinou a závora na dveřích zaklapla. Zřejmě nás tedy budou na noc zavírat. Kamna vyzařují příjemné teplo. Ležíme na zádech a probíráme všechno, co se tento den událo. Stále máme pochybnosti, avšak to, že nás přes den nezavřeli a strážníci se k nám chovají celkem korektně, nás přesvědčuje, že hejtmanovo jednání nemůže být žádným úskokem. V totální tmě se snažíme usnout. Pryčna tlačí do kostí, pod hlavu jsem si zbalil svetr, jinak bych neusnul. Probouzíme se pokaždé, když se přihlásí otlačené kosti, a to je dosti často. Takto přežíváme první noc v Bálčalmáši.

0: knihy Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii vám v režii Vladimíra Ruska četl Viktor Dvořák.
1: Kultura na severu.
0: Pro dnešek jsme na konci, ale ještě jednu pozvánku, vlastně dvě, pro vás mám. Příští sobotu 16. května pro vás znovu otvíráme dveře Českého rozhlasu Sever. Můžete si prohlédnout nejzajímavější části budovy a čeká vás i hudební program. Ostatně ten vás na zahradě Českého rozhlasu Sever čeká už v předvečer 15. května od 18.30. A hrát budou skupiny Tašidelé, písničky Zuzany Navarové zpívá a dobře naše zprávařka Jana Moravcová. A druhou skupinou podvečera bude Tom Petty Tribute v čele s naším moderátorem Petrem Beranem. A to už je opravdu všechno. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever vám přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slavka Brádlová.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Klášterci nad Ohří postupně rozšiřují třídění kuchyňského odpadu. Skoro 2/3 malých dětí tráví u mobilu alespoň 1 hodinu denně, a to včetně nemluvňat. O část městské zeleně v Jablonci nad Nisou už pečují sami obyvatelé. V noci čekejte většinou zataženo, postupně deštivo, ojediněle čekejte i bouřku. Teploty klesnou i k 8 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. V Klášterci nad Ohří se do třídění kuchyňského odpadu zapojuje už téměř 3,5 tisíce domácností. Letos se k ním přidávají dalších více než 500, konkrétně z ulic pod stadionem a Královéhradecká. V roce 2025 město vytřídilo zhruba 37 tun kuchyňského odpadu. Ten by podle místostarosty Davida Kodítka z hnutí SEN21 skončil ve směsném odpadu.
3: Součástí toho letošního projektu bude samozřejmě také osvětová a vzdělávací kampaň. Občané dostanou speciální košíky, rozložitelné sáčky a informační brožuru.
2: Na vybavení dalších domácností pro třídění kuchyňského odpadu chce město získat krajskou dotaci. Celkem 24 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň, a to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatelé města můžou pečovat například o předzahrádky, květinové záhony, keře anebo louky. Adopce místě pro zájemce zdarma. V prvním roce projektu se lidé začali starat o 30 nových ploch. Přibližně 42% malých dětí v Česku tráví na telefonu nebo tabletu přes hodinu denně. Další pětina dětí i více než 2 hodiny. Jedná se o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Ukazuje to průzkum agentury STEM. Účastnilo se ho přes 1000 rodičů. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba 1/3 z nich už tráví u obrazovek alespoň 0,5 hodiny denně. Pokud má dítě staršího sourozence, zvyšuje se u něho pravděpodobnost častějšího sledování obrazovky. Sport. Hokejová reprezentace prohrála poslední zápas švédských her se Švýcarskem vysoko 1-6. O vysoké prohře v závěrečném utkání před mistrovstvím světa mluví útočník Jiří Černoch.
4: Zápas blbec, no. Pro nikoho si myslím, že to nebyl hezký zápas, a my jsme tam hráli na tom ledě, my jsme pod tím podepsaný, takže bohužel, ale musíme to hodit za hlavu a možná lepší se to stalo teď.
2: Čeští hokejisté letí ze Švédska do Prahy. V 7:30 by měla odstartovat tisková konference, na které kouč národního týmu Radim Rulík oznámí nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku, které začíná v pátek. Fotbalisté Jablonce za necelou 30 minut přivítají v ligové skupině o titul Hradec Králové. Počasí. V noci většinou zataženo, postupně také s deštěm, ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Teploty klesnou na 12 nebo i 8 stupňů. Zítra, tedy v pondělí, velká oblačnost, časté přehánky anebo občasný déšť, pozdě večer může na horách i drobně zasněžit. Teploty přes den do 20 stupňů, na horách do 15 stupňů Celsia, k večeru se ale výrazně ochladí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/15 u Liběšic na Litoměřicku ve směru na Českou Lípu pokračuje vyšetřování srážky 2 osobních aut.
5: Tam srážili 2 auta a je tam minimální zdržení.
2: V Serpentínách Důlce v Ústí nad Labem stále omezuje provoz nehoda motorkáře. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
6: Příjemnou neděli s klubem Country and Western na Českém rozhlasu Sever. Dnešní vydání bude speciální, protože se budeme věnovat nominacím na ceny Academy of Country Music, což je první vrchol countryového roku. Ty ceny se budou předávat 17. května a už je to 61. ročník. Zatím takhle a po první písničce vám prozradím, co všechno vás vlastně v tom dnešním speciálním dílu čeká. Tak ještě jednou příjemný poslech.

dnešní v klubu Country and Western obstarala, možná, že jste poznali, zpěvačka Lainey Wilson, jmenovala se 4x4x You a tahle píseň, nebo nejen tahle píseň, tahle zpěvačce v minulém roce vynesla velmi prestižní titul a to je Umělec roku 2025, samozřejmě za Academy of Country Music, protože dnes si budeme představovat nominace nebo nominanty na ceny Academy of Country Music. Já tady každý rok mluvím o tom, že ten countryový rok v úvozovkách má dva vrcholy, ten první je na jaře, to jsou ceny Academy of Country Music a ten druhý na podzim, to jsou o něco prestižnější ceny Country Music Association. Každopádně dnes se budeme zabývat nominovanými na ceny Academy of Country Music a já jsem to pojal dnes úplně jinak. Vždycky vám představuji jednotlivé kategorie, tak dnes to bude úplně jiné. Budu vám představovat jednotlivé umělce, kteří nějakou tu nominaci mají. A protože jsem zjistil, že se mi to do jednoho pořadu nevejde, tak příští týden vás čeká druhá polovina tohodle nominačního večera a v té druhé polovině vám představím umělce, které jsme tu v klubu Country and Western ještě neměli a přesto mají nějakou tu nominaci. Začali jsme Lainey Wilson velmi tedy symbolicky, protože i letos tahle zpěvačka má těch nominací, můžeme říci, požehnaně. No, pojďme ale hezky od začátku. Já jsem vybral na začátek zpěváka Zacha Topa a písničku I Never Lie. Tahle písnička získala Grammy a současně tenhle ten zpěvák má letos od Academy of Country Music 4 nominace za single roku, píseň roku, album roku a jako zpěvák roku. Tak nám dnes ten nominační večer otevře Zach Top. Tady je.

To byla písnička, kterou zpívala Lainey Wilson a která se jmenovala Somewhere Over Laredo. Pokud byste se chtěli do těch nominací opravdu pustit a trošku hlouběji je prozkoumat, tak mluvil jsem o tom, že tahle píseň je nominována jako single roku a jako píseň roku, což je rozdíl, protože píseň roku je cena pro umělce, autory té písně a můžeme říct si hezky český publishery. A single roku je něco jiného, tam jsou oceněni producenti a ty nahrávací společnosti nebo video společnosti Record Company Label se to jmenuje. Ale pojďme dál, máme tu poměrně velké zastoupení žen a já jsem rád, teď nás čeká zpěvačka Ella Langley, která letos je opravdu velmi v úvozovkách plodná, co se týče umístění v různých žebříčcích. Pokud posloucháte Klub Country and Western pravidelně, tak písničku Choose in Texas slýcháte skoro každý týden, protože je stále jedničkou hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard. No a Ella Langley má letos těch nominací také požehnaně, celkem 5. Za píseň, za single, také za spolupráci je nominovaná na zpěvačku roku a také, což je velmi sympatické, jako autor, umělec, protože to je jedna z kategorií, kterou byste v tom výčtu nominovaných našli. Takže Choose in Texas a další žena, Ella Langley.

To zpívala Ella Lingley v klubu Country and Western s 5 nominacemi a teď tu mám takovou specialitu a doufám, že se mi to podaří nějak dobře vysvětlit. Mám tady písničku A Song to Sing, kterou společně zpívají Miranda Lambert a Chris Stapleton. Tahle písnička má 4 nominace. Nominaci za spolupráci roku, což je pochopitelné, protože to je duet, pak je nominovaná v kategorii Píseň roku, pak je nominovaná také v kategorii Video roku, takže 3, pardon. A navíc Miranda Lambert solově je nominovaná ještě v dalších dvou kategoriích a to též platí pro Chrise Stapletona. Takže 10 nominací a uvidíme, jestli tenhle ten krásný duet alespoň jednomu z nich nějakou tu cenu Academy of Country Music přinese. Miranda Lambert a Chris Stapleton.

Tak to byla Miranda Lamberta, Chris Stapleton v klubu Country and Western. Vy posloucháte speciál, který, nebo první díl speciálu, který se zabývá nominacemi na letošní ceny Academy of Country Music. Jenom pro pořádek řeknu, že to je 61. ročník udílení těchto cen a bude se konat 17. května, samozřejmě letos. Bude to opět v MGM Grand Garden Aréně v Las Vegas v Nevadě. No a ceremoniál bude vysílán živě exkluzivně na Prime Video, takže pokud vládnete touto platformou, můžete ho vidět živě a určitě to bude skvělá show. Teď jsme u dalšího zpěváka, který patří už několik let mezi špičky moderního amerického country. Ten zpěvák se jmenuje Luke Combs a i když mezi nominovanými písněmi nemá žádnou píseň ani nominované album, přesto je nominován ve třech kategoriích jako zpěvák roku, jako umělec autor a jako umělec roku, což je ta nejprestižnější kategorie. Takže Luke Combs, Back in the Saddle v klubu Country and Western.

Dospíval Luke Combs a máme tady písničku, která je ověnčená Grammy. Už jsem o tom tady několikrát mluvil, nejenom tedy v tom speciálu, který se týkal Grammy. Duo Shabuzi a Jelly Roll, což není oficiální duo, ale tahle dvojice naspívala společně písničku Amen a tahle ta píseň vynesla nominaci za spolupráci roku. A je zajímavé, že Jelly Roll je nominován na umělce roku, což je opravdu velmi prestižní a moc bych mu to přál. A naopak Shabuzi je nominován v kategorii nový umělec, protože Shabuzi ještě žádnou cenu Academy of Country Music nikdy nezískal, přestože tedy má na svém kontě hned několik velmi silných singlů. Tak uvidíme, jestli Shabuzi uspěje a samozřejmě bych to přál i Jellymu Rollovi. Písnička Amen, ještě připomínám, má na svém kontě Grammy Shabuzi a Jelly Roll. On a lost and lonely highway, paying for my sins. If you ever saw me out last Friday,

Dospívali Shabuzi a Jelly Roll v klubu Country and Western. My se stále zabýváme nominacemi na letošní ceny Academy of Country Music. Bude to 61. ročník a před námi je zpěvačka, která těch cen má nejvíc. Je jich celkem 7 a ta zpěvačka se jmenuje Megan Moroney. My si pustíme písničku Six Months Later a já vám jenom rychle řeknu, že Megan Moroney je nominována jako jediná žena v kategorii umělec roku, což mě trošku překvapilo, že je tam tedy jenom jediná žena. Počítejte se mnou, to je první, pak zpěvačka roku, druhá píseň roku, single roku, to už máme 4, spolupráce roku, video a protože Megan Moroney je také skvělá autorka, takže jako autor umělec 7 nominací, to by v tom byl čert, aby minimálně 1, 2 nebo možná 3 Megan Moroney neproměnila v cenu. Budeme držet palce, tady je písnička Six Months Later.

Tak to byla Megan Moroney v klubu Country and Western a teď už nás čekají interpreti, kteří nemají těch nominací tolik jako Megan Moroney, ta jich má 7 a řekl jsem, že to je nejvíc, ale například 3 nominace má i Morgan Wallen, protože tenhle ten zpěvák, kterého slýcháme velmi často v klubu Country and Western, je nominován jako umělec roku, jako autor, protože on opravdu je vynikající autor a jeho album I Am The Problem je nominováno na nejlepší pochopitelně countryové album. 3 nominace pro Morgana Wallena, no a tady je písnička titulní z toho nominace.

dospíval a my pokračujeme dál. Dalším zpěvákem, který má velkou šanci získat cenu od Academy of Country Music, je také Cody Johnson. Pustíme si písničku The Fall a řekneme si, že Cody Johnson je nominován na umělce roku, je také nominován na zpěváka roku. Jeho písnička, která za chviličku zazní, je nominovaná v kategorii single roku a také v kategorii video roku. 4 nominace pro Codyho Johnsona.

To byl Cody Johnson, vidíte, že to jsou samý až na Chrise Stapletona a Mirandu Lambert v úvozovkách, tedy ty novější interpreti, i když v závěru vám dokážu, že i takový Kenny Chesney může získat jednu nominaci. Ale teď jsme sice před závěrem, ale ještě tu máme dalšího zpěváka, který má 4 nominace, což je pro mě docela překvapení, ale samozřejmě zadarmo to určitě nemá. Riley Green vám za chvilku zaspívá písničku Change My Mind, a tenhle ten zpěvák, který nepatří mezi ty úplně top zpěváky, nemyslím tím kvalitou, ale popularitou, je tedy nominován v kategoriích zpěvák roku, také ve velmi prestižní kategorii album roku, je nominován také v kategorii spolupráce roku a, což já vždycky oceňuji, jako autor, umělec, takže 4 nominace pro Rileyho Greena a tady je písnička, kterou jsem slíbil, Change My Mind. If you showed up, I wouldn't let you in.

To byl Riley Green a teď nás čeká v klubu Country and Western trio zpěváků nebo trio písniček, které si odnesly pouze jednu nominaci, takže ta pravděpodobnost, že by ji proměnili, je malá. Nicméně jsou to zpěváci, kteří se nám už tady v klubu Country and Western objevili, tak mi přišlo dobré je tady zmínit, protože ten další díl, který vás čeká příští týden, bude většinou obsahovat zpěváky, kteří nám tady v klubu Country and Western ještě nespívali, a nebo se budeme věnovat také hlavně kapelám a uskupením, které se jmenuje Duo. Teď nás čeká Parker McCollum v klubu Country and Western, také jsme ho už tady několikrát slyšeli. Písnička Burn It Down je z alba, které je nominované na album roku, což je velmi překvapivé, nicméně by bylo fajn, kdyby Parker McCollum takovouhle cenu získal, ale konkurence je veliká. Tady je.

klubu Country and Western dospíval Parker McCollum a čeká nás další a dnes poslední žena, protože Kelsey Ballerini je nominovaná na zpěvačku roku. To je jediná kategorie, ve které zaznamenala ani nějaký dílčí úspěch a já popravdě nepředpokládám, že by tuhletu kategorii vyhrála, protože, jak už jsem řekl, v předchozím vstupu konkurence je veliká a tady v kategorii zpěvaček si myslím, že dokonce obrovská písnička Patterns je právě teď připravená a Kelsey Ballerini zpívá.

byla Kelsey Ballerini v klubu Country and Western a nás čeká poslední písnička, já se před ní rozloučím a ještě vysvětlím, co vás čeká. Dnes jsme se zabývali nominacemi na ceny Academy of Country Music, je to 61. ročník, proběhnou 17. května, tak je ještě dost času a slíbil jsem, že příští týden bude druhý díl tohoto výčtu, protože jsme, jak jste si možná všimli, vůbec nemluvili o nováčcích, vůbec nemluvili o kapelách, ani o uskupeních duo. To všechno vás čeká v příštím týdnu, nicméně ještě řeknu, že až se rozloučím, budu vám zpívat písničku You Had To Be There, Megan Moroney a spolu s ní Kenny Chesney, a to je to, o čem jsem mluvil. Kenny Chesney díky téhle té písni je nominován v kategorii spolupráce roku, takže i tenhle ten bard, zasloužilý umělec v oboru moderní americká country, má letos alespoň tu jednu nominaci. To je všechno z dnešního vydání klubu Country and Western. Já se loučím a těším se na příští týden, kdy vás čeká druhý díl tohoto nominačního večera. Tak za týden na Českém rozhlasu Sever v klubu Country and Western. Naslyšenou.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Bylo 19 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Děčín nabídne lidem bez domova při mrazivých nocích prostory v nové noclehárně už letos v zimě. Ústav pro nanomateriály a pokročilé technologie v Liberci vydělal loni na zakázkách pro průmysl 71 milionů korun. Fotbalové slávy hrozí za výtržnosti v derby se Spartou i uzavření stadionu a odebrání bodů. V noci čekejte většinou zataženo a postupně deštivo, ojediněle se může vyskytnout bouřka, teploty klesnou i k 8 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Po prázdninách otevře v Děčíně nový azylový dům v Benešovské ulici. Jeho součástí bude i noclehárna. Mrazová místnost bude mít kapacitu 10 takzvaných teplých židlí. Výhodou je, že se klienti azylového domu nebudou potkávat s lidmi, kteří budou noclehárnu využívat, říká náměstkyně primátora Anna Lehká z Volby pro Děčín.
3: Je samostatný vchod z boku ulice, co je jako kolmo na mezi Kamenickou, ta propojka a tou Benešovskou. Tak kdyby nám uhodili mrazy teď, tak já si odvážím říct, že tam klidně lidi můžeme pustit už teď.
1: Město zaplatilo za rekonstrukci starého objektu a vybudování azylového domu 65 milionů korun. Většinu dostalo z evropských peněz. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci získal v loni 71 milionů korun za zakázky ve výzkumu pro průmyslové podniky. Jde zatím o nejvyšší částku, jakou ústav za smluvní výzkum dosud vydělal. Mimo jiné pracuje na zakázkách na výzkumu a vývoji pro obranný průmysl. Jak Českému rozhlasu řekl ředitel ústavu Miroslav Černík, některé zakázky jsou v režimu utajení. Disciplinární komise fotbalové ligy zahájila řízení se Slavií a Spartou. Jejich vzájemný zápas se v sobotu večer nedohrál poté, co v závěru vtrhli domácí fanoušci na trávník, napadli hráče Sparty a naházeli pyrotechniku na hostující tribunu. Slávistům hrozí kontumace utkání, také odebrání bodů, uzavření stadionu a pokuta i 10 milionů korun. Verdikt komise má padnout v úterý. Předseda Jiří Macner říká, že při rozhodování budou vycházet z vyjádření policie, rozhodčích, vedení klubů i jednotlivých hráčů.
4: Máme řadu záběrů z různých úhlů, proto taky jsme neváhali a zahájili jsme disciplinární řízení. Sport.
1: Česká hokejová reprezentace v posledním utkání před mistrovstvím světa prohrála se Švýcarskem 1-6. Po příletu ze švédských her zpět do Prahy dnes večer oznámí trenér Radim Rulík nominaci na světový šampionát. Ten začíná ve Švýcarsku tento pátek.
2: Počasí.
1: V noci čekejte většinou zataženo, postupně deštivo, ojediněle se může vyskytnout i bouřka, teploty klesnou i k 8 stupňům. Zítra velká oblačnost, časté přehánky anebo občasný déšť, pozdě večer může v Krušných horách na vrcholcích i sněžit. Teploty do 20 stupňů, na horách do 15 stupňů, k večeru se výrazněji ochladí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 263 v Janovicích u Kravař na Českolipsku policie řeší nehodu osobního auta. V Chabařovicích na Ústecku začaly opravy na průtahu obcí mezi Přestanovem a Trmicemi. Projíždí se Kyvadlově. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ a to je typ 1. Ona pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako

0: částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální displází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andreo, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
2: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
2: 9.
1: Kolik mu je dnes?
2: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
2: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
2: Ne, všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
2: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
0: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množství alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek nebo jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
0: To je takový mýtus. Ono, každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce, nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny. Já vždycky říkám, jako kdyby držel kýblíky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsií. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit deja vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetin.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči?
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité pro to, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité pro to, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce. No a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano, i ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje, na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina, to znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední EVEIK operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé, a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach, viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit, pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit a že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla, proč to chci měnit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIK operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIK kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom půl hodiny, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně. 45. Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnóza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací. Tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Šalom Aleichem. Run for Children. Vyšla kniha rozhovoru s dramaturgem a scénaristou Meirem Luborem Dohnalem a připomeneme si Den Jeruzaléma. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Uběhneš, ujdeš, pomůžeš. Těmito slovy zve běžce, chodce i diváky, děti i dospělé k netradičnímu charitativnímu běhu sportovní klub Hakoach. Akci s názvem Run for Children, běh pro děti, pořádá v Praze na konci května. Registrace je stále otevřená. Výtěžek půjde fondu Marty Choděrové. Ten podporuje znevýhodněné děti z židovské komunity. A my jsme se spojili přes Zoom se Zuzanou Jančaříkovou, která běh organizuje. Dobrý večer, jak běh proběhne a kde je možné se přihlásit?
2: Běh proběhne standardně jako všechny ostatní běhy. Budeme mít připravenou registraci, zaregistrovaní běžci dostanou startovní čísla, připraví se na start, bude odstartováno a spustíme časomíru. Protože je to charitativní běh, tak nebudeme používat profesionální časomíru, ale použijeme aplikaci z internetu, protože jde o charitativní běh, tak je to z finančních důvodů. Běh bude probíhat na stejných trasách jako předchozí charitativní běhy v parku Volimanka. Na běh je možné se přihlásit skrz registrační formulář, který rozesíláme s pozvánkami. Pozvánky jsme rozeslali našim příznivcům a kamarádům. Pozvánka je vyvěšena i ve foaje budovy židovské obce v Praze, takže přes ten formulář se každý může přihlásit.
1: Proč jste se rozhodli běh na podporu fondu Marty Choděrové uspořádat?
2: Rozhodli jsme se proto, protože fond Marty Choděrové je právě určen na podporu znevýhodněných dětí ze židovské komunity. A protože děti jsou naše budoucnost, tak jsme se rozhodli podpořit v letošním roce tento fond.
1: Vy podobné běhy organizujete častěji, je o ně zájem?
2: Charitativní běhy jsme vlastně pořádali v době před covidem a vlastně i mezidobí, kdy to bylo možné během covidu. Naposledy ten charitativní běh proběhl v roce 2021 pod názvem Maccabi Fun Run, protože ta myšlenka tehdy vzešla z evropského Maccabi. Pořádali se i v jiných klubech po Evropě nebo i po celém světě. A tehdy jsme také podporovali fond Marty Choděrové a v předchozích ročnících jsme třeba podpořili sociální službu v Karlových Varech nebo opravu náhrobku na židovském hřbitově. A účastníků bylo vždycky celkem dost, myslím, že se nás, co si pamatuju, sešlo tak 70 dospělých i dětí.
1: Pokud vím, chystáte na léto další akce, můžete nám je prozradit?
2: Ano, chystáme další akce na léto. První bude na začátku léta, to je víkendový pobyt v penzionu v Příbenicích, spojený i se sjezdem řeky. Ten už celkem ty pokoje jsou obsazené, ale pokud by samozřejmě byl ještě zájem, tak se můžete třeba ozvat přes e-mailovou adresu sportovniklub.hakoach@gmail.com, že byste měli zájem a bylo by třeba možné ještě se domluvit. A potom ke konci léta po prázdninách jsou to tradiční letní hry Hakoach, také víkendová akce, která bude letos v Českém Krumlově a hned po něm bude na konci září navazovat akce, která je tedy skautská, ale ke které se rádi připojíme. Je to sjezd jezů v Praze, který se jmenuje Přes tři jezy napříč Prahou. Loni jsme se zúčastnili a byli jsme z toho velmi nadšení, takže budeme rádi, když se připojíte.
1: Říká Zuzana Jančaříková ze sportovního klubu Hakoach. Děkuju a dobrý večer.
2: My také děkujeme za pozvání. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Radujte se s Jeruzalémem a jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete, píše se v knize biblického proroka Izajáše.

0: Výraznou, i když možná ne tak známou postavou československé nové vlny v 60. letech, je scénárista a dramaturg Meir Lubor Dohnal. Spolupracoval třeba s Jurajem Jakubiskem nebo Jurajem Hercem. Na začátku normalizace byl vyhozen z Barrandova a po podpisu Charty 77 odešel do Mnichova. Po roce 1989 se vrátil a na FAMU vyučoval scénaristiku. Knihu rozhovorů s ním pod názvem Nedopověd nedávno vydal filmový historik Jan Černík. Co pro Dohnala znamená židovství, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Scenárista a režisér Meir Lubor Dohnal oslaví na konci května 88. narozeniny. To je dobrá příležitost připomenout jeho dokumentární film Pevný bod o hledání odpovědi na otázku, co je to židovství.
2: Silnější byl právě můj zájem o to, proč jsme Židi, proč jsme stejní a proč jsme vzor této stejnosti jako různí.
1: A tak vznikl v roce 1994 dokumentární film, ke kterému jste napsal scénář a zároveň ho režíroval.
2: Pevný bod je od Karola Sidona, protože on je jedním z lidí, kteří v tom dokumentu vystupují, docela pro mě důležitá postava. Citoval tu slavnou větu Archimedovu, dejte mi pevný bod ve vesmíru a pohnu zeměkoulí. A Karol říkal, ano, a pro mě ten pevný bod je Bůh. A já jsem si uvědomil, že pro každého z těch židovských mých přátel nebo známých je ten pevný bod posunut na té židovském nebi někam jinam.
1: A jak to bylo u Karola Sidona?
2: U Karola je třeba to brát právě s tím filozofickým nadhledem, že Bůh je pro něho představen jako symbolem té kosmické jednoty. A pro někoho jiného ty pevné body jsou trošku rozptýlené, jako v tom souhvězdí. To souvisí právě s identitou. A to, proč jsem žid, jak jsem žid, proč se cítím žid, takže to je tématem tohoto filmu mého Pevný bod.
1: Jak na film nahlížíte s odstupem více než 30 let?
2: Dneska ten film, myslím, je svým způsobem živej nebo zajímavý, už i proto, že v něm ještě živí jsou lidi, kteří pro mou generaci židovskou v Praze v těch 60. 70. letech byli tak důležití. Viktor Feuerlicht, Mickey Roth, Zeno Dostál. Tam je Lustig se svým synem a Lustigovi se nelíbilo, protože shodou okolností právě s tím Karolem byli vedle sebe a to jsou dva lidi, kteří myslí zásadně jinak. Jo? To je třeba příklad této identity.
1: Zůstaňme ještě u Karola Sidona, který je nejen významným spisovatelem, ale také vrchním zemským rabínem.
2: Lidi vůbec nevědí, koho to tady mají mezi sebou, který ještě pořád pracuje, žije. To mě docela někdy překvapuje, mi to někdy i jako líto.
1: A k čemu jste ve filmu došel?
2: To náboženství židovský vždycky se vynucovalo nějakou i filozofickou podobu. A vždycky bylo spojený s nějakou nutností poznávat. Že ta Tóra je živá kniha, je prostě napsaná lidským jazykem a je třeba pronikat za tu rovinu toho lidského jazyka do toho obecného a to je věčně se učit, že jo? Proto třeba celé to talmudické myšlení spočívá v tom učit se, poznávat, co to vlastně znamená být nebo číst nebo vědět to a ono. To poznání není nikdy uzavřeno. Já si myslím, že v tom to jako vězí.
0: Příští rok v Jeruzalémě je přáním, které provází nesčetné židovské generace.

0: Na Jeruzalém lze myslet kdykoliv, ale příští týden bude o jeden důvod navíc. Totiž Jom Jerušalájim, Den Jeruzaléma. Připomíná události po šestidenní válce v červnu roku 1967. Tehdy se město po letech rozdělení znovu spojilo v jeden celek. Nad duchovním významem Jeruzaléma a jeho jména se zamýšlí Leo Pavlát.
1: Den Jeruzaléma odkazuje k politické události, ale neméně zosobňuje příběh města, který sahá k samotným kořenům židovské víry a tradice. V hebrejské části Bible je Jeruzalém zmíněn 669krát. Zde stály dva starověké chrámy, k němu jsou na celém světě orientovány synagogy, nikdy nezmizel z židovské modlitby. Samotný hebrejský název Jeruzaléma, Jerušalájim, pak jen odráží tento jedinečný význam. Písmena z hebrejského slova pro město Ir upozorňují, že v biblickém jazyce město neoznačuje jen místo na mapě, ale často i společenství lidí, jejich život a směřování. V případě Jeruzaléma pak přímo vystihuje duchovní střed. Tradiční výklady současně hebrejské Jerušalájim spojují se slovem šalom, pokoj, ideálem, který je třeba mít stále na paměti. Jiný výklad vychází z hebrejského šalem, tedy celiství, úplný, ve smyslu plnosti, k níž se lidské společenství ubírá. Další, tentokrát zvuková asociace, připomíná hebrejské slovo Jeruša, dědictví, a s ním Jeruzalém jako duchovní odkaz předávaný z generace na generaci navzdory všem dějinným zvratům. Zvláštní výklad jména Jeruzalém současně nabízí Midraš, tedy výklad na základě staré rabínské tradice, který nově rozvíjí biblický text a takto v něm nachází ještě další, hlubší souvislosti. Jeden z těchto textů Berešit Rabba v souvislosti s Jeruzalémem spojuje dvě biblické události. Nejprve příběh o obětování Izáka, v němž praotec Abraham praví, že na tomto místě Bůh jir-e, tedy uvidí, opatří. V tomto smyslu je Jeruzalém chápán jako místo prozřetelnosti a božího zásahu. Ještě hlouběji do biblické paměti pak sahá příběh o Malkicedekovi, králi spravedlnosti města Šalem, které je proto podle dávného výkladu, včetně Talmudu, totožné s Jeruzalémem, co by vzorem pro mezilidskou mravnost. Na oboje navazuje ještě další legendární vysvětlení, podle něhož Bůh nechtěl dát přednost jen jednomu z těchto jmen a proto je spojil Jire a Šalem v Jerušalájim. Jeruzalém takto označuje boží přítomnost, která lidské dějiny předchází a provází a současně je vyjádřením lidské touhy po pokoji, celistvosti a spravedlnosti. Některé výklady pak tuto myšlenku dále prohlubují. Spíše než město pokoje zdůrazňují Jeruzalém jako místo, kde se má projevit boží vůle, aby pokoj nebyl pouze jménem, ale stal se skutečností. Při svátku Pesach židé slavnostně pronášejí příští rok v Jeruzalémě. Jsou to i slova nadčasová. Naděje víry v dobu, kdy se jméno Jeruzaléma naplní ve všech jeho významech.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Federace židovských obcí v České republice a židovská obec v Praze považují za nepřijatelné, aby v Praze vystoupil americký hudebník Kanye West. Jak ve svém společném prohlášení uvádějí, Kanye West veřejně a opakovaně šířil sympatie k nacismu a nenávist nejen vůči židům. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že vláda zvažuje omezení či zákaz některých propalestinských pochodů. Británie zároveň na ochranu židovské komunity vyčlení 25 milionů liber, což odpovídá více než 700 milionů korun. Zvýšila také stupeň teroristické hrozby na vážný. V Pražském muzeu literatury je možno navštívit novou výstavu ke stému výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga. Pod názvem Svědek rozvratu lidskosti představuje klíčové události a osobní prožitky Lustigova života. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodin.
3: Český rozhlas.
2: zprávy.
3: Fotbalové Slávii hrozí za výtržnosti ve včerejším derby se Spartou uzavření stadionu i odečet bodů. Verdikt padne v úterý. Téměř 2/3 malých dětí v České republice tráví u mobilního telefonu minimálně hodinu denně. A počasí zítra velká oblačnost, postupně časté přehánky, maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy zahájila řízení se Slavií i Spartou. Jejich vzájemný zápas se včera večer v Praze nedohrál poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník, napadli hráče Sparty a naházeli pyrotechniku na hostující tribunu. Slavistům hrozí kontumace utkání, odečet bodů, uzavření stadionu a také pokuta až 10 milionů korun. Verdikt komise má padnout v úterý. Předseda Jiří Macner upřesnil, z čeho bude při rozhodování vycházet.
4: V tuto chvíli nemáme vyjádření klubu, ale máme vyjádření policie, máme vyjádření rozhodčího o zápase, máme mediální vyjádření zástupců klubů, některých hráčů, máme řadu záběrů z různých úhlů, proto taky jsme neváhali a zahájili jsme disciplinární řízení.
3: Kriminalisté stále vyhodnocují kamerové záznamy, potvrdil to Českému rozhlasu mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Už včera policie podle Hrdiny začala událost vyšetřovat jako možné výtržnictví. Zhruba 42% malých dětí v České republice tráví na telefonu nebo tabletu více než hodinu denně a další pětina dětí i více než 2 hodiny. Jedná se o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba 1/3 z nich tráví u obrazovek minimálně 0,5 hodiny denně. Zlínský kraj zakoupí budovu 23 v bývalém továrním areálu v centru města, kde sídlí Technologické inovační centrum. Za objekt zaplatí statutárnímu městu Zlín 146 milionů korun. Centrum budovu využívá od roku 2006 a kraj chce její současné zaměření zachovat také do budoucna, říká mluvčí kraje Jan Vandík.
5: Postupně scelujeme celý areál, abychom jej mohli dál rozvíjet a vytvořit zde kvalitní zázemí pro podnikatele, inovativní firmy i krajské organizace. Budova 23 je součástí strategické lokality, kde chceme tyto aktivity soustředit.
3: Vedení radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 500 000 korun a náklady částečně pokryje výtěžek ze sympozia.
6: Stavbaři v zahradě Rýdlovy vily teď budují přístřešek a příští týden začne stavba samotné pece. Podle starosty Jaroslava Kořínka ze Starostů pro Liberecký kraj půjde o unikátní zařízení z doby skláře Josefa Rýdla, který žil v 19. století. Pec bude sloužit k ukázkám řemesel při sklářském sympóziu. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci čekáme další přibývání oblačnosti od západu, postupně zejména na západě Čech přehánky a zítra přes den velká oblačnost, zataženo až oblačno, postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky. Později večer v Čechách srážky budou ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na západě kolem 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy stále počítejte se zdržením před omezením u Brandýsa. Za sjezdem na Hlavenec se na 17. kilometru zastavuje. Následná kolona se sune na konec omezení na 9. kilometr. Zdržení je 20 až 25 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už máme pro vás hitparádu Česká 12. Pěkný večer a příjemný poslech.
7: Česká 12.
8: Je tady další květnová hitparáda letošního roku, roku 2026. Mám pro vás 3 novinky, budou od skupiny Poetika, od Petry Janů a zpěváka Lásky a Láska bude mým hostem, protože máme květen. Bude na telefonu, no a poslední novinku má Charlotte Gott. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám nejen to všechno, co už jsem říkal, ale také krásný den. A začneme dnes hitem, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka před 20 lety, to znamená v roce 2006. Před pár dny, 8. května, totiž oslavila 40. narozeniny zpěvačka, všestranná česká zpěvačka Gabriela Urbánková. Já ji znám asi od 15, takhle nějak si myslím, takže už, jak se říká, pěkně dlouho. A ona natočila právě před těmi 20 lety píseň do televizního seriálu Poslední sezóna. Ta písnička se jmenuje Touha.

Hudba a text Martin Němec, zpěv Gabriela Urbánková a písnička Touha, která je spojená se seriálem Poslední sezóna, což byl, jestli si dobře vzpomínám, seriál, který byl plný hokejistů a Gabriele Urbánkové samozřejmě dodatečně všechno nejlepší ke 40. narozeninám. Mám pro vás 3 novinky a 9 největších hitů týdne a hned na úvod vám řeknu, že padne jeden rekord, který se týká právě letošního roku, roku 2026. První novinka se jmenuje Blízko. Úspěšná česká kapela Poetika, která má i titul Legenda nočního proudu v kategorii skupina, přichází s novým singlem, který se právě jmenuje Blízko a přináší silnou dávku pozitivní energie, radosti a lehkosti. Tahle ta novinka vznikla během takového mezinárodního, jak se říká, songwriting campu, což je něco takového, že se sejde mnoho autorů a dohromady vytvoří nějaké písničky. Byl to camp Universal Music ve Varšavě, kde se na jednom místě setkali tvůrci z různých koutů Evropy a na této skladbě spolupracoval mezinárodní tým ve složení. Rumunský producent, který teda se jmenuje trošku zvláštně UNKLFNKL, polský interpret a také autor Dominik Dudek, německá autorka Hanio a také Čech Ondřej Brejška za Českou republiku. No a teď si to poslechneme.

0: České dvanáctky.
1: Na telefonu je teď zpěvák Láska, což není v tomto případě jen zpěvák, ale také autor písničky, která bude druhou dnešní novinkou, a je to duet Petra Janů a Láska. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Jak vy dva jste se k sobě dostali, Petra Janů a Láska?
2: Vedla nás krásná náhoda a nápad mojí manažerky, že uděláme společné turné, a já jsem si tak říkal, že když už turné, tak i písničku. Písničku jsme složili s kamarádem Lukášem Dvořáčkem, Petře se moc líbila a tak jsme ji naspívali a já v tom mám fakt obrovskou radost, že se podařilo.
1: Jak vznikla ta písnička?
2: Tak jsem se zamýšlel, o čem bychom asi my dva mohli zpívat, co by nás mohlo propojit, a došlo mi, že vlastně ty světla reflektorů a to okolo pódia a všechno okolo hraní, že nás prostě určitě spojuje napříč generacema, a tak jsme napsali na tohle téma.
1: Když takhle o tom přemýšlím, tak si chci vzpomenout, kdy jsem se poprvé setkal s hlasem Petry Janů. A myslím, že to bylo, že jsem si koupil album Exploduj a poslouchal jsem ho pořád do nekonečna dokola, protože se mi strašně líbily ty písničky a samozřejmě její zpěv. Jak ty jsi se poprvé setkal s ní? Myslím, s jejím hlasem.
2: Určitě dětským věku, a nepamatuju si úplně první setkání, ale utkvěl mě ten pardubický projekt, který se jmenoval, tuším, Triky a pověry. To byla taková sranda. Ale pak samozřejmě i další nahrávky, a vnímal jsem jí, že to je prostě neskutečný hlas už jako dítě. Takže o to větší čest pro mě, že teď jsem mohl stát na pódiu s Petrou.
1: No a bude to nějak pokračovat, když už jste stáli na pódiu, jak říkáš?
2: No, tak nikdy neříkám nikdy a uvidíme. Teď máme tuhle krásnou písničku a co přinese čas, se uvidí.
1: Díky moc, já už jsem říkal, jak se ta písnička jmenuje, a rád to zopakuji, Světla reflektorů. Měj se hezky, ahoj.
2: Krásný den tobě i všem posluchačům.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: 59. novinka v této hitparádě v roce 2026 Světla reflektorů Petra Janů a Láska. A je tady 60. novinka, to bych chtělo nějakou fanfáru. Tram, tadadá. 60. novinka se jmenuje In Too Deep. Charlotte Gott vydala před pár dny v den 20. narozenin debutový single. Píseň vznikla během session v londýnském studiu East Coast ve spolupráci s britským producentem, který se jmenuje Sasha Škerebek. Všichni víme, že Charlotte Gott obklopuje hudba už od dětství a v posledních letech se soustředí na vlastní tvorbu. Studuje hudební produkci na Berklee College of Music. Písničky si píše sama a podílí se na nich až do finální podoby. Na jejich vzniku spolupracovala nejen se Sašou, který je spoluautorem globálních hitů pro umělce jako Miley Cyrus, Adele, James Blunt nebo Lana Del Rey. Té písnice se asi bude dařit. Uvidíme nebo spíš uslyšíme.

0: Pod mým hlasem doznívá 60. novinka letošního roku, 60. novinka hitparády Česká 12, Into Deep a Charlotte God. Možná, když jste poslouchali tu angličtinu Charlotte, tak jste si říkali, že takováhle písnička nepatří do hitparády Česká 12. Ne, ne, je to naopak, patří podle pravidel, když je interpretka Češka, může zpívat v jakémkoliv jiném jazyce. A nebo třeba i autoři mohou být Češi a tím pádem ta písnička patří do hitparády Česká 12, i když ji třeba zpívá zahraniční umělec. Tolik dnešní tři novinky.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasy se posílají stále na stejné číslo, je to číslo 900 1103. 900 1103. Posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všech 12 písní, tedy pro všechny písně v hitparádě, to znamená 3 novinky a 9 největších hitů týdne v žebříčku, ale pozor, pro každou z těch písniček můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika, hit Mezera 12. Druhá novinka, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit Mezera 11. A poslední dnešní novinka, celkově 60. novinka letošního roku, Into Deep, Charlotte God, hit Mezera 10. Před námi je aktuální žebříček hitparády Česká 12. Mám před sebou teď seznam největších hitů týdne, tak jak jste seřadili ty písničky za sebou podle vašich hlasů. Hlasovali jste a tím jste rozhodli o tom, kdo je na 9., 8., 7., 6., 5., 4., 3., 2. a samozřejmě i prvním místě. Na místě 9. jsou Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Když zaspíváš?

Když zaspíváš, autorská dvojice Jakub Novák a Jana Lajchtová a pěvecká dvojice Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který už má Zlatou českou dvanáctku 2026 a je to hit, který je v hitparádě už 17 týdnů, minulý týden 6. místo, dnes místo 9. a je to také hit, který bojuje o platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství a tento hit jich má zatím teprve 6. 8. místo, novinka z minulého týdne, Luděk Malár, Přání

Novinka, která prošla vaším hlasováním, novinka z minulého týdne, která je dnes na místě 8. Autor hudby, autor textu a také interpret Luděk Malár, Přání v kapse. Na 7. místě je stejná písnička jako před týdnem a je to písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Je to dokonalá spolupráce Petra Jandy a Jana Smigmátora. Starší kluk a mladý pán.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda napsal hudbu, text Lukáš Koranda a zpívali Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden 7. a i dnes je to místo 7. Ocenění Zlatá česká dvanáctka se dává těm hitům, které vydrží v hitparádě 12 týdnů nepřetržitě a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Toto ocenění, tedy ocenění Zlatá česká dvanáctka v tom letošním roce zatím získali 4 tenoři za hit Hale. Aleluja. Pak také písnička, která dnes zazněla z 9. místa, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Další ocenění Zlatá česká dvanáctka dostala skupina Premiér se zpěvačkou Bigo, a to za písničku Příběh. A teď jsme u dalšího hitu, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a je stále ve hře a může dostat platinovou českou dvanáctku. Platinová česká dvanáctka se dává těm hitům, které mají už zlatou českou dvanáctku a během 24 týdnů se jim podaří 12krát zvítězit. Není to jednoduché, ale jde to. 4. místo minulý týden, dnes místo 6. a Zlatá česká dvanáctka letošního roku, Loďky Venuše.

Předminule druhé místo, minulý týden čtyřka a dnes místo šesté, Venuše, loďky, zlatá česká dvanáctka a také hit, který je v hitparádě 14 týdnů a už čtyřikrát zvítězil. Když jsme u těch hitů, které zvítězily v roce 2026, tak si je také můžeme zrekapitulovat. Jedno vítězství mají na svém kontě Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Když léta běží, Josef Wolter, Příběh, Premiér a Bigo. Tři vítězství v letošním roce má písnička Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Čtyři vítězství mají loďky, skupina Venuše, a zatím nejvíc vítězství má hit Jetplane, který natočil Ruda Sakala, a ten je dnes ještě ve hře. Na pátém místě je písnička Dolomity a skupina My tři a vy.

Minulý týden devítka, dnes páté místo pro hit, který napsal Jan Špalek a jmenuje se Dolomity, to byla skupina My tři a vy. Připomínám, že hlasy se v této hitparádě posílají na číslo 900 1103, že můžete hlasovat klidně pro všechny, ale pro každý ten hit můžete hlasovat jen jednou. Hlasy, které dojdou do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které potom přijdou do středeční půlnoci. A právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě Česká 12 končí. Jsme u čtvrtého místa a sem se vrátila písnička Maják. Zpívá Jana Vaculíková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička, která se vrátila na čtvrté místo, minulý týden byla na místě pátém a jmenuje se Maják. Napsala si ji sama pro sebe Jana Vaculíková a v hitparádě je 5 týdnů. Mimochodem premiérově ta písnička šla z nuly až na druhé místo. A možná jste si všimli, že tenhle nový singl naznačuje i mírný posun v hudebním stylu Jany Vaculíkové. Oproti té dřívější tvorbě se přiklání k modernějšímu, popovějšímu zvuku. Pojďme se podívat, kdo už byl v tom letošním roce mezi hosty hitparády Česká 12. Takže byli tady Petr Kolář, Bohuš Matuš, zpěvačka Bigo, Jakub Kohák tady byl, Rozálie, Jiří Lang ze skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Josef Melen, Luděk Minka a také Igor Tymko ze skupiny No Name. Kdo bude hostem příští týden, už vám teď mohu prozradit. No vlastně neprozradím, protože co kdyby se něco stalo, co kdyby třeba onemocnila, tímto vám trošku prozrazuji, že to bude žena, ale víc už neprozradím. Prostě poslouchejte i za týden hitparádu Česká 12. Teď jsme u zpěváka, který zatím v hitparádě Česká 12 jako host nikdy nebyl, ale jako interpret je dnes na 3. místě. A nejen dnes, protože na 3. místě už je 3 týdny za sebou. Jmenuje se Josef Wolter a zpívá písničku, kterou pro něj speciálně napsal a otextoval také producent Roman Šándor. Jmenuje se Když léta běží.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

Třetí místo po třetí za sebou, Když léta běží a Josef Wolter. Druhé místo po druhé za sebou, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103 a posíláme je formou SMS zprávy. Takže pošlete SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písně, která se vám líbí. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika. Tady je SMS zpráva hit mezera 12. Druhá novinka Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit mezera 11. A třetí novinka Into Deep, Charlotte Gott, hit mezera 10. Aktuální žebříček hit parády Česká dvanáctka. Deváté místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit mezera 9. Osmé místo, Přání v kapse, Luděk Malár, hit mezera 8. Sedmička, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 7. Šestka, Loďky, Venuše, hit mezera 6. Páté místo, Dolomity, My tři a vy, hit mezera 5. Čtyřka, Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 4. Třetí místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit mezera 3. Dvojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit mezera 2. A vítězný hit má rekord, zvítězil v tomto roce už po 7. a to se ještě nikomu nepovedlo. Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 1. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Šéfem české delegace na summitu NATO v Turecku má být podle ministra zahraničí český premiér. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. A počasí zítra čekáme velkou oblačnost postupně od západu přeháňky. Maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes v České televizi. Červencového summitu v turecké Ankaře se chce zúčastnit také prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na českou politiku.
2: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice. Takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat. Takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se na pověry, co má říkat.
0: Prezident republiky Petr Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení české delegace jednat na konci června. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. Pod výpadovkou na obec Slunečná budou stavbaři měnit veškeré sítě a také zavádět splaškovou kanalizaci. Projekt zastřešuje Severočeská vodárenská společnost a část ze 70 milionových nákladů zaplatí Liberecký kraj a město. Práce začnou na konci května.
3: Pracovat se bude přibližně na půl kilometru dlouhém úseku a v přilehlých ulicích. Kromě podzemních sítí je v plánu také výměna veřejného osvětlení. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Bartl, na části ulice zůstane podle podmínek stanovených památkáři žulová dlažba. Zbytek bude pokrytý asfaltem. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Lidé z Přerova mohou posílat úředníkům magistrátu návrhy na rozdělení financí z takzvaného participativního rozpočtu. Vedení radnice na něj letos vyčlenilo 1,5 milionu korun, říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
4: Návrh může podat každá fyzická osoba starší 15 let, která v Přerově bydlí, pracuje nebo studuje, přičemž každý předkladatel může přihlásit pouze jeden návrh. Zájemci je můžou podávat buď elektronicky, a to prostřednictvím stránek participativmobilnirozhlas.cz, nebo písemně na podatelně magistrátu města Přerova na adrese Bratrská 34, a to až do 30. června. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce remizovali ve druhém kole prvoligové skupiny o titul s Hradcem Králové 1-1 a v tabulce si udrželi čtvrté místo. Olomouc postoupila do finále play-off o umístění po prohře s Bohemians 1-2 po prodloužení. Hanáci ale dvojzápas ovládli 4-3. Dále jde také Karviná, která zvítězila v Pardubicích 3-1 po prodloužení a v dvojutkání vyhrála také 4-3.
1: Počasí.
0: V noci čekáme výrazné přibývání oblačnosti od západu, na západě Čech už s deštěm, zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území republiky a hlavně odpoledne a večer místy bouřky, později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále nesouvislá kolona, hustý provoz je od sjezdu na Divišov, k omezení u Šmejkalky na 25. kilometru je zdržení zhruba na 15 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok, přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž, tak hezký poslech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělala a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný, takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co nám z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlahačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: Pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: To jsou několikrát... To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v Jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odspěl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělala, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenín v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém, 250 gramů smetany.

0: Máme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš najemno.
0: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
0: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
0: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naliju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
0: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukru je kolik tady v tom poměru?
0: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyšiš mout?
0: Připravíme si krém šantily, což zní strašně vznosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel. Máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
0: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
0: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřutím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
0: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
0: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém šantily s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě

0: vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku, tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř, a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
0: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
0: Co tomu říkáš ty?
1: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
0: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo, ale tady je tak akorát ještě hodně namíchaná právě s tím gelem. On je jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
1: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
0: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
1: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
0: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhráli. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Výhradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Buka School Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, že ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: A úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přikláněl tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace, plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami, tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém, jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu, oni vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám bivtek, tak mi 10x vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno. No,
0: takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože dennodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. No. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jako zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky, do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtěška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtěška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtěška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Tresty za chování fanoušků při pražském derby chce disciplinární komise fotbalové ligy vynést v úterý. Most Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti bude zítra přes den částečně uzavřen. A počasí v Česku zítra velká oblačnost, od západu postupně časté přeháňky, maxima ještě kolem 20 stupňů. A v úterý čekáme citelné ochlazení. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slávie se Spartou rozhodnout v úterý. Dnes s oběma kluby zahájila řízení po předčasně ukončeném zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít výrazný dopad na dění na českých stadionech.
2: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy, takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
1: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta až 10 milionů korun a také odebrání až 20 bodů. Provoz mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem zítra omezí opravy mostu Jana Antonína Bati. Na jediné silniční spojnici mezi oběma městy musí motoristé počítat s částečnými uzavírkami. Upřesní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: V pondělí 11. května budeme v rámci dokončovacích prací brousit vozovku v oblasti mostních závěrů. Provoz ale zůstane zachován, a to v obou směrech. Vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Dokončení prací předpokládáme v pondělí v odpoledních hodinách.
1: Pracovníci specializované firmy podle Rýdla zároveň udělají nástřik dopravního značení. Téměř 25 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň, a to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatelé města mohou pečovat například o předzahrádky, květinové záhony, keře nebo louky. Adopce míst je pro zájemce zdarma. V prvním roce tohoto projektu se lidé začali starat o 30 nových ploch.
4: Podle magistrátu lidé v Jablonci nad Nisou pečovali o předzahrádky nebo záhony hlavně na sídlištích. Aktivita byla ale dlouho bez oficiálního souhlasu města. Díky Adopci zeleně má město přehled o tom, kdo a kde konkrétně se o zeleň stará. Dohodu o adopci mají lidé s městem uzavřenou na dobu neurčitou. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejista David Pastrňák na letošní mistrovství světa nepojede, chybí totiž v nominaci kouče Radima Rulíka. Útočník Bostonu se omluvil, naopak v národním týmu budou například pardubičtí Roman Červenka nebo Lukáš Sedlák. Světový šampionát začne ve Švýcarsku příští týden v pátek. Počasí. V noci čekáme v České republice postupně zataženo až oblačno, v Čechách od západu déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka, nejnižší teploty mezi 12 a 8 stupni, na jihu Moravy mezi 15 a 12. Zítra přes den zataženo až oblačno, zpočátku na západě, postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky, později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech jen kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici číslo 20 Plzeň Nepomuk havarovala dvě osobní vozidla. Průjezd je omezen za sjezdem na dálnici D5 do Prahy. A v Praze ve Kbelské ulici směrem z města havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je u odbočky na Kbely a Mladoboleslavskou ulici. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat. Dobrý den.
6: Patriku, pusinko, poslouchám.
5: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
6: Proč příště?
5: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
6: Potvora přízemní.
5: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
6: Patrně poslouchá pomluvy. No,
5: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
6: Patriku, plánu.
5: Já taky.
6: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
5: Hele, ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
6: Proč posloucháte?
5: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se prosím Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervozněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: no,
3: tím
4: víc. Že ne,
3: že si nepřibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční. Co máš na sobě?
4: Džínsovej oblek, co má bej? To je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Oženit se s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Larubečka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Dobře. Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
4: No, ty teda navedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Táta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Taky dobrý, vy.
4: No, Jena by. Ale děláš dobře. Našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám být. Já už dávno přesluhuju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech bejt. To je dřív než na nový hadry. Sklapneš parapé, ani nevíš jak. Pes se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergot, už zase lej a bylo po něm. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Poslyš, ty máš jako ještě nějaký další děti.
4: Ale, prosím tě.
6: To snad není.
4: Úředně, rozumíš? No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák, ne?
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. No. Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to.
3: To,
4: no. Ona to měla s matikou.
3: No určitě, jo. To tvrdíš ty.
4: Ale ty parkanci měli dřív počítat, než chodit. Nevíš, co to je za... Co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky kudu, mně se zdá jenom všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No a tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na pouč.
3: No tak Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stováků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, proto ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnu? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. To je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každej jako ty. Fanda ještě nemá ani známost.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?

0: Ale jako Klára. Ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
1: Věpák, tady se to dejchá úplně jinak.
0: A Milenku si zahrála Valerie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
1: Tak, to je naše Klára. A tohle je Květa.
2: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
1: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
3: Těší mě, Lehárová.
2: Zárubecká.
3: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
1: Já jsem tě totiž chválil, víš, Kláro? No a co jinak? Co novýho?
2: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
1: Teda ty umíš člověka přivítat, jen co je pravda.
2: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty si tady...
1: No tak vidíš to?
2: Tady máš rekomando z advokátní poradny a dva dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
3: Ty máš ještě děti?
1: Ale jenom úředně.
2: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
1: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
2: Ale to tvrdíš ty.
1: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
2: 3500.
1: Tak, tady to máš i s úrokama.
2: Žádný úroky nechci, tady je 500.
1: Dej to Fandovi.
2: Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
1: No a Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
2: Fanda o tebe nic nechce.
1: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
2: No prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
1: Jo, on ti to bude vyprávět.
2: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
3: Kvůli mě pospíchat nemusí. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
2: Herdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
0: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Verich jí totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu nemoc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou, no a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já vám mám, kolegyně, takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium. A všem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
2: Jo, jo, jo. A říkáte opium?
3: No opium, kam jdete?
2: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk no, jednou řekněte, cítí, ale pak to musí mít porád, víte?
3: Neleze vám taky na nervy.
2: To je strašně nebezpečný.
3: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak, pojďte, no. Pojďte.
2: Co děláte, co tady vyvádíte,
3: ale
2: prosím vás?
3: Nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně takhle.
2: Vy máte nápady teda.
3: No. Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
4: Myslím, ne.
3: Že ne. No počkejte, určitě.
4: Určitě ne.
3: Ne, no, tak prosím, no. Děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
2: No jo.
3: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
2: Já neznám ani tu paní.
3: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce no parfému.
2: Ano, ano, ano. Jo. A ona ta paní měla milence.
3: No měl, a jsem vám to teď povídala.
2: Tak to vím od vás, no, to vím od vás.
3: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
2: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
3: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
2: Venku teda, že jo?
3: Ne, oni ho měli vevnitř.
2: No ne, když koukla no. Z okna, tak muselo být venku, to je logické.
3: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
2: Jo, jistě. No. Já nemůže se vracet zevnitř.
3: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
2: Parble, patrně, že? Parble, to oni no. Volají francouzsky. Parble, kam teď honem s milencem,
3: no,
2: že?
3: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře, milenec jí zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mondie, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí, pady tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma. Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte? A to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: Já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny? No, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika.
2: No. No ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte, no to je. Ježkovi oči. No jo, no to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Já se stydím.
1: Co byste se stydila? Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší, o vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Pěkně a já jdu ještě na tu šilavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No, to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Helejte, pane Kohout, víte, když už jste vešel, já vám to řeknu, teda já nevím proč, jo, ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama, jak čeká na to vlídné pohlazení, na to vlídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Se mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopům?
2: No jo,
1: jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Pane Kohl. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem mapčukla v bejku. Čem jste vy?
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: prosím, jako libo, snad tuhle toho špígla, slunku, cejna, nebo by se hodila štička.
1: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvysílala tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina Bohdalová, byl také zkázou pro její hlasivky. Doktoři pak hodně často vyčítali, aby už nikdy nepytvořila svůj hlas právě pro večerníčkovské seriály, aby si ho nezničila úplně.
0: Ono bude lepší, když vám ji raději odnesu sám, že? A my si zatím dojdeme na paseku pro kořenku.
1: Jiřina Bohdalová hrála v desítkách televizních pohádek, ale i těch filmových. Nezapomeňme i na oceňovanou Nesmrtelnou tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky a nebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
2: Prosím, panstvo!
3: Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
4: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
2: Viník bude přísně potrestán!
4: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
2: Zelená, zelená.
4: To je nenahraditelná ztráta.
3: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
1: Možná ještě slavnější než Co takhle svatba, princi, je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. Pardon, O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
0: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej lžiček.
5: A nediv se. Když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
0: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
5: Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
0: Vy jste mu dala náramek?
5: Náramek po mamince.
0: Ale co bych se rozčilovala, můj není.
5: No a já to taky říkám. Rozčilování zkracuje život. Podej mi obklad, prosím tě.
0: No, jej, zase hlavička, jo.
5: A tam ne, sem. Začínají mi bercové vředy.
0: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
5: Je nemocná?
0: Ale co by? Co by byla nemocná, zdravá, ale potřebovala by pevnější ruku. A nosánek jí roste moc nahoru.
5: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
0: Ta toho tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát a za pořádnýho chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku. Než bude pozdě.
5: Myslíš?
0: No.
5: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
0: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
5: Dobře.
0: To svolení.
5: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
0: Jo. Jak to zařídím?
5: Už ať si pryč.
0: Sama?
5: Zařídím sama.
1: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí. I když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky o princezně, která ráčkovala.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha. Ano.
3: Že bych...
2: Ano, jistě, to že... prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost jenom. Publikum je, prosím, kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte.
3: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská voda. Všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
2: Slyšno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
3: Stačí. Stačí, jsem celá z toho taková.
2: Ano, ano.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeleny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
4: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
3: Co?
4: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady koukněte. Majetný, inteligentní, abst... Abst?
3: Co abst?
4: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
3: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec, vůbec nezajímá.
4: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
3: Co? No tohle je snad trošku moc.
4: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální, až nám to dělalo starosti, mě a mamince? Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
3: Co?
4: No já dělám...
3: No co?
4: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
3: To sestru. Je.
4: Totiž já jsem mužský.
3: To vidím.
4: No, ale stydím se. No, kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví. No, no bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
3: No, tedy to jednak nebavilo, víte. A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda promiňte, sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
4: A to jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla a neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
3: Komu?
4: No tý, co mi ji dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
3: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil.
4: Jo, takhle, tak vy jste na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent. Já...
3: No dovolte, vypadám snad na to.
4: Ne, to ne, to já jsem jenom rád, co víte. Já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no, takovou, no, takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
3: No, nyní mě doufám, už tedy necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
4: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
3: Co?
4: Já se totiž za nima můžu umlátit,
3: no,
4: víte?
3: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
4: A je, je.
3: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
4: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned předvedu. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. No, já bych jet kořínky a voves a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste třeba vy a já...
3: Co?
4: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta, nedala byste si říct?
3: No, vyloučeno, vyloučeno! To já nemůžu.
4: No, no já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
3: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
4: Chápu, no.
3: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
4: Počkej, s kytkou?
3: No.
4: No, Skytko, ale to já snad, já nevím, já,
3: no.
4: Já,
3: co?
4: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
3: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu kytku, jo?
1: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ně režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
5: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní díl. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
1: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přijměte přání klidného večera v neděli 10. května roku 2026. Z pardubického studia Českého rozhlasu vás všechny moc pěkně zdraví a rád Zdeněk Novák. Když jsem se rozhodoval, jaké téma noční linky zvolit, podíval jsem se do kalendáře a do různých výročí a našel jsem tam, že přesně před 100 lety byl vyroben první automobil s logem Škoda. Luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzal československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Důvod proto pobavit se v noční lince prostě o automobilech. Tak pojďte zavzpomínat na své první auto. Byla to právě Škodovka nebo jiná značka? Záleží vám na barvě? Čím vás automobil na cestách vypekl? Sloužil spolehlivěji než třeba dnešní vozidla plná elektroniky, kde nejdále jste na čtyřech kolech byli? Spousta otázek, možná auto odmítáte, raději jezdíte vlaky i autobusy, i to nám můžete zatelefonovat nebo napsat. Těším se na vaše odpovědi, které budete buď směřovat na telefonní číslo noční linky 731 800 900, nebo napíšete na našem webu, a nebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Do jedné hodiny noční máme spoustu času tohle všechno probrat, jsem na to moc zvědavý. A teď by se hodilo pustit takovéto stěrače stírají, ostřikovače ostřikují, ale dáme si Martu Kubišovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Doufám, že Marta Kubišová na začátku nedělně pondělní noční linky potěšila. Před chvílí jsem zveřejnil dnešní téma, i když kdo už koukal na webu, tak od rána věděl, o čem se budeme bavit. Pan Zdeněk, který je na cestě autem, mi ještě před vstupem říkal, tohle téma mě potěšilo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Proč pak vás potěšilo? Povězte ostatním.
1: No, tak protože teď mě je těch 50 a teď to počítám, před 32 lety jsem si pořídil první auto vysněné a to byla Škodovka 105, s kterou jsem pak v podstatě následovně strávil asi dalších 8 nebo 9 let života.
0: Sloužila věrně?
1: Sloužila právě úplně věrně a jako rád na ní vzpomínám, takže v podstatě jsem v ní zažil úplně takový nejhezčí okamžiky mýho života. A teďka, jak jste pouštěl paní Kubišovou, tak zhodou okolností v té době jsem studoval v Praze a tady s tím autem jsem tam často jezdil od Brna. A našel jsem pronájem, to už bylo s mojí partnerkou, dneska manželkou, u pana Rostislava Černého, který jsme se následovně potom později dozvěděli, že napsal pár textů pro paní Kubišovou i pro pana Karla Gotta. A ten právě tam jako tu moji Škodovku vydal, takže se to tak propojilo.
0: Takže náhody neexistují. No a pane Zdeňku, povězte, teď taková jako parádnická otázka, i když pány to často vůbec nezajímá, víc možná dámy, nechci křivdit, barva té Škodovky.
1: Barva Škodovky byla taková jako sladce žlutá. Nebylo to úplně jako žádný top moderní, co jsem tak jako chtěl, ale
0: nebylo moc na výběr, vidíte, byl jste rád, že ji máte.
1: Ano, asi tak.
0: Kde nejdál jste tehdy s tou Škodovkou byl, tak to bylo něco nádherného, mít svoje auto. Já vím, že moc se cestovat nedalo, i když některými směry docela daleko, tak třeba jste si zajezdil.
1: No, zajezdil jsem si v rámci České republiky a co jako vzpomínám nejradši, tak byly zimní cesty. A protože jsem nějakou dobu žil na Vysočině, tak jsem v podstatě byl král silnic, protože jsem vždycky všude vyjel. A to bylo k nezaplacení jako zimně, protože to měl motor vzadu, že zátěž, takže paráda.
0: Jo, jasně. Vy jste teď na cestě z Prahy do Rychlebských hor přes Náchod a musíme si asi přiznat, že se vám jako jede líp teď v tom novém voze, co? Posilovač řízení a tak?
1: No, tak to ano. To ano a v podstatě já jedu, taky jsem sehnal teďka auto, které se vyrábělo asi pár let potom a to jsem na to zíral, jakože to byly úplně top. Teď mám nějaký Opel Vectra z roku 90 nebo já nevím. Takže v té době jako srovnatelně to bylo tohle jako kosmické auto a teďka je to takový jako standard, ale jako jede se samozřejmě líp, no. Jo. Nedá se to srovnat.
0: Takže tu Škodovku 105 vystřídal Opel, jo, pak?
1: Tu Škodovku 105 pak vystřídal Favorit. Favorit byla další jako pecka.
0: To ten, jsme ten, měli, ten, bílého jako Favorita.
1: Ano, jo. Bílého také, ano, ano, ano. A motor přežil kapotu, takže
0: fakt?
1: Motorově stěhli auto. No,
0: no, z těch Favoritů se tehdy kradla ta loga taková vepředu, pamatujete? Ty odznáčky,
1: no,
0: ty okřídlené šípy.
1: Nestalo.
0: Myslím, že v seriálu Vyprávěj to bylo dobře stvárněno. I když tam, nevím, jestli to byl Favorit, ale prostě stěrače se občas kradly a tak. Tak to teď asi nezažíváme. Teď
1: třeba
0: zažíváme možná dnes celá auta. I když ta doba už je taky možná pryč, protože dneska už jsou tam různé imobilizéry a elektronická zabezpečení.
1: No já jsem zažíval v té 105, jsem zažíval, v té době jsem žil v Brně nějakou dobu a pamatuju si, že jsem si hodně dlouho šel na rádio, tenkrát jako hodně drahý a tak jako takový naivní člověk jsem to nechal v tom autě a ta Škodovka šla lehce jako vybrat, že jo, s nějakým háčkem, takže se mně stalo, že asi dvakrát mě to stalo, že jsem přišel a bylo to pryč a i s reproduktorama a než jsem jako přišel na to, jak to nějak zabezpečit, ale...
0: To je pravda. Pak přišla rádia, která se dala výjmout a nosit sebou domů. Ano, rádio jako kufřík, jo. Dobře, pane Zdeňku, no tak moc pěkně jsme nostalgicky zaspomínali, asi to tady budu nějak psát, asi Škoda 105. Takže první auto v dnešní noční lince. A já vám přeju šťastnou cestu do Jeseníku, je to tak?
1: Ano, děkuju moc.
0: Do Rychlebských hor, prostě dobře dojeďte, jo?
1: Dobře, děkuji moc.
0: Ať se vám daří. Naschledanou.
1: Ať se daří vám. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak uslyšíme, jestli se do dnešní diskuze o našem prvním autě vydá, zúčastní se jí nějaká dáma, aby vystřídala pana Zdeňka, ještě jednou díky. Dáme si Elány a pak budeme samozřejmě v dnešním tématu pokračovat. Ať se vám moc pěkně májově poslouchá.

0: noční lince teď 13 minut po 23. hodině přivítáme paní Helenu z Prahy. Vítejte u nás v éteru. Dobrý večer.
1: Já vítám všechny. Dobrý večer. Vítám všechny. Já jsem noční sůva, takže noční linka je perfektní. A já jsem, bylo mi 1,80, už teda nejezdím, ale 50 let jsem řídila různý auta. Začínala jsem v roce 1971, jsem dělala autoškolu v MBčku.
0: Teď jo, řekněte nám, řekl bych později narozeným, který typ to byl MBčko?
1: Je to já už
0: nevíte, nevím, nevíte, dobře, nechtěl jsem vás přinést do úzký.
1: MBčko v tom rojaký bylo, já nevím, Škoda MB, nevím. No a potom teda jsem, no, vystřídala jsem nejexotičejší cesta byla v roce 74, starým Peugeotem 404 až do Tunisu na Džerbu.
0: Cože?
1: To, ale jinak ke Škodovkám potom, když jsem se vrátila, tak jsme měli to, jo, 120 Škodovku, 120. Perfektní. Manžel měl Ostrava Kratky Zobák, měl, ještě má teda, manžel už nežije, ale ve Vansdorfu měl, jezdili jsme v zimě, to já jsem všechno odjezdila, on si nikdy nechtěl dělat řidiča, ale tam fakt, tam se kopec, tam je šébr, nebo jak tomu říkají, to je i v zimě, já jsem jezdila za každýho počasí a opravdu jsem neměla jedinou ztrátu, tenkrát body nebyly, žádnej malér, ne.
0: Žádná ztráta květinky, já už se tady dívám na ty fotografie, ano, tak MBčko lidově, to se říkalo Škodě 100, to už vím, která to je, a no, pak teda byla ta 105 asi, a to volal pan posluchač, že ji měl, to už bylo takové modernější, řekl bych, modernějšího střihu, dobře, ale
1: my
0: já
1: jsme
0: se...
1: měli pak GLS-ku 200, GLS. GLS, to byla, no to jsme, to mě tady v baráku bydla, bydlí, on ještě žije, ale taxikář, ten byl vyučený nějak, já nevím, takže mě to spravil a to byla perfektní ta Škodovka. Tak, no. A jinak s favoritem jsem tu tady jezdila, já jsem jezdila furt, no.
0: Taky se tady na ní koukám, na to GLS-ko. Poslyšte, paní Helena, já se musím zastavit u toho, co jste říkala na začátku. Nechci vám skákat do řeči, ale to nás všechny zajímá. Teda ta cesta Škodovkou, jestli se nepletu, na tu Džerbu.
1: Ne Škodovkou, ne to už byl Peugeot.
0: Peugeotem už později. No, no popište nám tu trasu, prosím vás.
1: Jako do toho Tunisu?
0: No.
1: Já jsem měla prvního manžela Tunisana, on tady studoval a potom, protože za komoušu, jo, až

0: Česko a v 8 ráno mě odjížděla z Marsy loď, kterou já jsem si platila přes Čerok.
1: Jo,
0: no,
1: takhle.
0: Já jsem až na Džerbu a v té době v roce 74 tam nebyl trajekt, takže Arab mě tam dal lodičku, jako měli rybáři tady v Praze, a dali mě dvě prkínka, ne na dlouho, ale z boku jsem na to musela najet, aby se ty prkínka sklopily, a kdybych přidala plyn, tak jsem byla v moři.
1: No, jste kabrňák teda, paní Heleno, když tady popisujete.
0: Já jsem jezdila strašně ráda. Opravdu, to mě to strašně bavilo.
1: A dnes už vůbec nesednete?
0: Ne, já mám dceru, no.
1: A ta vás vozí.
0: A ta má Peugeota nějakého černého, kolik nevím. Dneska jsme se vraceli z chalupy, já jsem vázaná na ní, protože ona je zdravotní sestra v tom Majerce v Praze. Takže já už ne. Vlakem to je absolutně vyloučený. A to, takže ona naštěstí jezdí perfektně.
1: Výborně. Pozdravujte ji, paní Heleno, děkujeme za váš příběh. Napsala jsem si...
0: Tak, já jsem jezdila do Pardubic i služebně.
1: No, dneska už se sem jezdí líp, že jo, třeba z Prahy po dálnici.
0: Ne, autem, ale já jsem dělala v zahraničním obchodě v Centrotexu za zahraničním paláci, jezdili jsme na kontrolu, já jsem dělala ceny a to jako... Byl tam fajn.
1: Správně podotýkáte Pardubice, protože dnešní noční linka se vysílá z Pardubic a vy jste se do Pardubic dovolala.
0: Já jsem stará baba, ale mám tu sloní paměť. Co někdo udělal dobrýho nebo špatného, tak si to pamatuju.
1: Ať se vám daří. Klidnou noc.
0: Já vás zdravím, taky máte taky sympatický hlas.
1: No to moc děkuju. Ať se daří. Dobrou nashledanou. Mí kolegové samozřejmě nejsou v tomhle určitě pozadu. Dáme si další muziku, kapelu Camelot, a pak se podíváme taky na to, co jste nám napsali, a potom přijdou další telefonáty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: hostitelskou atmosféru na Pálavu, to bych se podíval. Hned třeba nám někdo právě z Pálavska zavolá. 23 hodiny, 22 minuty posloucháte Noční linku. Vyzýval jsem vás a stále vyzývám, ať nám napíšete a zavoláte na téma naše první auto. Když si vzpomenu na sebe, tak co se týká rodičů, tam to byl nějaký červený Žigul, si tak matně pamatuju. Moje první vlastní auto, to byl zelený Seat Ibiza. Tehdy po maturitě jsem se s ním vydal až do Francie, po Francii, do Monaka, na pobřeží, do Paříže. Tam mi ho odtáhli, protože jsem nezaplatil parkovné. Jak ho odtáhli, tak to možná nějak poškodili, protože před německými hranicemi ve Francii cestou zpět se rozsypala ta převodovka. No a musel jsem jako natvrdo nastartovat na trojku a vlastně z Německa nezastavovat skoro jenom na hranicích, abych to ujel. No ale povedlo se naštěstí, pršelo jen celilo. Tak ale abych nezamluvil vaše příspěvky, napsala nám třeba paní Maruška ze severních Čech. Zdravím vás i všechny posluchače i tento skvělý pořad. Děkujeme. První auto jsme si koupili starší v roce 1967 a byla to Škoda 1000. Měli jsme ho 7 let a velmi nás pozlobilo, kromě výfuku a baterky, což je běžné, odešla i spojka a to už byl větší výdaj. Auto jsme prodali a následně jsme kupovali vždy nové auto a vždy Škodovku. Měli jsme 105, 120, to jsme dali synovi a ukradli mu ji před domem, bylo pojištěné. Další byl Favorit, ten nám po 4 letech ukradli z garáže, pojištěné nebylo. Další byla Felicie, výborné auto a teď už je to Fabie, má 16 let a 10 let se o ní už starám sama. Jsem s ní moc spokojená, jsem ročník 40, tak snad ještě potvrzení na další 2 roky dostanu. Všem, kdo jezdí rádi jako já, přeju mnoho kilometrů bez nehody, stálá posluchačka Maruška. A pozor, odpovídá i na moji takovou, řekl bych, možná zbytečnou, ale stejně důležitou otázku. Oblíbená barva, červená. Je dobře vidět, správně. Paní Maruško, děkujeme za příspěvek. Paní Iveta nám napsala, zdravím vás, pane Zdeňku, a všechny nespavce. Četla jsem si dnešní téma a slyšela mě dcera a začala se smát. Mami, moje první vysněné auto byl přece velikánský nákladák. Byly jí 3 roky a její největší přání k Vánocům byl právě ten nákladák. Tenkrát jsem běhala od hračkářství k hračkářství a největší, co jsem sehnala, byla cirka 50 cm liaska. Tehdy ještě nebyly ty krásné velké Tatrovky, jakou jsem později obdarovala jejího syna. Vidíte, ale i tak její to první auto uvízlo v paměti a to už by dneska mohla být sama babička. Jinak pro celou naši rodinu jsou auta velkou láskou, Škodovky, Wartburg, Peugeot, včetně automobilových soutěží, ale to by bylo jiné téma. Dobrou noc, píše paní Iveta. I vám klidnou noc, i když asi ještě nejdete spát a budete dál poslouchat Noční linku, stejně jako pan Bedřich, který nám napsal, dobrý večer, naše první auto byla Lada a byla modrá. Dobře. Další písemné příspěvky určitě ještě přečteme, přicházejí, pište nám na našem webu rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář, anebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz, ale v první řadě volejte, za chvíli se opět spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to tak. A ten čas čekání vyplní, doufám, příjemně Jiří Korn.

0: Ke Krkonoším do Hostinného, zdravím pana Milana, jsme ve spojení, doufám, že to vydrželo. Ano, dobrý jsme. Večer.
1: Dobrý večer, jsme ve spojení, zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: My zdravíme vás do krásného podkrkonošského města, nebo skoro krkonošského samozřejmě. Jste majitelem automobilu?
1: Majitelem automobilu nejsem. Auto jsem dal pryč, protože řídit nemůžu.
0: A byl jste majitelem automobilu?
1: Ano, byl asi 5.
0: A čím to začalo? Tak pojďme na ten začátek, protože naše dnešní téma je naše první auto.
1: Začalo to ještě za svobodná Fiatkem 650, tou beruškou, víte, takový malej.
0: Já si to tady hledám, asi tuším, ale nejsem úplně odborník na auta. Jo, Fiatek, trošku mi to připomíná nějaké autíčko, v kterém jela ta jeptiška v Četnicích z toho kopce, ale nevím, jestli to byl Fiatek.
1: No, je to spíš, jak byly ty o těch doktorech, jak byl...
0: Básníci.
1: Básníci,
0: jo, jo, jo. No a
1: jak
0: sloužil Fiatek tehdy? Byl maličký?
1: Byl maličký, sloužil výborně, jezdil jsem po pacientech, byl výborný. V zimě jezdil, nastartoval všechno, byl na něj spolehnutí.
0: Kde nejdál jste s ním byl?
1: Takový, kde nejdál, Zábřeh na Moravě.
0: Jo, takhle po Česku. A sloužil věrně, anebo někdy jste měl chuť, jak to říct, ho plácnout?
1: No, párkrát jsem mu poplácal, ale sloužil věrně, opravdu.
0: A začal vám být možná těsný, ne?
1: No, ano, dá se říct, že jo. Tak pro jednoho to je úplně ideální autíčko. Jeden na nákup, no.
0: A se kterým dalším jste mu pak byl nevěrný?
1: Pak jsem se oženil a koupil jsem si Škodu 1000. Ještě na to, abych se vyjezdil prostě. Abych se naučil pořádně řídit.
0: Jo, a strach za volantem nebyl?
1: Ne, určitě ne.
0: No povídejte, chtěl jste dopovědět ještě něco k té škodovince?
1: Tam ta zlobila stopením zase, ale jinak jako jezdila perfektně. Měl jsem tam sportovní volant. Oni ty tisícovky se rychle rozjedou, oni proti ostatním autům v ty doby.
0: A pak přišlo co?
1: pak přišla 120, bílá. S tou jsem vyjel v zimě až do Jámských lázní při Vánici, tak já to taky nedám dopustit. A pak Felicie kombi.
0: Jo, jo, jo. Bylo nějaké auto, na které jste fakt třeba čekal, byly pořadníky totiž a nebylo to hned?
1: Ne, to za nás se už nečekalo.
0: Nečekalo.
1: Já jsem vždycky kupoval po prvním majiteli, nebo po majitelech, víte?
0: Jo, jo, že nebylo úplně nejnovější.
1: No, ano.
0: A stejně věrně sloužilo. Jasně. A co garážování? To byl pod střechou a nebo pěkně na ulici?
1: Teď to poslední už bylo v garáži. Bylo pěkně garáž, studená, pěkná.
0: Jo, dobře. No, nejlepší auto do Podkrkonoší v současné době, vy jste říkal, že nejezdíte, že nemůžete, ale určitě vás občas někdo vyveze.
1: Ano, no, jezdím většinou dopravou, dopravou veřejnou, takhle jsem to chtěl říct.
0: Dobře, chtěl jste ještě k dnešnímu tématu něco podotknout, pokud ano, je to vaše?
1: Ne,
0: je to tak všechno. Zavzpomínal jste si prostě nostalgicky na toho Fiatka, my jsme se ho všichni představili. Jakou měl barvu na závěr, pověste?
1: Bílou.
0: Bílý Fiatek, kolik jste říkal ten typ vlastně? 650?
1: Ano.
0: 650, dobře. Ať se vám daří, buďte zdrav v Krkonoších a zase se nikdy ozvěte.
1: Pěkný vysílání.
0: Ať se vám daří, pane Milane. Naslyšenou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Tou cestou.

0: Posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky Pohodu. No, Český rozhlas má síť regionálních stanic i díky vám, hlavně díky vám, jenom díky vám, posluchačům, koncesionářům. No a z pardubického studia dnes vysíláme noční linku z jednoho z těch několika, které tu jsou. A do ní se dovolala paní Jitka, jestli se nepletu. Dobrý večer.
1: Ano, nepletete, dobrý večer.
0: Paní Jitka, odkud?
1: Opavy.
0: Jakže?
1: Z Opavy.
0: Opava, dobře, takže Moravskoslezský kraj. Takže tam asi ladíte Český rozhlas Ostrava, vidíte?
1: Asi, nevím.
0: Určitě, je to tak. Jo. Výborně. Paní Jitko, tak z kterého konce vezmete téma Moje první auto vy? Bude to barva, bude to typ, bude to vzpomínka?
1: Moje první auto byla Škoda 120 LS, bledě modrá. Taková. Já jsem dělala řidičský průkaz až v 35 letech. A protože jsem ho potřebovala v práci a když jsem dodělala řidičský průkaz, tak mi doma řekli, že si musím, že musím začít jezdit v co nejhorším autě, abych potom mohla sednout do čehokoliv a jet.
0: Na tom něco je dělat i autoškolu v horším autě, vidíte?
1: No, tak to asi v autoškole už nebyly žádné takové horší auta, ale potom mi koupili Škodu 120 za 5 000, někdo to dal na protiúčet.
0: Aha.
1: A spravili mi ji, takže když jsem chtěla vjet, musela jsem vždycky otevřít zadní kapotu a napumpovat to, ale potom to jezdilo jako čert a dovezlo mě to kdykoliv, kdekoliv, do kopce, v zimě, skvělé auto.
0: Jak dlouho vám ta 120 LS vydržela?
1: No, než se úplně rozpadla. nevím, to úplně přesně nevím, 3-4 roky asi jsem ji měla. Takže to jsem měla tak. A potom jsem měla taky ještě starší auto a to byl bílý favorit.
0: Mm-hmm. Ano. Zaregistrovala jste nějakou změnu jako v kvalitě toho řízení?
1: No, tam ještě ani v tom favoritu nebyl posilovač řízení,
0: nebyl.
1: To jsem se hodně nadřela. Ale potom už přišly teda nové auta a tam už to bylo v pohodě.
0: To je co? Takhle prstíkem si jenom řídit, utáčet volantem, všechno to zvládá.
1: Ano.
0: Poslyšte, paní Jitko, a když jste tedy získala řidičský průkaz v 35, kdy poprvé a kam jste si troufla vyjet s tím autem daleko? Jako nejenom služebně, ale fakt třeba na dovolenou, do zahraničí, než kvůli.
1: Ne, zahraničí ne, no, tak nepočítám Slovensko, Polsko, takové, ale na dovolenou ne, to já jsem neřídila, nicméně v práci jsem řídila dost a můj první výjezd mojí Škodovkou byl takový, že teda jsem si úplně tak jako netroufla a tak jsem poprosila synovce, který studoval na automechanika a jede se mnou. A teda vyjeli jsme ještě v neděli brzo ráno, když ještě nebyl provoz. A vyjeli jsme s mojí Škodovkou a on mi říká, co to děláš? A já říkám, chci tam dát 5. A on mi říká, to tvoje auto vůbec 5 nemá.
0: Jo, v autoškole mělo 5 a tohle nemělo 5. A vidíte, dneska už má 6. Já teda pořád jako řídím manuál, žádný automat.
1: Ano, užívám já si, mám manuál.
0: Užívám si to řazení, ale pak když jdu třeba do služebního tady v rozhlase, tak to je nějaká Fabie asi, nevím, Fabie to je úplně nejobyčejnější, vozy máme v rozhlase a ta má jenom 5 a to byste koukali, jak tam kolikrát si dá tu 6 a ono nic.
1: Potom nám to kousek dál, nám to vyplo. Přestali fungovat směrovky, takže on byl takový dvoumetrový, sama ruka, sama noha a teď, jak to měl naučené z té školy, tak začal mi strkat ruku z toho okýnka a ukazovat ten směr tou rukou. No to prostě...
0: No jo, to nás...
1: Zažila jsem toho na cestách hodně.
0: Že má takhle člověk vystrčit tu ruku do pravého úhle, že jo?
1: Ano.
0: Teda, tak to se mi nestalo, že by mi nešel blinker, to je pravda, ale o rozsypané převodovce teda na francouzsko-německých hranicích, to bych mohl vyprávět v tom slejváku, to byla noční můra, ale říkám, nedám dopustit na to ruční řazení,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: I když dneska už jsou takové vychytávky, jako že člověk si tam nastaví, ať to jede 60, ono to jede 60, tak když před vámi to auto prostě ho doženete, tak ono to podle něj zpomalí, to je fajn, jo? Že už
1: no,
0: člověk se člověk nemusí starat.
1: To jsem si nikdy nedovolila tento tempomat zapnout.
0: Ne, protože, vážně.
1: Ne, člověk by potom asi, já nevím.
0: Jako zlenivěl, myslíte, zapomněl?
1: Ano,
0: nebyl tak pozorný? Možné, je to možné. No. Dobře, Vanítko, díky moc za pěkný předpůlnoční rozhovor na téma Škodovinka 120 LS bledě modrá. Vidíte, jak jsem si to zapamatoval pěkně.
1: Ano, perfektní.
0: Ať se vám daří a zdravíme Moravskoslezský kraj. Ať se daří.
1: Taky krásný večer.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak, do půlnoci minimálně ještě jeden telefonát s vámi, posluchači Noční linky, stihneme. Teď Michal Tučný.

0: Doufám, že Michal Tučný v noční lince potěšil, stejně tak, jako nás teď potěší svým telefonátem a příspěvkem na téma naše první auto, pan Jarda Odíčína. Zdravíme k Řáholci, pane Jardo, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak já jsem měl svoje první auto po vojně v roce 80, když jsem přišel, jak jsem dělal řidičák, a to trvalo dlouho, asi nevím, 3 měsíce, nebo jak dlouho. A v roce 81 jsem si koupil 120 GLS. No a jak povídali ty lidi, to do kopce to vyjelo všechno, ty motory, ty nový, co jezdili už s předkem motorem vepředu, tak ty stály a do kopce jsem jel jak baron.
0: Jo, dobře, takže to byla, já ani nevím, jestli dneska ta novější auta některá mají takhle motor vzadu, to asi ne, už moc co?
1: No, to taky teda nevím.
0: Taky nevím, já jsem takový analfabet trošku, já vždycky hlavně, že to jezdí, že to je čisté a že to je spolehlivé a že to má hezkou barvu, jo, a že to třeba umí ten tempomat, jo, to jsem spokojený. Ale pak jsou kolegyně třeba tady v rozhlase, když jedou něčím modernějším a pípá to na ně, tak jsou z toho celé nešťastné. Tak vy jste pro tu klasiku nebo pro nejmodernější výkřiky teď?
1: Ne, to s tou jsem měl asi do roku 96, no 7-8 a v roce 98 jsem si koupil Felici GLX a tu mám do dneška, to je 28 let, i bude 1. září. No a je schnilá teda už na padrť, ta bude asi...
0: Neprojde technickou, myslíte, jo, příště už?
1: No, to už asi ne, ono to je rezavý, ale motor ten je dobrý, jako.
0: A co budete dělat? Auto není levná záležitost.
1: Pak mám ještě moje poslední auto, mě je 68, no a 12. dubna, co vyletěl Gagarin, 12. dubna 2012 jsme koupili Volkswagen Golfa. Takže mu je 14 let, no a 60, tak jak tady budu dlouho, tak 10 let ještě snad vydrží a pak se uvidí.
0: Taky jsem golfovej. ale teď teda v posledních letech jako už na operák, už to nechci vlastnit, vždycky to odevzdám, nic z toho nemám pak, jo, možná, že se to prodraží, ale prostě vlastně není to moje auto a cokoliv se s ním stane, tak musí oni vyřešit, to je jako fajn, no, ale člověk si poplatí.
1: Tím golfem taky jsem spokojený.
0: Jo, jo.
1: A i byla tam měněna jedna součástka, jenom asi za 6 000. A jinak nic, no.
0: Výborně, dobře.
1: A ta 120 byla oranžová, Felicie modrá metalíza a golf je takový červený, takový.
0: Jo, tak myslíte i na ty barvy, jak jsem se na ně ptal. Kde jste byl nejdál s tím autem, ať už s tím nebo s oním?
1: Ale to s tou 120 jenom po Česku a s Felicií, s rodinou jsme byli v Chorvatsku.
0: Jo, a vařili jste, nebo Felicie už nevařila? Já nevím, já vím, že my jsme s Žigulem vařili vždycky, jo, když se popojíždělo na hranicích.
1: Ne, ale jeli jsme na nejvyšší horu v Chorvatsku, teď nevím, jak se jmenovala, a měl jsem ho jednoho kluka a jedeme na tu nejvyšší horu, já nevím, asi kilometr předtím, mě 4 lidi, že je 2 synové a manželka a taková, no díra tam nebyla, hub tam byl. A ono to skočilo a byli jsme tlumič. A teďka nevím, myslím, že přední, kdyby se to stalo vzadu, tak se nedá jet, nebo co.
0: A vepředu se dalo, nějak jste to zvládli?
1: No, vepředu dojeli jsme nahoru, volal jsem tomu, jo, může s tím jet, no, tak mě to tam pak opravili.
0: Přítel na telefonu. Dobře, pane Jardo, zdravím Kýčínu do Královéhradeckého kraje, jo, sousedního, ať se vám daří.
1: Taky, jste sympatický, jo.
0: Mějte se fajn, nashledanou.
1: Taky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte rádi Marii Rotrovou? Jestli říkáte ano, tak právě vám teď uděláme radost.

česká Lady Soul, jak se jí přezdívá, Marie Rotrová. Za chvíli bude půlnoc, začínáte psát další příspěvky a chodí k nám, tak některé si necháme na dobu po půlnoci, ale jeden přeci jenom od pana Františka přečteme už teď. Dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. První auto jsem si pořídil ve svých 26 letech a to bylo v roce 68. V té době to bylo tak, muselo se položit 20 000 korun jako vklad. Potom se čekalo 3 roky, než na vás přišla řada. První moje auto byla Škoda 1000 MB, stála 45 000 korun. Měl jsem ji 1 rok, prodal jsem ji za 60 000. Potom následovali Fabie, Felicie, Favorit, 2 Renaulty, 2 Fiaty, některá auta byla už jetá. Taky jsem si koupil elektrická vozítka, to hlavně kvůli úspoře benzínu. Jako zedník jsem si k novému autu koupil auto starší, abych mohl jezdit po stavbách, vozit i spolupracovníky, to se vyplatilo. Dneska mám Scénika už 25 roků, je jako nový, mám 2 auta na prodej, Fiata, Scénika, dneska, kdy mě bude 84 roku, tak musím počítat s tím, abych prošel zdravotní prohlídkou, jinak budu muset prodat všechna auta, píše pan František. Pak tu máme nějaké příběhy o Moskvičích, myslím, že jsem tady zahlédl, všechno si přečteme a přivítáme samozřejmě po půlnoci další telefonáty.

0: Právě byla půlnoc, trochu jsme přitvrdili hudebně, to abychom se trochu vyšponovali řidičsky, udrželi pozornost a vstoupili do nového dne, do pondělí 11. května.
1: Noční linka.
0: 131. den roku 2026, svátek má Svatava, všechno dobré, narozeniny třeba spisovatelka Eva Kantůrková, 96. je geolog a spisovatel Václav Cílek, tomu je 71. Zdravíme i narozeninového oslavence 10. bojaře Tomáše Dvořáka, nebo modelku a zpěvačku Ivu Frilingovou. A před 80 lety, představte si, to se konal zahajovací koncert prvního ročníku festivalu Pražské jaro a 60. slaví stadion, fotbalový stadion v Hradci Králové, později nazýván Podlízátky. Tak to jen, abychom si spojili určité události s 11. květnem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No před 100 lety vyrobili první automobil s logem Škoda, luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza, převzali československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a proto jsme zvolili pro téma nedělně pondělní noční linky můj první automobil, naše první auto. Vy jste se bezvadně už po 11. zapojili do dnešního tématu svými telefonáty i písemnými příspěvky. Další dopisy přišly přes naši schránku na webu rozhlas.cz/linka, ale za okamžik dáme přednost někomu z vás, který telefonuje a že vás teď volá docela hodně. Říkal jsem si, že to nějak hudebně podtrhneme, naladíme, tak co byste řekli, vy to poznáváte? Vaši příznivci, hudební příznivci poznávají, která písnička už hraje, tak se nechme řidičsky právě teď naladit, co říkáte. Milan Chladil je tady.
2: 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoly. Řídím se jako drak, však

0: Tak to bylo o mopedu samozřejmě, že i to se vlastně počítá. Můžete odpovědět na otázku naše první auto, že to byl moped a až pak přišlo tedy vícestopé vozidlo. Jestli se nepletu, tak teď si popovídáme s paní Věrou z Přerova. Ano. Dobrou noc, ano. Tak to zní jako, když se loučíme, ale my se vítáme.
1: Jo, já bych vám chtěla popovídat svůj případ. Mhm. Já jsem dostala od rodičů peníze, kteří se rozvedli a dali mě peníze. Bylo mě 27 let, tak jsme si koupili auto s manželem. Jo. Bílou Škodovku 105.
0: To byla láska, no, co?
1: To byla láska a měli jsme jedno dítě, no a bývali jsme na venkově a garáž jsme měli svoju, takže já jsem měla auto zagarázovaný. No a jedenkrát na jezdění jsem měla minimum, opravdu snad druhý výlet tím autem. Mm-hmm. A víla jsem teda, že pojedeme s dětma do Přerova k holiči. A na náměstí, že přijde manžel, auto si převezneš. No a tak jsem, otevřeli jsme všechny brány a já jsem sedla, velkoryse jsem začala vyjíždět z toho auta a ten sloupek té garáže jsem celý přední blatník odřela úplně strašně. No tak děcka brečeli na dvoře, že co se stalo, já jsem brečela, už jsme nejeli nikde a čekali jsme ve 3 hodiny odpoledne, jak přijede manžel z Přerova do domu z práce a když to uviděl, boží dopuštění, zabije mě, řval. Já jsem se třepala hrůzou a utíkala jsem k sousedovi, který zrovna byl policajt na dopravním inspektorátu. Horou náhodou soused přišel a říkal, no tak neblázni, to se dá spravit, nedělej tady toto. No. No tak potom se to spravilo, protože jsme měli ještě originál barvu, v takovým rozprašovaču jsme k tomu dostali, byla to sloní kost.
0: Aha.
1: Takže se to spravilo. No ale protože jsme měli v garáži, já nevím, jak se tomu odborně řekne, takovou vyhloubenou tu jámu, aby se dalo tam po schodkách líst a to auto opravovat.
0: Jo, rozumím,
1: bylo tam dost vlhko, tak se nám zatím na tým blatníku začali dělat puchýře. My jsme to auto do roka prodali. Stálo tehdy 54 tisíc a celých 54 tisíc jsme dostali zpátky.
0: Ano.
1: No a bylo další pořadí, který jsme získali a koupili jsme si Moskviča.
0: Jo, a bylo to hned jako, že jste prodali a chvíli jste čekali na toho Moskviče, že jste byli bez auta chvíli.
1: No, bylo na pořadí, ale chvílenku jsme jenom čekali, protože ten, co nám ho prodal, už ho měl to pořadí delší dobu.
0: A manžel prostě nechtěl mít to auto z puchýři.
1: Ne, to už to muselo jít pryč, to auto.
0: My chlapi jsme takový malicherní někdy, no, to je pravda, jakmile to není tip-top, co hlavně ta auta, tak raději vyměnit.
1: Tak ještě vám řeknu ty Moskvičovi, tak to bylo auto výborný, to byl tank, ten projel po poli, ten projel všady, užili jsme si s ním, ten už ale nestal 54, ale ne, 45 stálo MBčko a 54 tisíce stál Moskvič.
0: Takže jste dopláceli.
1: No dopláceli jsme, jezdili jsme, no a všechny přehrady, koupili jsme stan, měli jsme na vrchu na střeše ohrádku a pojezdili jsme Lipno, Slovensko, ale do ciny ne, jenom tady u nás, tak že nám sloužilo velice. Ale taky po mně chtěli, když už mi bylo o rok víc 28, aby na 1. května jela v průvodu s tím Moskvičem, jako mladá žena a s Moskvičem do průvodu dostal. A chtěl to svazarm po mně, praporky, že mě dají a že pojedem 2 řady vedle sebe a prostě s Moskvičem. No, ale
0: to jste se mohla krásně vymluvit, že to nezvládnete, že to ne.
1: No já jsem se vymluvila, ale opravdu jsem bych to, říká, já najedu do těch lidí na chodníku, když ty nejsou široký, to já si nezvládnu, já teda nepojedu, tak jsem měla kvůli tomu aj takový jakýsi nepříjemnosti, že jsem to odmítla. Já už tehdy na vesnici, když bylo 10, to bylo hodně v roku 57, to neměl kde kdo. Já to získala jedině těma penězama od těch rodičů, kteří mě je darovali, když se rozvedli. No tak takový mám vzpomínky. A pak jsme se nastěhovali z té vesnice do Přerova a tady jsme neměli garáž, tak auto stálo venku a tak jedenkrát mě ukradli zrcátka, po druhý mě ukradli takový zástěrky, za těma zadníma kolama byly takový gumový zástěrky a pořádně to tak jsme se rozhodli teda. A už jsme se s ním ale najezdili, takže jsme ho prodali za 10 000.
0: No,
1: hodnota.
0: Tak to byly autoperipetie paní Věry z Přerova, které moc děkuju. Poslouchal jsem vás se zatajeným dechem, jo?
1: Mám na to vzpomínky. Dneska vzpomínám a je mě 86 let.
0: Tak ať zdraví slouží, jo?
1: No, děkuji vám moc, ale ráda na to vzpomínám. A potom, když jsme ho prodali, ještě tak vám řeknu, že ten, co si ho koupil, s ním vozil trávu nasečenou pro králíky a pro kozy. Jako v kufru mu trčela tráva, když jel.
0: Takže i když to nebylo vaše, tak vám srdce krvácelo, že jo?
1: Hrozně mě to bylo líto. A když jsem mohla, tak jsem rukou aspoň poklepala po blatníku, protože to bylo prostě pro mě moje auto dlouho jsem se toho nemohla zbavit.
0: Paní Věro, přeju vám klidnou noc a díky za vaše vzpomínání.
1: No, vzpomínám ráda velice. Mějte se krásně. Dobrou
0: noc. Nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jako první do dnešní noční linky volal pan Zdeněk po 23. Mluvil o svém prvním autě. Ještě teď mi volal při písnici a říkal, pak jsme taky měli Škodu 1203, tatínek ji měl, zvedací střecha, stan, pak ji zdědil, tak jen to chtěl tak poznamenat. Vyřídil jsem vám.

0: vánoční lince, teď už s datem 11. května. Přivítejme paní Magdalénu z Hradce Králové. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, přeju všem posluchačům. Tak a já jsem chtěla říct naším prvním autem. Mm-hmm. Byla Simka, 1300. Tehdy byli v Hradci, myslím, jenom tři. Mm-hmm. A bylo to auto k nezaplacení. Ani přesně teď nevím, jak dlouho jsme si ho užívali, ale hrozných let.
0: Mm-hmm. Jakože spolehlivé bylo prostě.
1: Ano, spolehlivé. Tehdy, myslím, v 78. roce byla kalamita, myslím, že na Silvestra byla taková hrozná změna počasí.
0: Rozum, ano, ze Silvestra na Nový rok, vidíte.
1: Ano. A my jsme šli z návštěvy, v ulici se startovali auta, nemohli to nastartovat. My jsme sedli a auto jelo. Mm-hmm. Nastartovat auto jelo. Pak jsme měli MBčko, nový. Pracovní jsme měli potom Žigula. Paní dobře řekla, že to je tank, ten teda vyjel kde co. Mm-hmm. A nakonec to už jsem byla sama, Fabi, která mě slouží už ne na výlety, ale
0: na nákup.
1: A takový ty pochůzky, popřípadně, když potřebují přítelky, některý nemají auto nebo nemají řidiča, potřebují odvízt někam, buď na nákup, nebo k lékaři a tak.
0: Takže sama řídíte.
1: Sama řídím a je to můj koníček velký. A když ještě řeknu případ s Cesimkou, když jsme jeli na dovolenou na Slovensko, tak já jsem ještě neměla řidičák. To bylo krátce, jsme ho koupili, myslím, že jeden den, že jsme auto koupili a druhý den, že jsme odjížděli na dovolenou. A traduje se v naší rodině historka, kde děti se radosti vykládají, jak se mamka vyhnula na místním hřišti dvěma kravám a auto nenabourala.
0: Vy jste si to zkoušela, jo, na tom hřišti.
1: Ano, ano.
0: A poslyšte, kdybyste měla dneska sednout do té Simky ve srovnání s tím vozem, který máte, uřídila byste to?
1: Já si myslím, že jo, protože já jsem takový typ, že kdo z příbuzných má nějaký auto, tak když kemrám, ať mě nechají svíst jako řidiče, aby si to vyzkoušela.
0: Jak prostě to jede?
1: Prostě pro mě autem je
0: požitek.
1: Požitek, ano, přesně tak. Mm-hmm. Když teď jako na dlouhé cesty už nejezdím, ale jakmile můžu sednout za volant, je to požitek. A když jsem byla po operaci se srdcem, já jsem měla, myslím, aspoň měsíc zakázáno jezdit, ale nedalo mi to. Přišla jsem z nemocnice, pod oknem mi stálo auto a říkala jsem tak, já jdu se hned projet. A myslím si, že to byla taková uzdravující jízda, že prostě i

0: kilometry.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za chvíli nahlédneme na to, co jste nám napsali, a teď si dopřejeme nezmary.

Tak jsme si užili Nezmary, doufám, že i vy, jako já, tady ve studiu Českého rozhlasu vysíláme noční linku dnes Pardubic na téma naše první auto. Slíbil jsem, že nezapomenu na to, co jste nám taky napsali na našem webu rozhlas.cz/linka. To nesmíme zanedbat a pak samozřejmě přijmeme opět další telefonáty do vysílání. Takže pan Láďa z Litoměřic napsal: zdravím vás, moje první auto byla Škoda 105 červené barvy. Dál jsem měl Škodu 120, potom Forda a vrátil jsem se ke Škodovkám. Škoda Felicie, kombi šedá metalíza. Teď jezdím Škodou Fabii, kombi šedá barva. Jako náhradní mám Peugeota 307 kombi. To se pozná chlapno, že to tak jako ty typy tady nám napíše, výjmenuje a zároveň ho to těší, že to může takhle napsat. Nejdál jsem byl autem na Slovensku a v Polsku. Jezdím rád, ale kratší vzdálenosti. Láďa zdraví všechny posluchače noční linky z Litoměřic a my mu za příspěvek děkujeme. Stejně i paní Vlastě, která píše: dobrý večer, vzpomínám na naše první auto Moskvič 407 béžové barvy. Nebylo nové, ale první majitel byl lékař a bylo asi 5 let staré, ale udržované. Udělalo nám velkou službu, zvlášť při odvozu ráno dětí do školky. Pak manžel rozhodl koupit Moskviče 412 modré barvy. Taky jsme byli velice spokojeni, jelikož jsme koupili dům, který potřeboval rekonstrukci, museli jsme ho prodat a těžko jsme se s ním loučili. A stejně jsme po 2 letech od příbuzného koupili opět Moskviče 408. Po 90. roce manžel začal podnikat a sehnal ojetého Passata, se kterým měl nehodu při mikrospánku. Poslední jsme měli Nubiru a poslední spolehlivé auto Hyundai 120, které jsme darovali vnučce, protože manžel po těžkém covidu nemohl řídit. Dnes mě již vozí dcery nebo vnoučata. Přeji vám i posluchačům pěkný vstup do dalšího dne a týdne, paní Vlasta. Díky, že jste to tak shrnula, paní Vlasto. A ještě tu máme příspěvek od paní Marty z Prahy 6. Tak co nám napadá?

0: psala. Nečetl jsem to, teď budu číst přímo do vysílání a vypadá to hodně zajímavě. Dobrý večer, pane Zdaňku, a všichni posluchači. Je nám s manželem 84 a 85 let. Nikdy jsme neměli nové auto, jen ojeté. První byla po tatínkovi zděděná Škoda Baby, takzvaná Babinka. Měli jsme ji pár let. Druhé auto jsme měli Škodu Octavii kombi zvanou Bárušku. A to jsou ty jména daná autům. Někde se to takhle pěstuje v některých rodinách. S tou jsme najezdili nejvíce. Byli jsme mladí a manžel měl jako koníčka železniční modely a také miloval úzkokolejky, tak jsme dovolenou s dětmi trávili ježděním tehdy po Československu, všude možně po úzkokolejkách. Také jsme čekali 3 dny v Mladějově, než roztopili a vyjeli s průmyslovou parní mašinkou. No a tam to znám, to je tady u nás v Pardubickém kraji. Nejdále jsme byli na černým Balogu, další auto bylo Žiguli kombi, to byl tank, a teď poslední máme Škoda Favorit Formant z roku 93. Vždycky jsme měli kombíky, protože sloužili jako malý nákladák, protože na chatu se stále něco vozí. Favorit Forman bude za chvíli veterán, my jsme na něj pyšní a nové auto bychom nechtěli. Už to s ním doklepeme. Noční linku poslouchám snad 20 let, všichni moderátoři jsou a byli úžasní, moc vám děkuji. Paní Marto, vy jste to tak krásně napsala a musím říct jako naprosto bez chyby, bez jakékoliv gramatické chybičky, moc pěkně napsaný, ne e-mail, ale příspěvek na našem webu na formuláři rozhlas.cz/linka. Tak vám za ty písemné příspěvky do nedělně pondělní noční linky moc děkuju. Třeba ještě něco připíšete, ještě je tu možnost, ale za chvíli opět někoho přivítáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: do svítání je ještě daleko, za chvíli bude 12:30, v plném proudu je noční linka na téma naše první auto a jsem moc rád, že můžu z Pardubic pozdravit do nedalekého Rychnova nad Knižnou pana Oldřicha. Zdravíme.
1: Dobrý den, nebo spíš dobrý večer, já nevím, to nazvat teď.
0: Ano, ano, ono je takové nešikovné říkat dobrou noc, to většinou se říká před spaním, i když za chvíli si to popřejeme, ale pane Oldřichu, zdravení není důležité, důležité je vaše první vozidlo, zavzpomínejte.
1: No, moje první vozidlo v podstatě, no, s kterým jsem jezdil, to bylo první, ta otcovo vozidlo, to byl Trabantík. A pak jsem si říkal, no, že bych chtěl mít vlastní a to první moje červená stovka, 100L, škodovka.
0: Zamačkáváte slzu, když na ní vzpomínáte, já to cítím.
1: No jo, tak s tou jsem si taky užil teda.
0: Jak to myslíte?
1: Jo, tak jako, co jsem koupil, tak to jsem byl asi 15. majitel, tak jsem koukal do techničáků. To bylo ze 69. všichni kliky ven to mělo, to někde z Ostravy, až se to dostalo sem do Rychnova, no.
0: A jako sloužila, jo, v pohodě, nebo jak jste myslel, že jste si s ní užil?
1: Akorát blatníky, ale co se do toho tak každý udržel, jak to bylo vystříkané rezistinem, tak auto jako podvozkově vydrželo dost dobře, no.
0: A nikdy vás nezradilo na cestách, že byste někde zůstal viset?
1: Jo, jednou mě opadlo kolo.
0: Fakt jo?
1: Jo.
0: To si člověk dneska ani nedovede představit, co, když nemá nehodu, že by se tohle stalo.
1: No, jo, to byla uhnělá nápravnice za předkolo, a to bylo u baráku, tak se to dalo.
0: Šel jste někdy do nového auta úplně, z brusu nového, z autoservisu?
1: Jo, tak to, no, tak jako už jsem pak, jsem vystřídal další auta, jedno bylo auto nový, no. To byl Peugeot Expert, no. Taková dodávka už, no. No, tak mezi tím jsem vystřídal škodovku, pak přijatel, a ještě další škodovku, pak Opla.
0: Máte to pestré.
1: No, teď zas malinkýho Fiata Stereo, 20-letýho Punta, takže furt to nějak střídám.
0: Tak a které to vozidlo se vám jako řídilo nejkomfortněji, nejlíp, že fakt na něj vzpomínáte a říkáte si, sice třeba nebylo první, ale to bylo fajn auto.
1: Jako bylo pohodlné ten Opel Rekord, to bylo vládní vozidlo, jsem tomu říkal, to jako to 2.2 motor, v tom byl stříkačka a to jezdilo jak v reku, no.
0: Kde jste s ním byl nejdál?
1: Maďarsku a na Slovensku. A jako moc do ciziny se jako vždycky bojím jet, že když se něco vyštění v té době, kde pak karty nebyly tenkrát.
0: No, jasně, za prvé peníze a za druhé teda, jako v Maďarsku byste asi se těžko domlouval.
1: No, že to jsem tam poznal, jsem tam byl, nem tudum. Tak to bylo to jen. Ale tak oni někteří měli německy, no, jak to šlo, no, ale... Ale bylo to takový veselý, no.
0: Myslíte si, že záleží na tom, odkud člověk je, že tam buď řídí líp nebo hůř? Myslím, že třeba, já nevím, řidiči z velkých měst dřív, když byly ještě ty SPZky po okresech, tak nadávali na řidiče z menších okresních měst. Pozor, jede Rychnovák, teď se vás nechci dotknout. Hradečáci tohle křičeli a Pardubáci zase křičeli, hele, Oustečák. Nebo Chrudimák.
1: No, tak to přesně bylo. No, tak nelze se divit, jako zase oni neuměli jezdit na povolesnicích, ty měšťáci, no, to byl ten problém, no.
0: Jo, to je pravda.
1: Oni se tak motali divně po těch silnicích a zase my jsme se motali ve městě.
0: Na těch velkých křižovatkách, všechno bylo něco, no. Já jsem nechtěl vyvolat žádný spor, jo, to jenom, že jsem si na to vzpomněl, když jste řekl z Rychnova, tak...
1: No,
0: že
1: to
0: se...
1: tak bylo, no. No, teď už to nepozná, každý má Ačko a tím to končí, no.
0: Teď se to nepozná, protože každý má kraj, že jo, za prvé.
1: No, a když to má lizinkovku,
0: tak je to Praha. No, takže si říkají prokletý Pražák a přitom vůbec nejsme prokletí Pražáci, že jo, často v těch autech.
1: No,
0: se říká drzý Pražák, že jo. Ten je uprsklý jako Pražák, se říká. No, protože tam teda člověk v Praze, to je pravda, tam člověk musí mít nervy a trpělivost. Já když tam jedu do rozhlasu občas, tak to kolikrát radši nechám na Černém mostě a dojedu metrem.
1: No, je to tam strašně, no, když jsem tam tuhle taky jel, tak to bylo jako... A jak to nemáte nějako věty, a tak se koukáte, že se, když tam jedete na navigaci, že ano, nemám, tak vždycky jezdím bez tohohle. A A když vyjedete podle těch někdy to zavádí, že jedete někam jinam.
0: No. Jo, to jste mě teď inspiroval. Já si sem zase někdy sednu za mikrofon, tak to by bylo dobré téma, jako navigace a mapy, protože my jsme tak zlenivěli, a teď neříkám, že to je špatně, ale když si vzpomenu, že jsem právě po té maturitě jel po té Francii s papírovou mapou, a že jsem musel mít navigátorku, to prostě, a dneska tam to člověk naťuká, ona vás ještě pošle jinudy, když tam vidí nehodu někde na dálnici, abyste tam nestál, to je pohodička teda, to je úplně něco jiného. No, a mělo to něco do sebe, co ty mapy?
1: No já podle toho jezdím do teď.
0: Fakt jo?
1: No. Teď jsem byl třeba na dovolení v Jižní Čechách, tak si píšu 35 doprava, tam 20, tam 16. To jedu podle silnice, jedu kam potřebuji.
0: Jo, ale, no, ale najdete si tu mapu na internetu, ne?
1: Ne, na mém mapách. Jo. Na mém mapu, autoatlas mám na autě.
0: To si kupujete tak teda nová to... vydání, jo? Ty silnice totiž přibývají, že jo? Rostou jako houby po dešti.
1: No jo, tak rostou, ale zase to není tak, že se... Pak vás to tam třeba naviguje nějakou jinudy, ale je to v pohodě. Jako, že byste jel někam jinam, když víte, že tam máte, tak je tam zase ten směr, takže
0: jo, dobře,
1: koukáte,
0: dobře.
1: Že tam je nová cesta.
0: Mm-hmm. No, já vám moc děkuju, pane Oldřichu, jak jsme si tak krásně jako východočesky popovídali. Mějte se pěkně.
1: Tak jo,
0: ať se daří, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: Zdravíme samozřejmě do celé republiky všechny posluchače Noční linky a víme, že nás posloucháte i v zahraničí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké pak asi bylo první auto pana Ivana z Hodonína, který k nám volá? Zdravím vás.
1: Dobré ráno už asi.
0: Je to tak?
1: Si pondělí. Moje první auto bylo Škoda Tudor. Spravil jsem si ho, nastříkal jsem si ho a prodal a koupil jsem si Škodovku stovku.
0: Já se koukám, já vás poslouchám, já se koukám tady, jak ten Tudor vypadal, jo, protože už to tady
1: vidíte. Sanitka, to byly kdysi sanitky a to se předělalo, já teda jsem dělal servisu, víte, takže nebyl problém si to předělat. A tak jsem ho pak prodal, no jak říkám, a koupil jsem si škodovskou stovku, nedám na škodovky dopustit. A jezdil jsem každý rok do Bulharska, až do Mičurinu. Dneska se to jmenuje...
0: Jinak.
1: Jinak, už ano, oni to přejmenovali. Takže tyto cesty jsem absolvoval bez problémů se škodovkou, jako, a vždycky rodinka od 73. roku jsem jezdil každý rok do Bulharska. No já jsem na ní přes 200 tisíc, kamarád mě tam dal vždycky akorát rozvodový řetaz, ono to rachotilo, kolečka do toho rozvodového řetězu a prostě žádný problém ze škodovku prostě nikdy nebyl, až jednou jsem mě to zastavilo před Burgasem, před tím kruháčem tam, to tak funguje pořád a tak a cívka, induční cívka, jak je tam prostě, ta jsem jenom přehodil na druhou, tu jsem měl rezervní a jel jsem na tady škodovku. 360 tisíc bez problémů, ano, to se udělá mezi tím generální, jako generálka se udělala, tady si tam ty nové vložky, kroužky, všechno, takže můžu vám říct, to byl super, super auták. Aby se nám do kufru vlezly jako věci různé, ale jídla, tak, protože tenkrát jako bylo draho, poměrně teda, ono je draho pořád, že? Říkám, tak 16krát asi do toho Bulharska.
0: No, já vás obdivuju, jak jste sebou vozil i náhradní díl, o kterém jste si myslel, že by mohl být potřeba, takže indukční cívka říkáte.
1: Indukční cívka, to je taký váleček, ten byl tam přišrubovaný vedle toho motoru nazadu, jo, a ještě jsem to, aby se to nepřehřívalo náhodou, to se nikdy nestalo, tak jsem měl udělan, jako v kapotě, jsem si udělal z Renaulta, osmičky Renaulta, jsem vyřezal ty mřížky, ty jsem dal zase do té zadní kapoty, udělal jsem ji bílou, tu kapotu, protože tak na to nehoří slunko moc, že, pálí. Nahoře jsem měl udělaný taky držák, tam jsem měl rezervní kolo, ano, do toho rezervní kolo se dali ještě nějaké věci, co byly potřeba, z koženky, mě kamarádi ušili takový potah na to, aby nás, no a tak jsem jezdil, takže jsem měl větší kufr vepředu, jo, no a jezdila do Bulharska.
0: No teda, to se tak pěkně poslouchalo, to vaše vyprávění, pane Ivane, já už tady koukám, našel jsem si na internetu tu Škodu Tudor, poválečnou legendu, jak je tady nazvaná.
1: Ano.
0: Dvoudveřová verze modelu tady jede na mě.
1: Ano.
0: A název vznikl z anglického Tudor, jako dvoje dveře. No a to byla krasavice, tahle Škoda.
1: Víte, Škodovky byly...
0: Ty jo, to bylo krásné auto. Tady píšou, že mělo mechanický startér.
1: Ano, ano, to se, ten startér byl nad plynovým pedálem, to jste zmačkl, teda špičkou nohy jste ho zmačkl a zrovna jste přidal plyn a už to fungovalo.
0: Jak vy si to pamatujete? Já vás moc zdravím do Hodonína. Až tam budu zase projíždět do Smrdák na Slovensko, tak si na vás vzpomenu.
1: No, tam já jezdím na kole trénovat.
0: No,
1: já
0: vidíte.
1: Jsem jel Tour de France, taky víte, tím zimovčákem na tom vysokém kole, takže klidně se zastavte v Hodoníně.
0: Ano.
1: Když pojedete na Slovensko, tak na konci Hodonína je po levé straně benzínka.
0: Šelka. Ano, vím, oni tam tankuju, no.
1: No, vidíte. A tam hned za tou šelku zatočíte doleva a prostě máte moje číslo teď, tak není problém, rád vás uvidím.
0: Dobře.
1: Dám kafičko.
0: Pane Ivane, to byl báječný rozhovor. Jakoby nebyla jedna v noci, ale jedna přes den s vámi.
1: Musíte pohnout, protože já už mám taky, já jsem zvláště 10. ročník, víte. Pod dnes den pracuji jako autolakýrník, takže mám to. Klidně se zastavte.
0: Děkuji za pozvání. Nezdržujete.
1: Aby nezdržoval další lidi, jako co budou...
0: Ne, vy jste mluvil tak poutavě, že jsme klidně i trošku přetáhli, v tomhle případě to nevadí.
1: A to cestování, to by vám ještě řekl, ještě do Itálie a tak dále, takže já to mám procestované trošku.
0: Já dám příště zase, až se tady objevím, tak dám zase nějaké takové cestovatelské téma, jo, to je dobrý nápad, nebo ty mapy, navigace, já to nějak vymyslím, mějte se hezky a klidnou noc.
1: Děkuji, taky vám přeju, ať se vám daří.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A teď trocha slovenčiny v písničce. Jaká?

0: Tak nechal jsem doznít tuhle úžasnou baladu polních vtáků na vlnách Českého rozhlasu v noční lince, až mi tady z toho upadla tuška, ale pojďme dát slovo paní Marcele z Polabí, která se dovolala. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím. Já jsem první auto, který jsme si pořídili jako manželé v roce 66, tak to byla Škoda 1200 sedan. A to byly takový ty první ještě autička. A protože nebyly auta, že jo, tak když něco bylo, tak bylo na pořadí a různě. Takže žádný velký výběr, ale manžel sehnal někde, já nevím jakým způsobem, tehdy nebyly nějaký buchví, jaký pino, ale asi na nějaký inzerát, vedle ten auták a byl až z Karlových Varů. No tak jsme se tam vypravili teda.
0: Cesta pro auto vlakem nebo čím?
1: Ne, na motorce. Na motorce jsme jeli. No a to auto jsme tam domluvili, manžel si to prohlídl, automechanik, tak říkal, no dobrý, tak jo, a za celkem přijatelnou cenu, takže si ho vememe. Já povídám, no jo, my jsme tady na motorce. Já jsem teda řidičák měla od roku 64, jo, takže to nebyl problém a na motorce jsem jezdila. A on říká, no tak se nedá nic dělat, já pojedu tím autem a ty pojedeš za mnou teda na motorce.
0: Nechtěl vám ho půjčit hned na první jízdu, jo?
1: Ne, já jsem jela na motorce a on jel tím autem. A teďka ale já říkám, ale prosím tě, pojedeme přes Prahu. Tak jako já teda jako v ty Praze. A on říká, prosím tě, tak pojedu pomalu, tak pojedeš za mnou, ne? No tak jsme jeli, takže jsme přijeli ku Praze, samozřejmě, při prvním nějakým odbočení, nebo já nevím, jak to vzniklo, prostě najednou nebyl a já jsem skončila u Pražského hradu, tam před těma dvouma budkama, jak tam stála.
0: Počkejte, jako na Hradčanském, to ne snad.
1: Jo.
0: Fakt, jo, o arcibiskupství, jo.
1: A teďka já jsem tam s tím motocyklem teda byla a říkám, Ježišmarja, kam já teď lidi koukali, protože tam chodili turisti, že jo.
0: No to,
1: a teď já jsem tam motala.
0: To jste musela na Pohořelci, ne? Tam jako odbočit doprava kolem Lorety.
1: Nevím, už prostě někde jsem, prostě mi ujel a já jela a někde jsem odbočila. A prostě on nebyl. No tak jsem pak zajela někde takhle ke straně, tam jsem zůstala stát a říkám, no Krista pána, kde je? No tak pak teda jsem, pak se vrátil, asi si řekl, že jsem úplně blbá. No,
0: takže počkejte, jak ho napadlo jet k Pražskému hradu, prosím vás, mobily nebyly.
1: No, on nejel k Pražskému hradu, ale já jsem prostě
0: jo, ale jak ho napadlo, pak se tam za vámi vrátit a najít vás?
1: No, nechápu to.
0: Čas vás za sebou neviděl.
1: No, takže prostě nevím. Tak jsme jeli tou Prahou a já vždycky u každý, už jsem teda byla úplně v steky bez sebe, a u každý křižovatky prostě starým městem jsme jeli a to vím, že to bylo šílený. A teď tam ty auta, že jo, najížděli a já vždycky na každýho ještě z ty motorky jako mávala, ať mě pustí za tím autem, to jede přede mnou. No, tak jsme to nějak tak vyklíčkovali.
0: Dobře to dopadlo.
1: Cože?
0: Dobře to dopadlo.
1: Dopadlo to, jo, pak už když jsme byli na kraji Prahy, tak už jsem ho nechala, ať si jede a já už jsem si jela za ním, to už bylo dobrý, ale nejhorší bylo teda vyklíčkovat z ty Prahy. No potom jsme měli pabědu, my jsme měli mnoho aut, protože manžel automechanika, prostě nikdy jsme neměli auto nový. A vždycky prostě nějaký, takže pabědu, pak škodovku, tisícovku, škodu 12, ježišmarja, jak se jmenovala, 120, škoda 120. A protože jsem pracovala v mototechně, tak to nebyl zas takovej problém sehnat auto. a to nám vrátili, nebo vrátili to Angličani, že jim to nějak spláchla vlna v Anglii a prodávali to potom zaměstnancům mototechny a to by bylo všechno dobrý, ale mělo to pravý řízení.
0: Je. Yeah.
1: No a s tím jsme teda najezdili hodně i prostě po cizím.
0: To si nedovedu představit.
1: Německa a tak dále. No ale jezdila jsem s tím i já a hodně. Mm-hmm. A to nebyla legrace, protože to mělo, řízení to mělo pravý, ale řazení to mělo jako, kdyby bylo levý, že jo?
0: No, rozumím.
1: Naučená jednička k sobě, nahoru, dvojka, že jo, odmáčknout, trojka, čtyřka, no a to všechno bylo obráceně.
0: No, tak to jste teda kabrňák, že jste to takhle zvládli. Já se hrozím toho, že bych měl někdy jet do Británie a tam řídit, jo. Člověk si to naučí takhle, no.
1: No, to si taky nevím, jak by to dopadlo, ale na to řízení právě jsem si zvykla. Mm-hmm. Lepší bylo, když jsem jela třeba a zastavili nás policajti, že jo, někde, nějaká ta kontrola, no a šli doleva, že jo.
0: A jo.
1: A říká, ukázal, musíte doprava. Já to koukali jako to. No tak to bylo to. No, měli jsme aut hodně, samý vojetý samozřejmě. A nakonec jsme skončili u Subar, protože jsme se přestěhovali, pak v 86. roce jsme odešli do hor, do Krkonoš. A tam prostě to byly, my jsme snad měli první Subaru v republice, protože můj mužský furt šmejdil po nějakých takovej letě. No a ta byla dobrá. To byly, ty Subaru byly dobrý. No.
0: Já vám moc děkuju, paní Marcelo, že jste se dovolala, krásně vyprávěla. Už hraje písnička, protože my míříme k 1 hodině noční. Ať se hezky vyspíte.
1: Tak jo. Tak bylo to hodně zážitku, ale jo, to nebudu
0: jo. Krásně jsem si to užil, ať se daří, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a klidnou noc a dobrý vstup do celého nového týdne vám přeje Zdeněk Novák, ať se vám daří.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi, jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vydá tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31-letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, láká mne širý svět, láká mne širý svět. Hradec mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli... Víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Bude Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu. Ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu? Mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán? No samozřejmě náš byl. To bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl. Je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko, nebo...
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrum černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Nech toho. No dobrá. Vyčení chariste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete,
7: pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit, rytíře.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když byste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo?
5: Nebo dostaneš černou známku.
6: Ty lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
6: Neleknu se vás.
5: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Jim, kde jsi? Žil.
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
8: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
8: Jen klid, paní Hawkinsová. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
8: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano. Tak.
8: Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve? Ne? Tak drž to umyvadlo, pustí mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
8: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
8: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
8: Co vám všechno napovídal?
4: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku při sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž prý pomluvil nějakého Flinta nebo tak
8: něco. Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
6: Mrož vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
4: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
8: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
6: Cože? Co je? No, co se to se mnou stalo?
7: Pan doktor Livesey je náš přítel.
8: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
6: Já nejsem Bones.
8: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvíc sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
6: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jim, pomoz mi do postele.
8: Konečně rozumné slovo. Paní Houkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
7: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
8: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka. Podarujte ubohého slepce. Podarujte chudáka. Pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bemboa?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor. Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
2: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
2: Veď mě.
1: On je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
2: Já tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.

0: život, Bile, můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin si přijdeme pro mapu.
1: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
0: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
1: Jen přijďte. Přijďte. Rozbiju vám hlavu, vy. Vy. Nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum. Přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
2: Kapitáne, co je vám?
1: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanou.
0: Máš ještě 6 hodin času.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: chlapci, rytíři štěstí přišli. A běž, vyraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, Billy Bones leží tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Stávej, Billy Bones, tak mám ti pomoct tou hledykou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdnej.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady není.
0: I kdybych chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Livesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Livesaye byl právě lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšel, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje... Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod.

0: Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
1: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
0: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
2: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
0: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
1: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
3: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
1: Maminko.
2: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec, dám na něho pozor.
1: Splatíme dluhy, přivezu peníze, maminko, hromady peněz.
3: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jime.
1: Já se vrátím, maminko.
2: Mám teď strach z jediného člověka.
0: Z koho, doktore?
2: Z vás, pane Trelawney. Protože znám vaši hovornou povahu.
0: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
2: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď. Pane, gratuluji vám k tak výhodné koupi. O, dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o mamu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem, ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal dostatečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ty nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručím. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé. Mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé. Nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawk ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: Bylo po západu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem Strlony ho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo.
1: Tak držte hubu. Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelawney. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloků. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracnej kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablko, vyschlo by nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
2: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
6: Každou hračku hned poničí, odmítá chodit k holiči.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014. A Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensonova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas.
2: Vstávejte, vycházko, tam ve srubu. Tady je doktor Lysej.
1: Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování.
2: No máte štěstí, příteličkové. Mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co, Vidiku, ukažte jazyk. No, Vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
3: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
4: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasku, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
3: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
4: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, páč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra, pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
4: Jsem tady, abych našel zlato a přísám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 tisíc liber zlata. Kupředu oši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jakoby nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
3: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
4: Tady máš. A dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
2: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotře, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Georgi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
2: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
3: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
4: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem, to teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
3: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
4: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
3: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
3: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil s penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
1: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
6: Samé bukáty! Samé bukáty!

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.